0: se uklidním.
1: Radio Junior.
2: Nedaleko suši mi usekali uši mi, samuraji na mumraji a to

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufitá. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši sluší.

Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní,

jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

tisíc kilo. Všechno se

A kohout proč a nač, že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout, ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fígl.

0: Pane vedoucí, můžu...
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
3: Můžeš Vojtěchovi do stádu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
3: Můžu jít na ping-pong.

0: hezčí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

něco proto. Přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není. Ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku. Tomu říkáš hody, polkne

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuál.

0: se Kondorátko.
1: A štěňátko anakondy jmenuje se
0: Anakondiátko. A štěňátko jaguára

0: Sátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor.
1: Ne.
0: Ješkátor.
1: Ne. A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
1: A teď je to má.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce zralý banán ve slupce.

roste a nemusí být největší. Když chlapec dívku políbí, tak má to z lásky být a ona musí jeho malé zkoušce podrobit, že se peklem děti straší, to

0: a život není beznadějný.
1: To je mi pěkné probuzení, to je mi pěkné ráno. To se mi zdá, to pravda není, jak ty jsi krásná, pano.

0: Je to snad Území VOS?
1: Ano, je to Území VOS.
0: A jak je veliké?
1: Vosaď až posaď.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.
2: No ano, milí čumíci.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Ráno s Juniorem.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Bábkové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Star Paráda Rádia Junior.
1: Cože, hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hitparády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo. Eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tady začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA. Její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985, Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho 2 letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je? Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímali počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Whistla, začal si s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Faded, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Faded.

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na 100% znát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako 2 kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

Tak to byla jednovaječná dvojčata z Norska, Markus a Martinus, která se v roce 2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markuse a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární.

0: Tak to byla Emma Gunnarsen, sestra dvojčat Markuse a Martinuse a její single Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka Diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: Taky ti tento song přišel povědomí. Jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přenesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorveil Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red, vlastním jménem Marie Ulvene Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: Tak to byla Girl in Red a její písnička We Fell in Love in October, která si žije vlastním životem hlavně díky internetu a TikToku, kde ji lidé používají do videí o lásce, přátelství i úplně obyčejných každodenních momentech, které jsou ale vlastně úplně výjimečné. Tak si pojďme posvítit na hudební styl, ve kterém je písnička složena. Oficiálně patří hlavně do indie popu a taky do bedroom popu. Slovo indie je z anglického independent, tedy nezávislý. Původně to znamenalo hudbu, kterou si umělci vydávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají Lesní víla, Elfka severu nebo dokonce Hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Idene Menzel.

Tak mimochodem, bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway, jejíž základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky.

to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folkpopem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako pohádka.

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I will never be a star. Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jak odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: Tak tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní Star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Následující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Brundtland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech. Takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Starparáda. Díky!
1: Starparáda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, Eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale vyrůstali v Norsku. A právě tenhle mix kultur se odráží v jejich hudbě. Single Am I Wrong vyšel v roce 2013 a stal se z něj obrovský celosvětový hit. Dostal se do hitparád v USA i Evropě a dodnes patří mezi nejznámější norské popové skladby vůbec. Píseň je o jednoduché, ale silné myšlence. Když máš sen, jdi si za ním, i když ti ostatní nevěří. A přesně to je i taková tečka celé dnešní Starparády. Každá z těch písní byla trochu jiná, ale všechny spojuje jedno. Odvaha, originalita a to, že Norsko dokáže posílat do světa hudbu, která se neztratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Starparáda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Máte rádi příběhy o strašidlech? Jeden pro vás totiž právě teď máme. Desetiletý Paul přijíždí s rodiči o prázdninách na Starý Hrad, kde získá trochu nezvyklého kamaráda, starého ducha muže, který se kdysi dávno zabil kvůli nešťastné lásce a jeho duše stále ještě nenašla klid. Rozhlasovou hru Canterville strašidlo napsala Jana Dvořáková na motivy Oscara Wilda. Režie v roce 1987 Ján Uhrin. Účinkují Ladislav Beneš, Zora Kostková, Ivona Vaňková a další.

Hru na motivy prózy Oscara Wilda napsala Jana Dvořáková. Dramaturg Ivan Hejn.

0: Je, a jsme tady.
1: Docela se nám povedlo je předjet.
0: No to jo.
1: Když se tu dobře schováme, tak je dole v hale uslyšíme.
2: Ty, Bobe, no? A nemáš přece jenom trochu strach?
1: Z čeho? Snad taky nevěříš těm povídačkám o strašidle? No. Co jimi Lord Canterville krmí naše rodiče, aby zvýšil cenu zámku? A nebo se bojíš výprasku?
2: Prosím tě, vzpomeň si, když jsme měli v Itnu nějaký malér, tak jsem při výprasku mlčel jako ryba.
1: Ale trvalo ti to, než jsi pochopil rozdíl mezi anglickou školou a naší americkou.
2: No to je fakt. Tam u nás na spoustě věcích nelpěli.
1: Milí žáci, uvědomte si, že jste byli přijati do výběrové školy jedné z nejstarších v celé Anglii. Je mezi vámi hodně chlapců, kteří nosí zvučná jména a doufám, že jim budou dělat čest. A tak dále, co?
2: No, ředitele ses naučil dělat dobře, ale stejně mi vadilo, jak se nám ti malí Angličánci ze začátku smáli.
1: Že si z té jejich nafoukanosti tolik děláš. A stejně, vem si třeba Cecila.
2: No?
1: Je o dost starší a přesto se s námi docela zkamarádil.
2: Choval se k nám vždycky slušně. Dokonce mě z jednoho průšvihu vytáhl.
1: No to zase taková zásluha nebyla.
2: Jak to?
1: Bodeď, když chtěl, abychom ho sem pozvali.
2: A proč?
1: Proč? Jak můžu mít tak hloupé dvojče?
2: Ale nech si to.
1: No já nevím. Přece kvůli Virginii.
2: Ty myslíš, že on a Virginie jako to...
1: No, mám své informace. Jo, a taky mám oči.
2: Tak to je teda překvapení. To je lepší než to strašidlo.
1: Strašidlo není.
2: Bobe, co to bylo? To jsi byl ty?
1: Ne.
2: Tak co?
1: Stará půda.
3: Tak podle vás... jsem jen stará půda, vy uličníci. Já, Sir Simon de Canterville, já jsem pro vás jen stará půda. Já neexistuji. Já vám ukážu, co umí strašidlo ve staré dobré Anglii. Vy přistěhovalci, já si obhájím čest svého domu. Zablížit chodbami tohoto zámku jako mnich upír. Stará Lady Liquejová dostala po tomto mém zjevení záchvat mrtvice. Proměním se na černého psa, až vám mé nesnesitelné vytí odnese spánek. Budu chřestit kostmi jako vyzáblý Willibald. Budu vám za temných nocí šeptat do uší hrůzná tajemství. Budu se plazit po pokojích jako synavý sebevrah. Já vám ukážu, kdo je pánem v tom.

0: Vaše excelence, dovolte, abych vás upozornil, že my sami tam bydlíme neradi. Zvláště od toho dne, kdy se moje prateta vévodkyně z Boutnu k smrti vyděsila. Však se z toho už docela nevzpamatovala, protože se jí, když se oblékala k večeři, položili na ramena dvě kostlivé ruce.
1: Ale to musela být hrůza.
0: A musím vás upozornit, madam Otisová, že toho ducha už vidělo několik dosud žijících členů mé rodiny. Stejně jako náš pastor, dvojctihodný pan August Dampier, který je členem Královské koleje v Cambridge.
2: Milorde, koupím ten zámek se vším všudy. Se zařízením i se strašidlem. Pocházím z moderní země, kde máme všecko, co se dá dostat za peníze. A počítám, že i kdyby v Evropě bylo něco takového jako strašidlo, že bychom to moc brzy měli u nás doma v Americe, někde ve veřejném muzeu nebo jako atrakci na ulici.
3: Tati, ty jsi vždycky tak prozaický. Vždyť přece strašidlo může být nějaký chudák, který piká za své hříchy.
4: Virginie, přestaň. Já vím, jsi asi trochu unavená z té zimy v Londýně. Tvoje zamilovanost ti vnuká podivné romantické nápady. Snad tě to na venkově přejde.
0: Strašidlo bohužel opravdu existuje. Je známo už 300 let, přesně od roku 1584 a objevuje se vždycky před smrtí některého člena naší rodiny.
2: To rodinný lékař taky, což o to, Lorde Canterville. Ale strašidlo? To přece odporuje přírodním zákonům.
0: Když vám strašidlo v domě nevadí, pak je všechno v pořádku. Ale nezapomeňte, že jsem vás varoval.
4: To je krása. Ty vzrostlé stromy. A jak je ten zámek odsud impozantní? Ta věž?
2: Ano, opravdu, má drahá. Měla si vždycky vynikající vkus.
3: To ticho. To podivné ticho. Ani ptáček nezaspívá.

0: trochu čaje.
1: Tady vždycky tak strašné počasí.
0: Vždycky ne, slečno. Ale teď je vidět, že se duch zlo.
2: Ty vás nechte už strašidlo strašidlem a pojďte si vzít čaj.
1: Mami, já se bojím.
3: Ale má drahá, to je jenom bouřka.
1: Mami, ten obraz tam, podívej se. Oh.
2: A je to tady. Tak vidíš, má drahá, takhle dopadají tvé výchovné metody. Bobe, Diku, ke mně.
4: Promiňte, my jsme jen zkoušeli, jak vypadá tajná chodba.
3: Tak to ne. Já už se s vámi zlobit nebudu. Virginii vystrašíte k smrti, na nádraží jste utekli, šaty máte zničené ocazy a ještě schodíte vzácný starý obraz. Tentokrát si to s vámi vyřídí tatínek.
2: Bobe, Diku, teď mě dobře poslouchejte. Víte moc dobře, že jsem nepřítelem tělesných trestů, které jsou tady v Anglii naprosto běžné. Do zítřejšího rána vám dávám lhůtu k nápravě. Vyčistíte si šaty, pověsíte obraz a budete se chovat slušně. Jinak pošlu zítra ráno do Londýna pro vašeho učitele a dokonce prázdninci budete opakovat latinská slovíčka a matematiku. Rozuměli jste?
4: Ano, ano. To jsme dopadli. To nám ty prázdniny pěkně začínají.
5: To víš, nevděk světem vládne.
4: Jo, jo.
5: Pořád se tu mluví o strašidle a když tomu chceme přijít na kloub, tak to skončí latinou.
4: No. Ještě, že se táta nedověděl, že tělesné tresty nám nejsou tak docela neznámé.
5: Já mám pocit, že ředitel z Itnu se tím rodičům asi moc nechlubil, že jsme byli každou chvíli biti jak žito.
4: A vždycky nespravedlivě.
5: No jasně. Něco ti řeknu, Bobe. Já mám nápad.
4: No, vážně?
5: No jasně. Hele, my na to strašidlo.
4: Co?
5: Nastražíme past.

0: Když už jsme se převlékli, můžeme si vzít trochu čaje?
1: No tak pojďte. Ale už žádné vylomeniny. Paní Amniová, buďte tak laskava a prostřete jim.
2: Ta bouřka nebere konce.
1: To byl blesk. Co je to za stánhle? Bobe, Diku, co jste to tam vylili? A zrovna před krbem.
3: My, mami?
0: Ne.
3: My tu vůbec nebyli.
0: Ano, my jsme tady nebyli.
1: Tak co se to tam rozlilo?
4: Krev, madam.
1: Krev? No to je hrozné. Mám tu zenerada krvavé skvrny v pokoji. To se musí hned odstranit.
4: To je krev Eleonory de Canterville, kterou právě tady zavraždil roku 1575 její vlastní manžel Sir Simon de Canterville. Přežil ji o 9 let a pak za velmi tajuplných okolností náhle zmizel. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, ale jeho hříšný duch dosud bloudí zámkem. Ta skvrna se odstranit nedá, madam.
5: A čí strašidla?
6: My to zvládnem. Kde to je? Kde to je? Přinesem to z pokoje.
5: Ano.
6: Pinkertonův šampion v odstraňování skvrn čistí celý dům. Vyčistí vám šaty, pláště, každá hospodyňka po něm sá.
4: Ne, to ne. To je přece památka.
5: Já věděl, že to dokážeme.
6: Vidíš, tati, že se snažíme.
0: No.
6: Že to byl s tím učitelem jenom žert, viď?
7: Uvidíme. Ohavné počasí. Asi bude nejlepší, když půjdeme spát. Pro dnešek už toho bylo dost. A Bobe, Diku, varuji vás.
3: Tak a co teď, Bobe?
5: Říkal jsi, že nastražíme na strašidlo pást.
3: Nejdřív musíme zjistit, jestli tu ten duch vůbec je.
5: Podívej, co jsem sebral na půdě.
3: Je, to je krásná stará kniha. Takovou jsem neviděl ani ve škole. A co s ní?
5: Vlez si sem ke mně a rozsvíť svíčku. Přečteme si to. Třeba tam něco o tom duchovi bude.
3: Počkej, tady na to špatně vidím.
5: Mm-hmm.
3: Otoč to dál.
5: Ano.
3: No tady, tady už je písmo zřetelnější.
5: Ano, no tak čti už.
3: Vévodkyni vdovu jsem vyděsil k smrti, když stála před zrcadlem ověšená krajkami a démanty. Pastor mě neviděl. Tomu jsem jen svoukl svíci, když vycházel v noci z knihovny a dodnes je pod lékařským dozorem. Jedna z mých nejúspěšnějších kreací byla Černý Izák a neplovec z lesů holijských. A což teprve bezohledný Hubert a bezhlavý hrabě. To jsem se v noci za větru plíže. Bobe, co to je?
5: Ty jsi ale strašpitel. Co by to bylo, bouřka? Radši sleduj, co jsme našli. Víš, co to je za poklad? Přece deník toho ducha.
3: Tak vidíš, on to někde je a to vidí venku nepřestává.
5: Prosím tě, to jsou psi z vesnice. Začínáš být horší než Virginie a to je holka.
3: No.
5: No, taky se bojí každého vrznutí dveří.
3: Bobe, tohle ale... To nejsou psy.
5: No. Možná, že máš pravdu. Tohle je opravdu zvláštní. Teď se ale přestaň bát a vem rozum do hrsti. Musíme na průzkum. Vezmi svíčku, já beru polštáře.
3: Bobe.
5: No?
3: Bobe, tamhle po chodbě někdo jde.
5: Cože?
3: No, někdo veliký.
5: Ukáž, pust mě.
3: No.
5: Půjč mi svíčku.
3: Hele, drž se mě radši. Tady už přestává legrace.
5: Neklep se mi tu.
3: Já jdu zpátky do pokoje.
5: Diku, počkej přece. Vždyť je to opravdu on. Diku, otevři mi. Diku! Já se bojím.
6: No tak, vzpamatuj se. On jenom jde.
8: Jo, a chrastí.
6: Jo.
8: Se ti řekne.
6: No ale, pojď se aspoň podívat. Diku, vždyť my jsme dva a on je sám. Jsme v přesile.
8: Ale on je duch.
6: Pojď, schválně se na něj podívej. Nevypadá tak. Podobá se tomu obrazu dole. No tak otevři. Pojď.
8: To vidím.
9: A měří přímo k nám?
6: No tak, to...
5: mlč už.
9: Jo.
5: Hele, krej mě, jo?
9: Proč?
5: Něco zkusím.
9: Aha.
5: Halo, pane? Co tady chcete?
6: Bobe!
5: Já tady si vem polštář.
9: Proč?
5: No když s náma. Když s náma nechce mluvit, tak to zkusíme jinak.
9: Jo.
5: No.
9: Hele, Bobe.
5: No co?
9: A pojď radši zpátky. Hele, už jsme ho viděli, Bobe, pojď.
5: Hele, nemluv, připrav se.
9: Jo.
5: Už není čas.
9: Jo.
5: Tak. A házej.
9: Já se netrefil.
5: No to vidím. Hele, rychle, rychle. Dělej. Drž svíčku.
9: Jo.
5: Teď já. Raz. Dva. Tři. Teď.
9: Mají, hurá!
5: Zázak, výborně! Hele, jak zdrhá!
9: Už je pryč!
5: Díka.
9: To je bezvadný.
10: Co je to tu za rámo?
11: Vy si nedáte pokoj.
12: Já musím bydlet, já se bojím.
5: My ho viděli! Je tady! On opravdu existuje!
9: To si užijeme!
10: Koho jste viděli?
5: No přece strašidlo!
10: To jsou tedy o půlnoci hloupé vtipy. Víte přece, že strašidla nejsou.
9: Ale my ho opravdu viděli.
5: Ano.
9: Chrastilo řetězama.
11: Že zrovna vy dva se chytíte těch povídaček. Okamžitě běžte spát. A od zítřka už nechci slyšet o strašidle ani slovo.

0: Virginie, já opravdu nechápu, proč máš pořád tak špatnou náladu. Chodíš sem a tam, ani ven si už pořádně nevyjedeš. A neskoušej mi namluvit, že se tady bojíš.
1: Ale ne, mami, když, víš, on se sil...
0: No tak, pojď sem ke mně. Co se sil? Tebe mrzí, že tak rychle zmizel z Londýna?
1: Já myslela, že mě má rád. A on zmizel. A ani řádek nepošle.
0: Třeba to nebude tak zlé. Třeba musel odjet. Víš co? Co kdybychom ho pozvali my s tatínkem? Má přece prázdniny stejně jako dvojčata.
1: Oni ho už asi pozvali Bob s Dickem. Víš, že se s nimi kamarádili, když je starší. Jenže já si myslela, že je to kvůli mně. A pak odjel.
0: Tak už přestaň. I kdyby to bylo tak, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. A přestaň se mračit. Já mu napíšu a uvidím.
1: Děkuju, mami. Asi máš pravdu. Mohla bych se jít trochu projet venku, je tak hezky a...
0: Virginie, co je ti? Proč jsi tak zbledla?
1: Mami, podívej se tam. Už je tam zase.
0: Ale co? Co je tam?
1: Ta skvrna. A dnes je zelená.
0: Ale prosím tě, to zas určitě dvojčata. Vzpamatuj se už trochu a buď veselější. Takhle by ses utrápila. S Bobem a Dickem si to vyřídím.
2: Nikdo nám nevěří. Já už si skoro začínám myslet, že se nám to všechno jen zdálo.
3: Když se ti to zdálo, tak proč si strachem drkotal zubama?
2: No.
3: Nic se ti nezdálo. Je tady a my ho najdeme.
2: Sami?
3: Třeba nám někdo pomůže.
2: Kdo? Virginie? Vždyť to jenom brečí. Slyšel jsem ji s matkou v knihovně.
3: Abys věděl, nic jsem neponechal náhodě. Pozval jsem Cecila.
2: Má tě taky.
3: Jenže já ho pozval, aby nám pomohl. Dospělí nám nevěří, ale Cecil je přeci jen starší než my a ve škole nám pomohl dost.
2: To je teda legrace. Má tě ho zve kvůli zamilované ubrečené.
3: To je jedno. My už si s ním promluvíme.
2: Jo, a když už jsme u toho,
3: no?
2: Ta skvrna je tam zase. Zelená.
3: No na mě se nedívej. Já to opravdu nebyl.
2: Jo, a kdo tedy?
3: Strašidlo přece.
2: Jo, strašidlo.
3: No, musíme se podívat zase do té knihy.
0: Paní Amniová, doufám, že jste už pochopila, že na tomto zámku žádná strašidla nejsou.
4: Ale madam...
0: Buďte tak laskava a připravte modrý pokoj pro pana Cecila. Přijede zítra ráno.
4: Ano, madam, ale dovoluji si poznamenat, že modrý pokoj býval ložnicí s Simona.
0: No a?
4: S Simon je ten, to straš...
0: Tak dost a běžte.
4: Prosím, madam.
0: Hajrame?
5: Ano, miláčku.
0: Hajrame, ta ženská je nemožná.
5: Má drahá, víš, že nesnáším řeči o služebnictvu, to je přece tak malicherné. Radši se věnuji víc chlapcům, mám dojem, že konec prázdnin v nich probouzí ty nejdivočejší nápady.
0: Ale to se moc mýlíš. Za poslední týden nevyvedli vůbec nic. Nevykoupali se ve fontáně, nevypustili psy.
5: Právě to mi připadá krajně podezřelé.
0: Kdepak, já si myslím, že si vzali k srdci tvou hrozbu s učitelem. Pořád si teď čtou.
2: Plány závisí vždy na situaci. Vzpomínám si na komorníka, který se zastřelil ve spižírně, protože mu na okenní sklo zaklepala má zelená ruka. A což Lady Statfieldová, jež byla nucena neustále nosit na krku černou sametovou stužku, aby zakryla otisky 5 prstů vpálené do její bílé pleti.
6: Chudinka.
2: Je, podívej.
6: Co?
2: Tady se dokonce nakreslil jako nepohřbený Jonáš v olověné rakvi.
6: Říkáš rakvi?
2: Rakvi? Co je ti?
6: Něco mě napadlo. Ta rakev tady možná někde je. Kdybychom ji našli, tak by nám třeba uvěřili.
2: No jo, to by asi chtělo zajít do sklepa.
6: To jo?
2: Jenže stará Amnejka by hned žalovala, že chodíme na kompoty.
6: Tak počkáme na Sesila.
2: Fajn.
6: Ten nám třeba poradí.
0: Tak vás tu pěkně vítáme, lorde Sesile, a buďte tu jako doma.
7: Děkuji vám za laskavé přijetí, madam.
5: Ale chlapče, vždyť Virginie se vás už nemohla dočkat.
7: Opravdu? Víte, pane, jak jsem odjel tak narychlo z Londýna?
0: Nemusíte se omlouvat, lorde Sesile. Však si to jistě s Virginie vysvětlíte.
5: Ajej, naši dva divoši.
8: Je, ahoj, Sesile.
6: Ahoj, pojď rychle, my ti musíme něco říct.
7: Nezlobte se, chlapci, ale já teď nemám čas.
6: Jo, ty čekáš na zamilovanou.
0: Ale
7: Bobe. No.
8: Čeká. Čeká, ale nedočká se.
0: Co tím chceš říct, Diku?
8: Já?
6: Nic.
8: Nic, jenom, že kdyby šel s námi, tak bychom mu třeba ukázali, kde je to naše rodinné poupátko.
7: Tak já bych možná, kdybyste mne omluvili.
5: Jen běžte, Sesile. Vždyť jsme říkali, abyste se u nás cítil jako doma, tak jaké pak obřadnosti?
7: Bobe, Diku, pojďte. Tak kde je Virginie?
2: To je naše tajemství, jo. Co za to?
7: Ty ses vůbec nezměnil.
8: Za to ty, jo. Kdo tě pozval? Já! A jak to vypadá, naše důležité zprávy tě vůbec nezajímají. Začal ses ohlížet za holkama.
2: O tvém smyslu pro dobrodružství ani nemluvím.
7: Tak kde je?
2: Ukryta v dálce na vás čeká ta paní vašeho srdce.
8: A třeba už tě vůbec nechce.
7: Nedělejte drahoty. Já jí to musím všechno vysvětlit.
8: Hele, tak my ti zavážeme oči a dovedeme tě tam, jo?
7: Tak dobře. Ale slibte mi, že tam bude.
2: No jasně.

0: jsme tady.
1: Sundejte mi to už konečně z hlavy. Virginie.
2: Ty se nám pěkně naletěl, viď?
1: Dejte mi pokoj. Potřebujete pořádně nařezat. Však oni vám po prázdninách zase ve škole ukážou. A nemyslete si, že se vás budu zastávat. S tím je konec.
3: My jsme to tak nemysleli.
2: No.
3: Hele, my ti chtěli jenom říct, že tady straší.
1: Aha. Nechtěj mi namluvit, že zrovna vy dva se bojíte.
2: No dovol.
4: My se samozřejmě nebojíme. Jenže naše varování se míjí účinkem. Ze začátku se bála Virginie a tato strašidlo na rozdíl od nás ani neviděla.
1: Ha, ha, ha. A vy jste ho samozřejmě viděli.
3: Ha, ha, ha. Nejenže viděli, ale dokonce jsme našli jeho deník.
2: Jo,
3: podívej.
1: Jste zkrátka pořád malí kluci.
2: No dovol.
1: Deník, ale prosím tě, dej mi pokoj s těmi hloupostmi a okamžitě mi řekněte, kde je Virginie.
2: Teda ty si přes prázdniny nějak zmoudřel.
4: Tak ty nám nevěříš. No počkej, aby ses nedivil. Jen si běž za tou naší zasněnou kráskou, co se bojí i spadlé větve. My jsme s tebou skončili.
3: Na dobro.
1: To je dost. Já na ty vaše hloupé výmysly nemám ani čas, ani náladu.
3: A je to. Ani Cecil nám nevěří. Co teď uděláme?
4: Musíme si pomoct sami. Co když to strašidlo někomu ublíží?
3: A třeba zrovna Cecilovi.
4: Jo.
3: Vzpomeň si. No v deníku. Jak byl Cecilův prastrýc donucen, aby si s ním zahrál v kostky.
4: A ráno ho našli beznadějně ochrnutého.
3: Jo. Vidíš? A Cecil si to nechtěl ani přečíst.
4: Nevěřil, nedal si to vysvětlit. Poradíme si bez něj.
3: No jo, ale jak?
4: Navrhuji průzkum zadního schodiště ve věži.
3: A co Cecil?
4: Tomu uděláme strašidlo sami.
1: Virginie, konečně jsem vás našel.
5: Ano?
1: Nevypadáte moc šťastně, že jsem přijel?
5: Vždyť jste také, Lorde Cecile, nepřijel za mnou, ale za mými bratry.
1: Jak můžete něco takového říci? Vždyť víte, jak vás mám rád.
5: Rád? To jsou jen slova. Proč jste tak rychle ujel z Londýna a pak ani slovo nenapsal? Já vám tolik věřila.
1: Virginie, já musel. Musel jsem slíbit svým poručníkům, že nejdřív dokončím školu a pak teprve bych možná...
5: Tak vy posloucháte, co vám přikáží jiní. A to vám mám věřit? To ne, to ne.
1: Opravdu. A pak nevěděl jsem, co vy. Virginie, počkejte přece!
4: Tak dělej!
2: No.
4: Hej!
2: Jo.
4: Musíme to brnění dostat nahoru.
2: To by se to řekne, ale co když se rozpadne?
4: Ale prosím tě, nerozpadne. Přivážeme ho ke schodu.
2: Jo.
4: Jau! Au, opatrně. No. Tak, podej mi lano. Dobrý.
2: Už to tam drží?
4: Jo. Jo, dobře. Přines tykev, svíčku a papír.
2: My budeme něco psát.
4: No jasně. Pozdrav Cecilovi.
2: Ten bude koukat. Jú, takováhle obluda. Kdybych v tom neměl prsty, tak bych se toho skoro asi bál sám.
4: V tom je základ úspěchu. Tak honem, pojď se schovat tamhle za závěs.
2: Jo.
6: Já se pomstím. Opusťte můj zámek.
2: Bobe, tohle není Cecil.
3: Ne.
2: Já se bojím.
3: Ne, neboj se.
6: Ukončím ty vaše vtipy.
2: Bobe, tohle není legrace.
3: On se zlobí.
6: Já vás trestám, vyrušitelé mého klidu.
3: Rychle, Diku, utíkej. Musíme pryč.
6: Zničit mě chtějí. Zničit. Já se jich snad nezbavím. Kdybych jen nemusel pořád strašit. Ach, prokletý osude. Bůh ví, že jsem se snažil. Ale teď Cítím se už tak starý. Už si chci odpočinout. Ti dva malí rošťáci, vždyť mě zničí. Polštáře, nastražené brnění. A co kdyby objevili můj tajný východ? A já musím jít znovu. Den za dnem, den za dnem.
0: Sem za námi nemůže. Myslíš, že co? Už nám teď uvěří?
4: Blíží se sem znovu, pro boha.
7: Hej, vy tam, ruce vzhůru. Mířím na vás, vzdejte se.
0: To je táta, už můžem ven.
7: Tati, nestřílej, to jsme my.
8: Co má znamenat tahle maškaráda, kdo to sem nastražil?
0: Tati, my bychom
8: to
0: ti rádi...
8: To jsem si mohl myslet, zase vy.
0: Ale no...
8: Teď jste ale skončili. Ale tati... Zítra jedete zpátky do Eatonu a basta.
0: Tati, ale to jsme nebyli my,
8: jo? Neskákej mi do řeči. Rozhodl jsem se a nechci nic slyšet. Taková ostuda. A ještě když je tu Lord Cecil. Marš spát.
0: Ale tati...
4: Tato...
8: Dobrou noc.
4: Tedy moc nám to včera v noci se Cecilem nevyšlo, co?
0: Boreď by jo, ten se někde procházel při měsíčku. My skončíme v Eatonu a ještě nás honil duch.
4: Hele, aspoň je po starostech. Když se tu něco stane, tak je to na jejich odpovědnost. Měli nám věřit.
0: Třeba je bude taky strašit.
4: Jo.
9: Až zlatovláska jako květ.
4: Hele.
9: K modlitbám
4: pohledný
9: říšný red. Až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvil a klidný bude Canterville.
0: Poslouchej, co to mumlá.
9: Až zlato.
4: Asi včera ta procházka nedopadla podle jejich představ, co?
0: Myslíš?
4: Jasně, vypadá jako zmoklá slepice.
0: Ale Bobe, no. Hadice, to by mohlo rozveselit, co říkáš?
4: Jasně, utíkej pustit vodu. Já už to vodní dělo zacílím.
10: Zidna, rybáci, tak tohle si odnesete, moje nové šaty. Táta vám ukáže.
11: Už abyste byli pryč, s vámi není kvědřeně.
4: A je to.
0: Hele, koukej, nápadník. Taky nevypadá nejlíp.
12: Chlapci, neviděli jste Virginii?
4: Viděli?
0: Neviděli.
4: Neviděli.
12: Ale vlastně, co se vás ptám, vy byste mě stejně zase jen obalamutili.
4: Ano.
12: Ale... Dlouho jste si tu nepobili, co?
4: Hele.
12: No, už přibalíte kufry.
4: Do toho ti nic není. A se zrádcema my se nebavíme.
0: Jasně, nebavíme.
4: Diku, odcházíme.
0: Naschledanou, lorde.
5: Ach, co tu chcete?
6: Nebojte se, slečno. Prosím vás, jenom se nebojte.
5: Kdo jste?
6: Já jsem to strašidlo. Jinak ovšem Sir Simon Canterville.
5: Ne, nepřibližujte se ke mně.
6: Já vám nechci ublížit.
5: Jak to? A co tedy jiného strašidla dělají?
6: Straší ty, kteří ublížili jim. Ale vás, slečno, vás potřebuji.
5: Tak měli moji bratři pravdu. Vy opravdu existujete?
6: Ano, ale už skoro nevycházím. Bojím se vašich bratrů.
5: Vidíte, a já se bála vás.
6: Vám přece nemůžu ublížit.
5: Ne, to opravdu nemůžete. Když mě zradil Cecil, tak už mi nikdo nemůže ublížit víc. Ale vy jste také napáchal dost zlého. Paní Amniová nám vyprávěla, jak jste zabil svou ženu.
6: To ano, ale to byla záležitost čistě rodinná, do které nikomu nic není.
5: Zabít kohokoliv je však velký hřích.
6: Od mých švagrů také nebylo moc milé. Nechat mě umřít hladem. Připoutali mě ke zdi. Jídlo dali kousek ode mě, abych na ně nedosáhl.
5: Vy jste umřel hladem? Ale to se dá napravit. Moji bratři se dnes vracejí do Eatonu a já bych se o vás nějak postarala, abyste tolik nestrádal.
6: Ne, děkuji vám, teď už nejím vůbec nic. Ale stejně je to od vás hezké.
5: Za to od vás nebylo hezké, jak jste mi kradl barvičky, abyste mohl vyrábět tu skvrnu v knihovně.
6: Já si vaší mlčenlivosti vážím.
5: Už budu muset jít.
13: budou nehledat.
6: Prosím vás, nechoďte pryč, slečno Virginie. Jsem tak opuštěný a nešťastný, že už vážně nevím, co si mám počít.
13: Jako já.
6: Vy. Vy si přece můžete lehnout do postele, sfouknout svíčku a spát.
13: A co vy?
6: Já už nespím 300 let a jsem už hrozně unavený.
13: Chudáčku, vy nemáte kde spát?
6: Daleko za borovými lesy je malá zahrádka. Roste tam vysoká a hustá tráva. Kvetou tam bílé hvězdičky bolehlavu. A celé noci tam zpívá slavík. Zpívá celé noci. A celé noci se tam dívá chladný křišťálový měsíc. A nad spáči tam rozpřahuje obrovské paže tis.
13: To je krásné. Zahrada smrti.
14: Paní Amniová, zavolejte všechny k čaji. Stejně se venku chystá bouřka.
15: To není bouřka, madam. To se duch zlobí.
14: Ano, ano. A tady jste. Tak si sedněte, Bobe, Diku. Lorde Cecile, vy sem, prosím. A kde je Virginie?
16: Já nevím, madam. No nevím, včera jsme se trochu nepohodli. A nechte toho. A měl jsem dojem, že se mi dnes vyhýbá.
17: To jsou jen takové ženské vrtochy. Však se ukáže. Bobe, Diku, snad o tom něco víte?
4: Ale tati, jak si můžeš o nás něco takového myslet?
16: No jednou už jste mě oklamali.
15: Madam, slečna nikde není. A pod koní říkal, že její kůň je ve stáji.
17: Tak co, Diku, ještě pořád nic nevíte?
4: Au, Cecile, načne, to bolí.
16: A bude bolet ještě víc. Co jste jí zas provedli? Je to přece vaše sestra.
4: Jak to zase? Au, au. No my, vlastně já, no, Bob, Bobe.
16: No trochu jsme jí polili, no. To snad není důvod ke zmizení.
14: Dejme tomu, a kam šla potom?
4: Převléknout se. Ano, vypadala jako strašidlo.
14: Strašidlo?
4: Zmoklá slepice.
14: A převléknout se, a kde je podle vás teď?
4: Mami, to mi opravdu neví.
16: Nevíme. Jo, tak nevíte. Nevíte. Honem s pravdou ven.
14: Ale to je opravdu všechno.
18: Hajrame, jestli mluví pravdu, co si počneme. Musíme ji hledat. A ještě se žene bouřka.
15: To není bouřka, madam. To se duch zlobí.
14: Zatracená ženská, dejte pokoj s duchem. Mně se ztratilo dítě.
17: Cecile, jedem. Podíváme se po okolí zámku. Bobe, ty doběhneš na policii a Diku, ty se postaráš o matku. Co to? Proč na sebe mrkáte?
4: Tati, my bychom ti rádi
17: to něco... To snad počká, ne? To nemáte Virginii ani trochu rádi?
4: Právě, že máme. Ona paní Amniová.
17: Co je s ní?
4: Ona paní Amniová.
17: Prosím tě, nech toho v tak vážné situaci. Cecile, jedem.
6: Ach, smrt. Smrt musí být překrásná. Ležet v měkké hlíně, nad hlavou mít vnící se trávu a naslouchat tichu. Zapomenout na vše, odpustit životu, poznat mír a klid. Jak vy mi můžete pomoci?
13: Já se bojím. Já už chci jít pryč. Prosím vás, pusťte mne.
6: Co vás táhne pryč? Buďte statečná. Jen vy mi můžete otevřít bránu domu smrti. Neboť s vámi je stále láska. A láska je silnější než smrt.
13: Láska? Cecil mě přece už nemá rád.
6: Až zlato láska, jako květ. K modlitbám pohne hříšný red. Až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvíl a klidný bude Canterville.
13: Ale to přece znám. Co to znamená?
6: To znamená, že vy musíte oplakat za mě mé hříchy, protože já nemám žádné slzy. Vy se musíte místo mě pomodlit za mou duši, protože já jsem bez víry. A jestli jste byla vždycky milá a laskavá, tak se anděl smrti nade mnou smiluje.
13: Já se bojím. Já nechci umřít. Já chci žít.
6: Jste mou poslední nadějí.
17: okolí nikde není. Nikdo ji neviděl.
12: Na nádraží taky nebyla. A stejně poslední vlak kvůli bouřce neodjel.
18: Snad jsme opravdu neměli být tak lehkověrní. Třeba duch opravdu existuje. Třeba ji unesl a už ji nikdy neuvidíme.
17: No tak, uklidně se má milá, však ona se objeví. Třeba se před deštěm schovala někde v parku.
0: Tati, my bychom tě chtěli...
17: Na vás mám tak zrovna náladu. Bobe, kdy přijede policie?
4: Tati, my ti to musíme říct. Ten duch opravdu existuje.
17: Cože?

0: Simone, já se pokusím. Vždyť jak bych pak mohla žít dál, kdybych nepomohla člověku v tak těžké chvíli.
1: Musíte být moc statečná. Nebojte se a podejte mi ruku. Půjdeme.
0: Vaše ruce jsou jako led.
1: Buďte statečná, prosím. Prosím.
0: Co to je, ty zuby? Nedívejte se na mě. Plamen pálí a ruce a kolet. Oh! Jdu za světlem. Nezrazujte mě. Nezruším svůj slib. Půjdu. Musím. Oh, to bolí. Ty drápy. Ne. Oh.
2: Já to říkala, že přede mnou něco tajíte. Já to tušila. Vidíte, všichni měli pravdu. Jen ty ne, Hajrame. A kde je teď naše dcera?
3: Prosím tě, přestaň s tím. Vždyť je to proti všem přírodním zákonům.
2: Ty tvoje přírodní zákony, to je jediné, čemu věříš. Co pak ani na minutu nejsi ochoten připustit, že může existovat něco, co nelze rozumově vysvětlit?
4: Tati, a nemohli bychom se podívat na zadní schodiště?
5: No.
4: My jsme to strašidlo jednou viděli právě tam.
5: Já myslím, abychom to zkusili.
3: Ale jak se tam dostaneme?
4: To nech na nás, tati. Stejně jsme to chtěli prozkoumat. Jenže ty si nás začal posílat zpátky do školy.
3: Dobrá. Tak jdeme.
0: Kam mě to vedete? Zdi se před námi rozestupují. Aspoň, že zmizely ty rozšklebené tlamy. Slyším hudbu. Chci za ní. Rychle.
1: Dějte se na pozoru, Virginie. To je mámení. Držte se mne pevně. Nepouštějte mu ruku.
0: Vítr mi rve šaty. Kam mě to vedete?
1: Pojďte se mnou a pomáhejte mi.
0: Musím vydržet.
6: Ozvěte se, dostaneme se za vámi, nebojte se.
7: Zaber tím páčidlem.
6: No, no.
7: Už to povoluje.
6: Tak.
7: Pojďte rychle, já už tam prolezu. Tak dělej. Je tam?
8: Ne, ale šla tudy. Jsou tu její rukavice a mokré stopy.
7: Nic víc?
8: Pojď sem. Tady by šlo ostění asi odtrhnout.
7: No tak s tím na mě počkej, už jdu. Kde ses tu vzala? Hurá! Pojďte všichni sem! Je tady!
2: Holčičko moje, jsi tak bledá. To bylo asi něco hrozného, co jsi prožila.
9: Neměj strach, maminko. Jen jsem se něco naučila.
3: Dobré nebe, kde jsi byla? Celý kraj jsme projezdili a ty se schováváš jak malá. Tvá matka se vyděsila k smrti. To jsou hloupé žarty, Virginie.
7: A co strašidlo? Že jsi ho viděla jako my, no?
9: Ano, byla jsem se strašidlem.
7: Vážně?
9: Mhm. Ale už umřelo. A můžete se na něj jít podívat.
7: Opravdu?
9: Mhm. Napáchalo mnoho zlého, ale před smrtí doopravdy litovalo všeho. A my mu musíme odpustit.
7: A kde je?
3: Vlastně.
9: Tamhle jsou dveře. Jen běžte. Už nikomu neublíží.
7: Jdeme, Bobe!
3: Jasně!

0: Toto vzalo konec, co? Hmm. Strašidlo už není. Virginie je už zase na světě.
1: Jo, jo.
0: A už se tu nic neděje.
1: Prosím tě, ty jsi věčně nespokojený. Buď rád, že zapomněli, že jsme měli odjet do školy.
0: To je fakt. Hele, a víš co? Měli bychom mu napsat konec do deníku. Jak jsme ho našli a tak?
1: Fakt je, že když tam byly jen kosti, víš, jak musel trpět? Hmm. Připoutaný ke zdi, jídlo a vodu na dosah a nemohl si vzít. Napíšem to tam.
0: A taky, že byl chudák. No, tolik let strašit za to, že zabil jednu ženskou.
1: No jasně.
2: O čem se to tu bavíte? Zabil ženskou. Že se nestydíte. Běžte se radši umýt a žádné divočení, když se Virginie dnes zasnubuje.
0: Tak pojď. A rychle. Máme spoustu práce. Přece to zasnoubení nebude jen tak.
1: Máš pravdu. Musíme něco vymyslet.
0: Strašidlo už tu bylo. Tak něco velkolepého, na co hned tak nezapomenou. Stejně se silo vydlužíme pomstu.
1: Největší pomsta je, že dostane Virginie. No, teď je to s ní trochu lepší, ale ufňukaná je pořád.
0: Počkej, počkej, už mě něco napadá. Hele, chodbu natřeme máslem. To bude podívaná, jak se žení chválí na zemi, co? A co takhle nevěstě podstrčit?

0: zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat.

ženou cévu a nervový tik.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez výdavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Rádio Junior.
1: Máme smích a máme mráz, a nas je zbavce jako ovce, všechno je bílé, zas je prýba čas.
2: Máme mráz a máme sníh,
1: my dva se spolu nestratíme zátěží. Kloužem se zpíváme, hory jsou rád.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduji nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už se zaposlouchejte do vtipného příběhu o tom, jak hloupá je lidská nadutost a pýcha. Pohádku o kouzelné rybce napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1978 ujal Jan Berger. Účinkují Věra Galatíková, Jaroslav Moučka, Oldřich Wiesner a další.

0: Ach, je, je.
1: Vítěnko!
0: No, kolik pak si toho ulovil, pochlup se. Ani šupinku, viď? Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak si prvé vytáhl pěkného karáska. A tamhle v louži si měl pár chlapíků kapříků. Kam se podělí, Dmitry?
2: Já je táto pustil.
0: No, to bude mít máma pěknou radost.
2: Vždyť byli jako tuhle můj palec.
0: No a co jsi tu teda dělal celý ten čas, co já převážel?
2: Tak? Díval se a poslouchal. Racky křičeli, že přijde bouřka.
0: Místo rybaření takhle lelkovat.
2: Však jsem včera přinesl domů plné vědro pstruhu. Máme dost až do neděle.
0: Jenže máma chtěla tvůj dnešní úlovek zanést ke kupci Frolovi.
2: Ten by se jí poděkoval za pár našich kapříků. Ten tak jesetera nebo lososa.
0: Nemudruj a pojď mi pomoct přivázat pramici, aby ji neodnes vítr, kdyby se něco přihnalo. Tamhle ten úzel pořádně přitáhni.
1: Míťo, táto!
0: No, už je to
1: tuláci.
0: Tady.
1: Tuláci! Kde vás čerti nosí?
0: Teď to s tebou schytám i já.
1: Oba stejný. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Hodinu vás vyvolávám. Ohluchli jste nebo co?
0: Stojí ti to za rozčilování, maminko.
1: Aspoň ty bys mohl mít rozum.
0: No tak už se nezlob, matko.
1: Jenže ty ještě taháš kluka sebou k vodě místo, abys ho hnal do panské služby.
0: Co? A kam jako?
1: A třeba ke kupci Frolovi.
0: K tomu vydři duchovi. Ani by se tam nenajet.
1: Ale dostal by vychování, naučil by se fajnovým mravům mezi pánama.
0: Mezi pánama chrapounama.
1: A nemluv takhle o příbuzenstvu.
0: Jaké pak příbuzenstvo? Naše koza se napila z té samé louže, co pijou jeho krávy.
1: Frol Kuzmič je Míťův kmotr.
0: Pěkný kmotr. Chlapec od něj za celých 20 roků nedostal ani suchou placku.
1: Míťo, běž si vzít sváteční košili. A ty mi takhle nemluv. Aspoň před Míťou. Vem si tu červenou, vyšívanou.
2: Co pak je svátek?
1: Zajdeme ke kmotříčkovi Frolovi. Jeho Lízinka dnes oslavuje 20. narozeniny.
2: Já vím, už 5. rok, pořád 20.
1: Měli bychom přinést dáreček. Nebo se aspoň poklonit, popřát zdraví, štěstí. Pěkného ženicha a brzkou veselku.
2: Líza veselka. Je, to si počkáš.
1: Nevím proč.
0: Protože vypadá jako škaredá středa. S rozumem je na štíru, líná hamba povídá.
1: Ale bohatá. Nejmohovitější nevěsta v celém kraji. Stačí, když ukáže prstem a na každý se jí přilípne ne jeden, ale hned tucet ženichů. Tuhle máš sváteční čepici, Adem.
0: Koukněte na tu žebrotu. Kam si troufala?
3: Míťa!
4: Ty buď ticha, Lízo. A žádné usmívání, žádné bratříčkování. Co pak nám nesete?
1: Nezlobte se, kmotříčku, milí, že jsme se opovážili, ale když my máme Lízinku tak rádi a tak ti krasavice všichni tři přejeme vrchovatě zdraví, štěstí, hojnost majetku a všelikého požehnání.
4: A co dárek? Ten jste nechali za vraty.
1: Co bychom mohli z té naši nuzoty?
0: Strkat do chomou tu slámu, když je plný sena.
4: Pravda, Lizaveta dostala dárku, že by to nepobrali tři koňské fůry. 7 samovarů, 300 loket hedvábí a sametů. A brokátů, střevíčky ze safiánu na 2 tucty. Vědro kaviáru, patery náušnice, prachový peří na nějakých 20 peřin, pantoflíčky, kůže z hranostajů.
1: Mění. Božinku, to je krása, že jo, mužský? Taky by vás neubilo, kdybyste uronili kapku chvály.
3: Koukej, Míťo, já tuhle jsem dostala co by na špagátku. Ty jsou co?
2: Tvůj vlastní ti nestačí.
3: To je teď moda, koukej, zrzavý, černý, hnědý, na každý den v týdnu jináč vybarvený. Který mi nejlíp sluší?
2: Nejspíš ten černý, když máš vlasy jako slámu.
1: Mám. Člověk neví, kam se podívat dřív.
4: K obědu čekáme vzácné hosty z města. To dá rozum, že nepřijedou s prázdnýma rukama.
3: Tatínku, zůstane mi tě u nás na oběd.
4: To jsou mi nápady. Co pak můžeme takové posadit mezi pánstvo?
2: Však my bychom nezůstali ani kdybyste zvali.
0: Že bychom šli, mámo.
4: Podívejme na žebráckou pejchu. Ohladu vás ze stavení nevyženu. Pro chore
5: Copak, hospodáři.
4: Přichystej tady gratulantům nějaké uctění. Pár pirošků, ty se zelím, ne s masem. A malý čbánek kvasu.
5: Hned to bude. Frole Kuzmiči.
4: Do vepře jsem dal porazit na tu slávu. Dva, tři telata, hejno hus a půl kopy slípek.
3: Komediant Mítěnko přišel k nám včera s ochočeným medvědem. My spávají ve stodole, pojď se podívat.
2: My už jdeme domů.
1: Tak moc na spěch zase nemáme. Jen pěkně jdi, slízinko, jdi.
3: Podívejte, jak jim to spolu sluší.
4: Kluk vypadá k světu, ale řekl bych paličák.
1: Náš Mítěnka? Co vás nemá k mocíčku, ten je jako z másla. Na práci raz, ale srdce z vosku. S tím udělá terno, ta, co ho dostane.
4: Jaké pak terno? Teď má jen dvě holé ruce.
0: Však se taky nikam netlačí.
4: Potřeboval by do služby k někomu, kdo se vyzná. Proč pak jste mi ho neposlali?
1: Jak bych vám to jenom...
0: Má dost práce doma. Ano. Já bývám do noci na přívozu.
4: Statný je, pohledný. Já bych mu dal školu, jak nadělat jí mění. Ať přijde, až budeme mít tady po té slávě.
1: Ano, domluvíme mu, Frole Kuzmiči, domluvíme.
5: Kam pak s tím pohoštěním, hospodáři?
0: Zaveď je do čeledníku.

0: Tak, nahoře jsou pyrohy se zelím, jak poručil pán. Ale pod ně jsem vám přidal kousek pečeně.
1: Zaplať pánbu, dědo.
2: Děkujem, ale kam se poděl Míťa?
0: Elizaveta se mu chlubí výbavou. Co pak o to? Věno by bylo náramný. Teď ještě sehnat ženicha.
1: Ha, na takový majetek se slítnou jako vosy na přezrálou hrušku.
2: Ty taky kvokáš pořád o jednom jako slepice. Majetek, věno, vejbava, peníze.
1: Protože když si uprostřed tady toho všeho vzpomenu na tu naši odrbanou chalupu, popadne mě zlost. A lítost. Jak to, že jeden má nadbytek a druhej nouzi?
2: No, Frol Kuzmič se zkrátka vyzná.
1: V tom musí být nějaký kouzlo.
0: Ono se povídalo všelicos. Že si starý hospodář, jako pánův otec, pomohl k blahobytu divným způsobem.
1: Ty o tom něco víš, dědo?
0: Jo. No, já už se ani nepamatuju.
1: Dědo, však ty by ses rozpomenul, kdybys chtěl, dědo.
0: Jenomže, kdyby se to pán doslech, vyhnal by mě. Už jsem tu mezi čeledí jenom já, co zná to tajemství.
1: Dědo, u nás by bylo jako v hrobě.
0: Nikomu byste nesměli co živý prozradit.
1: Každěť povídá. Jako v hrobě.

0: Luna.
1: A proč pak ne? Ale jak poznal, že je kouzelná?
2: Přeci podle toho, že mluvila lidskou řečí.
1: Já myslela, dědo, jak vypadala?
2: Jak vypadala? No, prý docela obyčejně. Tak trochu jako Cain. Jenže byla celá kapku do zlatova, když na ní padlo světlo.
1: Támhle v zálivu? Za naším přívozem?
2: Tak jsem to slyšel.
1: A kdy se to stalo?
2: Jo, tak to už bude pěkná řádka roků. Tak, že bych přines ještě džbánek kvasu.
1: Není třeba, dědo, jako by se stalo. Ale Míťovi řekni, že už jdeme.
0: A co máš tak najednou naspěch?
1: Něco mě napadlo. Pojď. Však on nás, Míťa, dohoní.

0: Čáry a kouzla. To jsou báchorky pro malé děti.
1: Já myslím, že si neboštík kupec nepomohl k majetku kouzlem, ale protože šidila okrádá lidi, jako Frol Kuzmič. To já se učit nechci. Tak nevím, proč bych měl jít k němu sloužit.
2: Třeba taky proto, abys byl na blízku lízince.
3: Ani chvilku z tebe nespustila oči. No řekni, táto.
0: No co pak o to? Kroutila se jako holub na báni. Možná si jí opravdu padl do oka.
1: Jenže ona se mně nelíbí ani trochu.
2: Je bohatá.
1: Při práci se vrtí jak motovidlo.
2: Může si najmout houf služebný.
1: A rozmazlená je...
2: Nikdo nejsme bez chybičky, Míčo.
3: Dej na mámu, Míčenko. Na mámu, která myslí na tvé štěstí a hleď si lízi, sedl by si spěkně do teplého hnízdečka.
1: A celý život dělal kupci čeledína. Ba ne. Já si vyberu takovou, co mi padne okem až do srdce.
2: A co když to bude stejná nuzota jako my?
1: Co pak vám spolu nebylo dobře? Táto.
0: To víš, že bylo. Ona to máma nemyslí doslova, viď?
1: Tak proč mě pořád přemlouvá?
2: Protože chci, aby ses měl líp než my. A ty, jestli jsi rozumný chlapec, tak mě poslechneš.
1: Ve všem ostatním, ale v tomhle ne.
2: Co? Tak si můžeš zbalit raneček a jít rovnou za nosem.
1: Když nedáš jinak.
0: Matko!
2: Ty mlč! Míťo, naposledy. Půjdeš ke kmotrovi do služby a budeš koukat, abys dostal lízu.
1: Ani za nic, to radši s pánem Bohem.
0: Počkej, synku, kam pak?
1: Rovnou za nosem, táto, podle mateřského přikázání.
0: Zavolej ho.
2: Je na cide. Paličák.
0: Vyved se halt po mámě, takže padla kosa na kámen.
2: Ty radši jdem síť a hajdy k vodě.
0: Co? Teď? Na večír?
2: Pro kouzelnou rybku je to, hádám, ten nejpříhodnější čas.
0: Pro kouzelnou...
2: Musíš jí vyčíhat, kdyby... nevím co.
0: No a co s ní? I když se nakrásně ocne v mé síti.
2: Řekneš jí, aby nám pomohla jako kdysi Frolově rodině?
0: Já myslím, že to jsou jenom lidské povídačky.
3: Proč ty mi nikdy nechceš vyhovět?
0: Radši bych se porozhlédl, kam šel Míťa.
2: Však on se nestratí. Tamhle je síť a hleď, aby si nevytáhl prázdnou.
0: No tak ještě mi pověz, kdyby snad ta rybička uvázla v mé síti, jak se s ní domluvit?
2: Žádné dlouhé řeči. Postěžuj si na naši chudobu a aby nám pomohla k lepšímu živobytí.
0: Jenže co, když budeš chtít, abych jí to všecko vypočet do poslední čárky? No, mám si přát zlatý rublík, nebo nový šindel na střechu, nebo mám rybce říct, že se půjdu optat domů.
2: No to ne, to ne, to ne. Mohla by odplout a měli bysme útrum. Musíš jí rovnou vyložit, co všecko potřebujeme.
0: A co jako podle tvého nejvíc?
2: No, vzpomeň si na tu nádheru u Frola Kuzmiče. Chlív plný dobytka, vstájí krásný no. Koně, na stolech koláče, pyrohy, nadívané husy, víno, pivo, kořálka, kvas, jeseteři, štiky, škopek kaviáru, stříbrné nádobí, pozlacené mísy, křišťálové poháry, kotlíky, samovary, všude vzácné koberce a hedvábí, čalouněné lenošky, alabastr, mramor, jizby jako v pohádce, dům jako carský palác.
0: Tak už dost! No pak by si to všecko pamatoval.
2: A člověk nesmí být moc skromný, když mu spadne do klína taková příležitost.
0: Jenže se říká, kdo moc vysoko lítá.
2: A ten, kdo se krčí v koutě, chodí zas nakonec o žebrácké holy. Jen si pěkně dupni a neboj se křiknout.

0: Rybko má milá. Rybičko vzácná. Kouzelná paní hlubokých vod.
1: No, lehko se řekne, vem síť a ulov kouzelnou rybku. Ale co naděláš, když ti síť na 100krát opraná pokaždé vypluje bez úlovku? No, na nejvíc mřenka, línek, 2-3 cejny. No, zkusíme to ještě jednou. Naposledy.
0: Rybičko milá. Převzácná. Kouzelná paní hlubokých vod.
2: Oho, zachytilo se oko sítě v kořen, nebo se do ní svalil kámen? A nebo že by to přece jenom bylo? No.

0: Kde pak? Všecko marné. Počkat. Co to tam plesko? Obyčejná parma. A nebo že by snad... Zaleskla se, jako by jí mistr zlatník vytepal z nejvzácnějšího kovu. Krásná si rybičko. Neboj se, neublížím ti. Byla by škoda tvé krásy. Pustím tě zpátky na hlubinu.
1: A já za to vyplním tvoje přání.
0: 30 let už tady peru sítě, ale aby ryba promluvila, to slyším poprvé.
1: Nerozmýšlej se dlouho.
0: Tak přece se mi podařilo ulovit kouzelnou rybku.
1: Podařilo. Ale teď už honem. Vyslov své přání.
0: No co pak já? Mně postačí ke štěstí vzpomínka na dnešní krásný úlovek, ale žena poručila. A ty vyplníš, co chtěla?
1: Splním, oč mě požádáš ty. Smíš vyslovit 3 přání.
0: Já jen kvůli ženě, aby byl doma pokoj. Umanula si, že Míťu přižení k bohatému kupci. Jenomže po chudém rybáři se Frol Kuzmič ani neohlídne. To ona dobře ví. A tak si vzala do hlavy, že kdyby ho mohla pozvat do onačejšího stavení, že by mohla začít o veselce. Ráda by kupce posadila k prostřenému stolu, na kterém se najde víc než jenom suchá kůrka. Rozumíš, rybičko?
1: Jen to pěkně pověz všechno.
0: Když jsem teda začal o prostřeném stole, mně by docela stačila miska pohankové kaše, jenže pána tím dvakrát neúctíš. Takže kdyby zbyla té dobroty a přidala nějaký ten koláč, hrudku másla, kousek pečínky, pár slanečků, hrnek smetany.
1: Dobrá. A co druhé přání?
0: Napovídala toho o všelijakém nádobí, jenomže mě to šlo jedním uchem dovnitř a druhým zase rovnou ven. Ale kdyby zbyla té lásky a vypomohla jí talířkama, parádní mísou nebo větším pekáčem, jistě by vzala za vděk samovarem a nějakým tím džbánkem na kvas.
1: Všechno najdeš doma, až se vrátíš. A co do třetice?
0: To už si ani netroufám, kouzelná rybičko. Semlela toho moc, jak byla v ráži. Zaslech jsem cosi o panském stavení a že prý alabastra, mramora, věžičky.
1: A ty bys nechtěl knížecí palác?
0: Já? A nač pak by byl mě, prachovičejnému rybáři? Vždyť bych se v něm ani necítil doma. Já myslím, že by bylo rozumnější, kdybys mi pomohla k novému šindelu a sem tam vyměnit trouchnivý trám. A ještě snad, jestli to není moc, tak menší sedničku za naší velkou jízbou. To jako vejminek, až by si Míťa jednou přived nevěstu.
1: Co pak ty nechceš, aby si vzal bohatou Lízu?
0: Oni ne. Oni se ti dva pranic k sobě nehodí. Jsou každý z dočista jiného rodu. Nebyl bys ní šťastný. A potom, já si myslím, že mužský si má svou nastávající vybrat sám. Ale to říkám jen tak, mezi náma. Před mojí bych si to netrouf.
1: Já jí to neprozradím. A ty se vrať domů.
0: A co mám jako vyřídit své ženě? Splníš, oč jsem tě prosil?
1: To už se stalo.
0: Tak ti děkuju. Mockrát děkuju, rybičko.

0: jsou mi věci, to jsou divy. Koukám, žasnu a nikterak mi to nejde do hlavy, jak jste tu všecko zvelebili. Podívejme, samovar, no ne. A na stole dobrot jako o svatbě.
1: A to jen, aby jsme vzácnému hostu oplatili, jak nás tuhle uctil. Račte ke stolu k mocíčku, je libo čaj, nebo mám nejdřív nalít kalíšek vodky? Či si radši vezmete kousek pečínky nebo zákuseček?
0: Koukám a žasnu čím dál víc. Nová podlaha i trámy? A co ta šindelová střecha? Co ta vyřezávaná lomenice? A
1: všechno mohlo být stokrát hezčí, kdyby ten můj nebyl popleta.
2: Řekl jsem, co sporučila.
1: Měl jsi zříct o carský palác a ne o hrst šindelových třísek. Já chci stříbro, zlato, alabastr, vzácný nábytek. A ty se spokojíš otřískaným samovarem a mísou pyrohu, ty hlupáku.
0: K nepoznání, na mou věru k nepoznání. Nechystáte svatbu?
1: No, však už má mítěnka čas na
3: ženění. Kde pak je mítěnka?
1: Ani nevím, no, jestli se s tím svěřit k motříčku. Zakoukal se do jisté dívčiny a taková ho popadla tesknice, že dočista přestal jíst i spát.
0: Motko.
1: Kolem chalupy se ploužil jako stín, až nakonec se sebral a utekl z domova. Myslí chudáček, že mu sejde z mysli, když ji nebude mít na blízku.
2: Ale matko, co to povídáš?
1: Vždyť o ničem nemáš tušení, v noci spíš jako zabitý, přes den si u přívozu. Chudák mítěnka byl z toho tak skormoucený.
0: A do koho se vám to zakoukal?
1: Do kupecké dcerky. Co bych vám to neřekla rovnou, vaše lízinka mu učarovala, jenže kdyby se bral odvahu, aby s tím šel za vámi, tak radši odešel a nás tu nechal v trápení.
0: Že mě to hned nenapadlo, Hrome, když jste u nás měli vinšovat lízek narozeninám.
1: A taky to pěkně slušelo s tím naším chlapcem.
0: Že? Jenže moje Lizaveta je nejbohatší nevěsta v celém kraji, kdežto Míťa je co? Chudák, žebrota.
1: No. Žebrota by vás k motříčku, milý sotva, uctila kořálkou a vínečkem.
0: No, milá zlatá, tohle kolem je jenom nablízkaná bída. Nevím, jak se k tomu přišli, ale jestli se tím chcete vyrovnat mě, říkám rovnou, je to marná snaha. Panský samovar se do téhle staré rybářské katrče hodí, stejně jako chudý rybář k dceři bohatého kupce. A to je moje poslední slovo. Nezlobte se, že to říkám takhle bez obalu.
2: Je to konec konců pravda, tak proč bychom se zlobili, Frole Kuzmič?
1: Tato.
2: Taky jste mohl říct, že tahle boubelatá tapecírovaná panská lenožka se u našeho dřevěného stolu vyjímá jako líná nevěsta vedle čiperného mládenečka.
0: No, teď říkám. Počkej, rybáři. Kdo to má být, ta líná nevěsta?
2: O, svrbí, ať se poškrábí.
1: To on táta, co chvíli plete páté přes deváté. Frole Kuzmiči, k motříčku rodný dobrodinče náš, proč pak pospíchat s posledním slovem? Ono se všelico může ještě změnit.
0: Ano? A co se ku příkladu může tady změnit?
1: Třeba tu místo dřevěné chalupy může stát dům z kamene.
2: Už zase fantazíruješ, matko.
0: Co by si spočala v panském domě?
1: No, na vás tu taky příště místo chudé rybářky může přivítat zámožná paní v sametu. A co vy na to?
0: No, kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč.
1: Stane se, Frole Kuzmiči. Zítra touhle dobou to bude, jak jsem právě řekla. A rovnou můžete sebou přivést lízinku.
2: Mámo, vzpamatuj se.
1: Ty buď ticha. Co pak je s vámi, k motříčku milý? Nevěříte mi?
0: Abych přivedl Lízu, říkáš? No tak, dobrá.
1: Ruku na to?
0: Platí.

0: Co to do tebe vjelo, matko?
1: A koukáš, jako bych nebyla při smyslech.
0: Však Frol Kuzmič taky na tebe civěl jako na zjevení.
1: Tomu nedaruju, co mi dneska vyčetl. Takhle zvysoka mu zítra podám ruku.
0: Nemáš horkost v hlavě?
1: Se mnou si nedělej starost. Vem sítě a hýbaj k vodě. Vylov kouzelnou rybku a vyřití, že chci, aby tu do zítřka stál panský dům. Ha, a co dům? Palác pro kněžnu. Vyřití, že chci roucho vyšívané stříbrem a zlatý řetěz a čelenku, pírko, perla, pírko, perla. Chci kočáry, chci tucet vraných koní a celý zástup lokajů. Tak jdi už.
0: Vždyť nevíš, co breptáš, prosím tě, vzpamatuj se.
1: Běž a neodmlouvej, poloučím ti. No, já budu kněžna a náš mítěnka bude princ. A kouzelná rybka mi bude sloužit, vyřití to.
0: Ale nemůžu.
1: Až, když nechceš ty, tak to udělám sama. Kde je síť? Kde máš vesla? Kde je čezen?
0: Matko, měj rozum. Vrať se!
1: Nedřív, nežli tu bude stát panský palác a já v něm budu kněžna! Kouzelná rybko! Chci, abys připlula do mé sítě! Márně se mi vyhýbáš, rybo. Stejně si tě najdu i v té nejčernější hlubině.
2: Ženo, pojď domů, bude bouřka. Hleď, jak je voda neklidná a temná.
1: Zaklínám tě bleskem. Zaklínám tě hromem. Připluj ke mně a splň moje přání. Chci palác z mramoru a z alabastru. Chci bohatství. Učiň, ať kupec Frol se mi pokloní jako kněžně. A mému míčovi dej za nevěstu jeho Lízu.
2: Ženo, zpátky, jdou vysoké vlny.
1: Loďka se mi převrátila.
2: Přidrž se vesla.
1: Síť se mi oplétá kolem nohou, tak mi přece pomoz.
2: Napřed mi musíš něco slíbit.
1: Honem, táto, už nemůžu. Hoď mi pro vás.
2: Zapomeneš na své panské chouty?
1: Na všechno, jen mi pomoz na břeh.
2: Přestaneš se lísat ke kmotrovi.
1: Ano, slibuju, táto, slibuju, jen mě zachráň. Utopím se!
2: Ale neutopíš. Přestaň sebou házet jako tloušť. Vždyť tam není větší hloubka, než do pasu.
1: A já se hrozila.
2: Vždyť ses nezeptala.
1: Já tu hynu hrůzou a ty zatím... No počkej.
2: Pojď radši z vody a nevyhrožuj. Stačí, co ses nahrozila kouzelné rybce.
1: A ona ani ploutvičku nevystrčila.
2: Tři přání nám splnila už předtím, tak co bys ještě chtěla?
1: Věrná pravda. Na to jsem zapomněla.
2: A teď hajdy domů a do peřin.

0: tak. Tady máš odvar z lipového květu a z divizny. Tady Hermánek.
1: To bude má smrt.
0: Nenaříkej. Zítra ti bude líp.
1: A prosím tě, táto.
0: Co pak?
1: Nezlobíš se na mě.
0: No, vytrestala ses sama dost.
1: Teď ještě Míťa, kdyby dal o sobě vědět.
0: No, s tím nebudeš mít tak lehké pořízení jako se mnou.
1: Vždyť já už vím, že jsem neměla pravdu. Ale chtěla jsem opravdu jeho dobro.
0: Však on se ukáže. Daleko, myslím, nebude.
1: No, ty něco víš?
0: Tuhle ho kdo si zahlíd ve městě. Prý se tam dal na kovářské řemeslo.
1: Oh, můj Mítěnka, chudák.
0: Zase začínáš. Není už přece žádný pacholíček a kladivo je pro chlapa ten nejsprávnější instrument.
1: A proč nevzkáže?
0: Ale však on se ozve, až dozraje čas. No co pak? Snad neminíš vstát.
1: Zahledla jsem někoho oknem. Nevešel do síňky?
0: Podívám se. Kupec! S Lizavetou!
1: To je nadělení.
0: Nějak si už poradíme. Kdo pak to stojí za dveřmi? Jen dál, vejděte do světnice, převzácní hosté. Vítejte, frole Kuzmiči, vítej, Lízo.
2: Kde je Míťa?
3: Zdaleka vyhlížím, koukám oči na šťopkách, kdypak už asi zmerčím ten divoucí div, ten knížecí palác, co mi slibovala tuhle rybářka, jdu blíž a celý se třesu nedočkavostí, kdy uvidím na mramorových schodech převzácnou dámu s vlečkou, jdu blíž a ono pořád. Nic. Žádný palác, ba ani panský dům, jen stará dřevěnice. A po paní v knížecím rouchu taky ani slechu, ani dechu. Vidím jenom bábu rybářku, co si kurýruje v kanafasu nádchu. Nebo mě snad klamou mý vlastní oči.
1: A to byste neměl, kmotříčku, pošklebovat se nešťastné ženské.
3: No co, mám tě snad chválit za to, že jsi chtěla ze mě udělat blázna?
1: Kdybych byla tušila, že to veme takový konec.
3: Kouzlo se teda nepovedlo.
1: No, teď vidíte.
3: Takže zas můžeme jít.
2: Ale táto, vždyť se mi sliboval.
3: Mlč ty, trdlo.
0: No, proč tak honem, kmotře? Snad si aspoň chvilku sednete. Lízo, ať nám nevyneseš spaní.
2: Na tvrdou lavici já nejsem zvyklá. A pomačkala bych si atlasovou sukni. Mám pod ní tucet spodniček.
4: Však ti to sluší.
2: To já kvůli Míťovi. Tam pak se mi schoval.
1: No, darmo povídat.
2: Však já si ho vycepuju.
3: Kdepak holka z toho mračna už nesprchne.
2: Ty jsme se líbil.
3: Až jestli se rybářská žebrota trochu vzmůže. Jenže vidíš sama, kde nic, tu nic. Tak jaká pak svarba. Takhle bych ti Míťu mohl najmout, leda jako čeledina ke koním.
2: Třeba, ale hlavně, když bude u nás, tak už mi ho strejčku konečně přiveďte.
1: S tím bude potíž, Lízinko. Míťa už si našel práci jinde.
2: Ale my mu dáme víc.
0: Ono se, holka, všecko nedá koupit.
2: Ale dá, byť táto.
3: A kde to nejde za peníze, tam pomůže byč.
0: Teď to slyšíš, matko, jaké terno by tvůj Dmitrij udělal.
1: Však mě taky po hlavku je hamba. Nic ve zlém, kmotříčku, ale ono byste Lízinči svatby s naším chlapcem, tak jako tak nic nebylo, i kdybyste přišli s prosíkem.
3: To bych na mou věru rád věděl, proč.
1: No, protože mu mezi tím zkázala dcera jistého velmože. Poslala k nám s prosbou, jestli by jí neprokázal tu čest a nevyvolil si ji.
3: Aha. A která jako?
1: No, zatím vám smím prozradit jen tolik, že je velice krásná, hrozně bohatá a moudrá.
0: Matko,
1: a
0: už zase pouštíš ze řetězu tu svou nešťastnou pusu.
3: A kdo to jako má být rodem? Hraběnka?
1: To hezky přidejte.
3: Snad ne kněžna.
1: Titulujou ji jako princeznu.
3: Princeznu?
1: Tak. Ale zatím nikde ani muk. Dostane v jenem zámek, 10 statků a na 40 vesnic daleko za vodou a
3: kdy pak má být svatba?
1: No, čekáme je každým dnem. Co chvíli může tamhle na cestě zahrčet kočár s korunkou a 6 spřežím.
2: Tato, jestli to dopustíš, tak uteču z domu.
3: Počkej, Huso, to se musí důkladně rozmyslet.
2: Já ti uteču bez
3: rozmyšlení. Nezlobně pořád. Podívej, kmotříčko, zkusme dát hlavy dohromady. Vždyť si konec konců nejsme cizí, že? A naše děti si spolu hráli od malička. Nemám pravdu, rybáři.
0: To ani nepamatuju.
3: No, teď říkám, že si... Co? Znáte mě, jsem solidní člověk a dost mohovitý. Líze bych dal dva domy, jeden tady, druhý ve městě. Čemu se smějete, k tomu obchod a 50 tisíc ve zlatě?
1: Takový pakatel.
3: No. Matko, že tě zase chytá fantaz.
1: Podívejte, k motříčku, vy si nechte svůj majetek a my si necháme svou hrdost.
3: Jestli čekáte, že se budu doprošovat.
2: Tato, podívej, nejde tamhle Míťa.
3: Máš velčí mhu?
2: Tamhle od přívozu, je to on.
3: Pravda? Kdo pak se to s ním vede?
2: Asi ta jeho princezna.
3: Princezna, tahle bosá ve vybledlé sukni. Pěkná princezna ze Žebrákova, to se ti rybářko povedlo.
1: To jestli ona nejspíš převlíkla se za chudou holku, aby je cestou nezdržovali nebo neokradli. To přece páni dělávají, že cestují v přestrojení, no řekni tato.
3: A kde pak nechali kočár se 6 spřežími?
1: Za vodou. Co pak by se vešel na naší pramici?
3: Jestli tohle je princezna, tak já jsem...
1: Ale hezká je. To se musí nechat. To jí neupřete.
3: Pojď, Lízo. Nebudeme zdržovat.
1: Zdraví došli, Frole Kuzmiči. Zdraví došli. A teď si vezmu na paškál Míťu.
0: Matko, mám ti připomenout, co jsi zumiňovala.
1: Ale vždyť on si namluvil docela chudou holku.
0: No a...
1: Míťo! Domů! Žádné postávání za dveřma. Hezky nám povíš, kde se stoulal. No co stojíš na prahu jako oukropeček?
4: Čekám, s jakou mě přivítáte.
1: No, zasloužil bys, aby táta na tebe vzal lískovku.
0: Ale mámo.
4: Snad nestůněš, maminko.
1: Nabaže, div jsem kvůli tobě neumřela lítostí. O co postáváš u dveří? Pojď mi dát pusu.
4: Ale já, totiž, já nepřišel sám.
1: Mně se hned zdálo, že kdo si čeká v sínce.
0: Pozval si na nocleh pocestného?
4: Přivedl jsem si nevěstu.
1: A to je všechno, co nám o ní povíš?
4: Co byste chtěli vědět?
1: Jak se jmenuje, z jakého je rodu, kde si potkal, mnoho lidí dostane věna. Zdali pak je přičinlivá, poslušná, no kdo jsou její rodiče?
4: Víš co, ona ti to poví sama. Já to všechno vlastně ani nevím, jenom že se máme rádi a že jsme oba stejně chudí a jmenuje se... Mario, pojď dál.
5: Pozdrav pámbu.
0: Vítám tě u nás.
1: No, podej mi ruku, děvče. Snad se mě nebojíš.
5: To ne, ale...
1: Jestli ti Míťa něco napovídal...
4: Jenže jsi metr.
1: Tak tomu nevěř. Oči máš čisté. Ruce mozolnaté. A jestli se nemejlím, tak podle všeho jen tu jednu sukni.
0: Ale matko...
1: Ale co si takhle chcete počít, oba chudáci s holýma rukama? Vždyť se budete do nejdelší smrti nuzovat jako já tuhle s tátou.
0: Leda, že by Dmitrij vylovil kouzelnou rybku, aby mu splnila 3 přání,
1: no,
0: viď?
1: No vidíš, to je nápad. Touhle dobou by se to mohlo podařit. Míťo, honem jdi, prosí tě, já připravím vesla.
4: Nikam nechoď, mami. My už se s Mariou o sebe postaráme.
1: To neříkej, Mítěnko, to neříkej. Sám si člověk neporadí, když nemá kapsy plné zlata, nebo když mu nepomůže kouzlo.
5: Máme zdravé ruce.
1: A pracovité, já vím, ale to nic neznamená. Kouzelná rybka by vám pomohla rovnou. V okamžiku by vám vyplnila každé přání.
0: Maminko.
5: To nejkrásnější si můžeme splnit jen my sami.
0: Je to tak. Mladí mají pravdu.
1: Ne, ty jen, když si můžeš přisadit proti mně.
0: Ale mámo.
1: Ba ne, já vím. Je to tak, jak říká Maria. A kam pak ještě, tuláci?
4: K vodě, jenom na chvilku.

0: Chtěla bys, abych ti vylovil kouzelnou rybku?
1: Co bych si od ní mohla ještě přát? Smím se hodiny dívat do tvých očí. Poslouchat, když se tiše směješ. Dotýkat se tvých paží. Neumím si představit větší štěstí, než to, že jsi můj. Že tě mám ráda.
0: A že nejsme na tom světě sami. Kouzelná rybko, pluj si po svobodě!

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jsou či nejsou z čerty žerty? K odpovědi na pohádkovou otázku snad přispěje i pohádkové vyprávění, ve kterém vystupují hned dva čerti najednou, Bernáš a Gajdula. Trochu se hádají, zkoušejí to jeden na druhého, ale nakonec se spřátelí a zůstanou mezi lidmi. No a co se bude dít dál, to se dozvíme v pohádce Čertovo kvítko, kterou napsala a zrežírovala Marie Křepelková. Účinkují Otakar Brousek mladší, Simona Stašová, Jan Čenský a další. Vyrobeno v roce 1989.
2: Ty kačeno.
3: Ty Bernulo. Ty
2: kačice hubatá.
3: Ty Bernulo rohatý.
2: Ty utrž hubo.
3: Ty utřino se.
2: Že já se tě kdy chytil, rozumu jsem pozbyl, celému peklu prosmíš. Bernáš s Káťou na hřbetě.
3: Necháš toho?
2: Nenechám, ty hádavko.
3: Cože?
2: Píchavko.
3: Co?
2: Roupavko. Rýpavko. Ty.
4: Ti se ale krásně hádají. Tak přesně tohle já hledám, protože já jsem čert a jeden z mála tvrdý jak skála, jako žula. Já jsem čert, každičkým oudem jsem cítit čmoudem. Gajdula. To jsem já, naděje pekla, povaha vsteklá, žádná nula. To jsem já, vzadu mám střapec, chlupatý chlapec. Gajdula, gajdula. Ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gajdula, přes spravedlností.

0: Mi řekni, kam jsi to dal?
1: Ne, nic jsem nevzal.
0: Ještě včera to tady bylo.
1: Asi se to vytratilo.
0: Tak mi to dej, je to moje.
1: Co je tvoje, to je moje.
0: Tak dáš?
2: Až se budou místo mouky mlít koláče.
0: Ty, bobule bobulovatá.
2: Ty, bábo, jedna řečnatá.
0: Ty, škopku paličatý.
2: Ty, Rebeko zvonivá.
0: Ty, lenošlape.
2: Ty, marnivko lakotná.
0: Co?
2: Chamtivko. Kdákadlo kejhavko. Ty.
3: Lidi jsou secakramenský, a to jak ženský, tak i chlapy hříchy mají. Většinou vleklé, nás už to v pekle nepřekvapí. Gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gaj.
0: Já tě chytím. A až tě chytím, tak se těši, jak to schytáš.
1: Já že to schytám?
0: Ty to schytáš.
1: Ne. Ty to schytáš. A teď. A hned. Jedna.
0: Pomoc.
1: Dvě.
0: Pomoc.
1: Tři.
0: Pomoc.
3: Ticho! Jmenuji se Gajdula.
0: Co nám tady řveš?
3: Já řvu.
1: Ty řveš.
0: On řve. Zval tě někdo?
1: Volal tě někdo?
0: Ty jsi nevšiml, jak jsme si tady s mužem hezky povídali?
3: Prosím, všiml, tedy nevšiml.
1: Cože?
3: Tedy vlastně ano, ano, ano, všiml.
1: Tak všiml?
0: Nebo nevšiml? A co tady vlastně chceš?
3: Víte, já jsem přišel.
1: No, to vidíme.
3: Abych pomohl, jsem přišel. Abych pomohl vám, jsem přišel.
1: Nevěř mu.
0: Abys pomohl?
3: Tak.
0: A co za to?
3: No nic. Tedy vlastně skoro nic. Trochu úsměvu.
0: Úsměvu?
3: Kousek vlídného slova.
0: Slova?
3: Krapítek slušného zacházení.
0: Je? A dál? Dál?
3: No, dál už nic.
0: No, tak pomáhat, říkáš? A za vlídné zacházení? Ale to u nás můžeš mít, protože já jsem ta nejusměvavější, nejlíbeznější, nejlaskavější mlynářka v širokém okolí.
1: Že jí jazyk neupadne.
0: Tak jen pojď dál, Gajdulo.
3: Vyšlo to. A v čase krátkém chycem se drápkem, já mám kliku, vyšlo to. A za chviličku máme dušičku do kotlíku. Gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, ať si pozor dají ti, co špatný svědomí mají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, vůli poslední, ať si rychle přeříkají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, před spravedlností marně utíkají. Gaj, gaj, gaj, gaj, gaj, gajdula, kolegové už do kotle vesele polínka přikládají.
1: Tedy od té doby, co jsem přišel ten Gajdula, se mi u nás pranic nelíbí. Basama, sekrec, mazec, blum. Už si ani pořádně zanadávat nemůžu. Sotva začnu. Kačena, místo aby mne třeba setřela, hned na mne začne dělat takový kukuč. Jakože to ne, to se nesmí. A kde si, co si. A...
0: No jistě, zase lelkuje a zase se válí, ty bernulo bernulácký. A co práce, ta ti nevoní. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. A zahálka je čertův polštář.
1: Však jsem taky čert, ne?
0: Už si na zemi dost dlouho, aby ses něčemu přiučil. Podívej se na Gajdulu. S písničkou vstává, s písničkou uléhá.
4: Celý den tady jenom řve.
0: Celý den se jenom směje a práce mu pod rukama jenom kvete.
1: Světa nepřebudu, díla nepředělám.
0: Ty lenochulína, palice dubová, sosno paličatá, hybaj něco dělat.
1: Toho gajdulu mi tady byl čert dlužen. Tvoj tajksl.
4: V pekle jsem býval nejchytřejším čertem.
1: Všichni mě uctívali, chodili ke mně na rady, než se mi stal ten trapas s Káčou. Ještě dneska slyším, jak se mi celé peklo smálo, když jsem jí z těch zad nemohl setřást.
4: Že prý mě zachránil ovčák. To je ta největší pohádka. Žádný ovčák nepřišel.
1: Káča zůstala na krku mě, sehnala mlýn a začala mě nutit pracovat. Brrr, kruciš, fagot, trombon, brum.
4: Hej ty, no ty, pojď sem.
3: Mám práci.
4: Ta ti neuteče.
3: A potom s vámi se já nebavím. Ještě byste mě mohl nakazit.
1: Já? A čím pak?
3: Lenorou a hrubiánstvím.
1: Chtěl jsem tě jenom varovat, gajdulo. Jestli nezačneš pracovat přiměřeně, usmívat se přiměřeně, zpívat přiměřeně, zkrátka všecko dělat přiměřeně, tak ti naplácám 25 docela nepřiměřených, rozuměl?
3: Cože? 25 mě na... Pozor!
1: Jak jsem řekl? Ostatně já na tvém místě bych si mlynářku držel od těla.
3: Paní mlynářka je hodná.
1: Jistě.
3: A šlechetná.
1: No vidí.
3: A laskavá.
1: Nepovídej.
3: A velkodušná. A krásná.
1: Hromy, blesky, třesky, plesky, už toho mám dost.
3: To vy děláte z života peklo na zemi.
1: Gajdulo.
3: Jak jsem řekl, peklo na zemi. A mám práci.
1: Ten mi to teda dal. Hodná, laskavá, šlechetná. Lakota, lakotná. Pro mě má jenom špičatý jazyk, chleba a vodu. A teď ještě podstrojuje tomu...
4: Co to tady voní? Čert.
1: Tady byl čert, aby mě husa kopla,
4: že jsem to nepoznal hned. Tak, gajdula... Je čert. To je kuchechtání.

0: zas jedním z vás, zas jedním z vás, chlupáčů.
1: Teď konečně přišla moje chvíle. S tvou pomocí, Gajdulo, se vrátím domů, do pekla.
2: To by v tom byl čert, abych já mlynáře nenapil. Já, chlouba pekla, Gajdula, teoretické lapání duší. To byl můj nejoblíbenější předmět a nyní si konečně převedeme teorii do praxe. Článek první, pytlík z dukáty. Tady máme sáček, až přiletí ptáček. Do té pasti vábne, jistě si rád hrábne. To by v tom byl čert, jistě si rád hrábne. Penízky krásně kulaté. Tak, položím vás na stůl. Takhle je. To by v tom nesměl být čert, aby se mlynář nechytil.
3: To se podívejme, co to tady leží.
2: Já to věděl, já to tušil.
3: Peníze.
2: A už se chytil ptáček.
3: A k čemu by ale mně byly peníze? Na co si pomyslím, to mi žena sežene, podstrčí, vnutí. Ještě abych se bál, že mi je někdo ukradne. Kde pak? Já vlastně žádné peníze nechci.
2: Tak blé.
3: Ale co moje ženuška?
2: Ne, to ne.
3: Co ta moje hrabalka? Ženuško, lásku můj líbezný.
2: Ale tak to přece není. V čítance psali jasně. Lapí je, schová, vezme nohy na ramena, promrhá je, promarní.
4: Co tady halekáš? Už zase zevluješ, zahálíš a pustneš. Peníze, opravdové ryzí dukáty, čí tak asi jsou, nikde, nikdo.
2: Dej ty ruce pryč.
4: Tak a budou moje.
3: A chytila se holubička.
2: To já přece nechtěl. Nutno přiznat, že pekelný článek číslo 1 mi jaksi selhal.
3: Taky bych to tak viděl.
2: Nevadí, nevadí, pilný, přičinlivý a vytrvalý čert, jako jsem já, se nikdy nevzdává.
3: To jsem zvědav, s čím se vytasí teď. Já bych si tipnul šátek.
2: Máme tady přece článek číslo 2.
3: Šátek.
2: Šátek.
3: Jako bych to neříkal.
0: Tady máme šátek z nejjemnějších látek. Kdo ho má na těle, hned vypadá skvěle.
2: To by v tom byl čert, hned vypadá skvěle. Pekelný šátek, kterému žádný smrtelník neodolá. Tedy tak to aspoň píšou v čítance. Mlynář půjde, zahledne šátek, přečte si nápis a to by v tom nesměl být čert, aby se nechtěl mlynářce líbit. Mlynářka za ním bude běhat, bude si ho střežit a mlynář bude klít a klít a klít, až se nakonec prokleje až k nám do pekla.
3: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To jsou ale hloupé žerty.
2: Žádné žerty, jenom to zkus.
3: No, ale že bych si ho zkusil.
2: No konečně.
3: Třeba by mi pomohl.
2: Mně bylo hned jasné, že zabere.
3: Ale já vlastně žádný takový čarovný šátek nechci. I tak jsem hezký až dost.
2: Zakorble.
3: Ale co ta moje marnivka?
2: Ne.
3: Ženuško.
4: Kdo mě kolem krku uváže, všem se krásným ukáže. To je ale nádhera.
2: Nesahaj na to.
4: To je skvost.
2: Polož to.
4: Šátku, šátečku. S tvou pomocí se stanu nejkrásnější ženou v celé naší vesnici. Ale co ve vesnici, v celém kraji, v celé naší zemi. Já půjdu a všichni budou jásat, jančit, trojčit, výskat a vřeštět nadšením. Já budu tak krásná. Já budu nejkrásnější.
2: Ale ne, to jsem přece nechtěl. Tak jsem to nemyslel. Ale abys věděl, mlynáři, já mám ještě něco.
1: No, tak se ukáž.
2: Něco, čemu neodoláš, čemu podlehneš. Já mám zkrátka něco. Teď jdu na to ostře, ubrousek co prostře. Jídlo pití denně, šetří práci ženě. To by v tom byl čert, vem ho zatraceně.
1: Teda kulím oči, tenhle ubrousek za mých učednických let vlastnil jenom Lucifer.
2: Ještě, že mi ho prabába podstrčila. Konečně přišla jeho chvíle. Na ubrousek mlynář určitě zabere.
1: Ajeje, Káča.
2: Sekret zmazec, paní mlynářka. Už je pozdě.
4: Ubrousku prostře.
2: Nečti to.
4: Ubrousku prostře.
2: Ne, nečti to.
4: No jistě, tohle je ten opravdický ubrousek prostě.
2: Ne, ne.
4: A teď bude můj.
2: To snad ani ne.
4: S takovým ubrouskem se stanu nejbohatší mlynářkou široko daleko. A co mlynářkou? Otevřu si zájezdní hostinec a penízky se budou sypat sami.
2: Ale to je přece... Podraz, herdec, mazec, tak jsem to nemyslel. Jestli já nemám smůlu, co pak s takovým polenem, jako je mlynář, já někdy tu maturitní zkoušku udělám? Když má čert smutek, když má čert splín, když na co sáhne, vždycky trefí vedle. Když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble udělat, když má splín. Když má čert smutek, když má čert splín, a když ho ještě navíc hrozně bolí škeble, když má čert smutek, když má čert splín, tak nechce se mu ani bleble udělat, když má splín. Jsem nešťastný. Já jsem tak nešťastný. Jsem nešťastný. Tiše. Srna, brna, hrdec, mazec. Já mám nápad. No to je nápad. Taková malá hlavička a takový veliký nápad. No jak to stojí v čítance? Sily zkouzly v koncích. Nečekej, pomluvy se nelekej. No pomluva, to je ono. Pomluva je kluská, ta tě ze sna budí. Jako zima ruská, za košilí studí. To by v tom byl čert, za košilí studí.
1: Tak to nás v pekelné škole neučili.
3: No, gajdulo.
2: Pan mlynář. Jsem moc rád, že tě vidím. Musím ti něco říct.
1: Tak mi to řekni. To jsem zvědav, co z něho vypadne.
2: Tvoje žena.
1: Co je s ní?
2: Trápí se.
1: Nepovídej.
2: Pláče.
1: Ona pláče?
2: Snad bych ti to ani neměl říkat.
1: Jenom mluv.
2: Ty se rozčílíš.
1: Nerozčílím.
2: Ty začneš křičet.
1: Nezačnu.
2: Budeš nadávat, hromovat a klid.
1: Nebudu.
2: Budeš.
1: Řekl jsem, že nebudu.
2: Řekl jsem, že budeš.
1: Tak teď už toho mám dost, gajdulo. Mluv, proč brečí?
2: Zaslechl jsem mlynářku, jak sama sobě říká, že život s tebou se jí stal peklem.
1: To, že povídala.
2: Co je na tom k smíchu?
1: Tak život se mnou se jí stal peklem.
2: Přesně tak. A nesměj se, to je vážná věc. Abys věděl, ještě říkala, že se z toho pekla vysvobodí a že od tebe uteče.
1: Ale můžeš být úplně klidný, Gajdulo. Ta se odtud ani nehne.
2: Co má tohle znamenat? Žádné klení? Žádná kanonáda? Co pak ho můžu odnést do pekla?
5: Já jsem ten nejsmolovatější čert, co kdy v pekle byl.
6: Gajdulo, Gajdulko, co se ti stalo?
5: Ale...
4: Ublížil ti někdo?
6: Tak přece mluv.
5: To nejde, paní mlynářko.
6: No tak.
2: A nebo vlastně...
5: Já ani nevím, jak bych vám to řekl.
6: Tak mluv jasně a bez vytáček.
2: A nebudete plakat?
6: Nebudu.
2: Ani do rybníka skákat?
4: Ale nebudu.
6: Tak už mluv.
2: Tak dobře, dobře. Viděl jsem mlynáře.
4: Nepovídej.
2: Utíkal odtud a přitom vykřikoval, že už má toho pekelného života s vámi dost a že od vás už jednou provždy uteče.
6: Uteče?
2: Uteče.
6: Uteče?
2: Vezme si, co je jeho, povídal, a uteče.
4: Tak uteče. Po tolika letech. Ale já mu dám utíkat. Já mu ukážu. Hromy, blesky, třesky, plesky, škrc, mazec, hromdie, mordie, tak utíkat se mu zachtělo. Ten fanfula, ten utřinos, rohatec, ten ježatec, hromy a blesky.
2: A už to mám dost. Ratatabum, někoho do toho pekla odnést musím. Když ne mlynář, tak to budeš ty. Všechno si schrábla, kleješ hůř než samotný čert. Srna brna, to ty budeš moje maturitní zkouška. Halou se mnou do pekla.
4: Gajdulo, nedělej.
2: Srna brna, mlč.
4: Gajdulo, já jsem...
2: Budeš
4: přece...
2: konečně sicha. Láry, fáry, rum, baba, šup.
1: Gajdulo, kamaráde, stůj!
2: Srna brna larifáry! Tady jsem a dovnitř chci. Nesu dušičku, krásnou hříšnou duši, jak se na chytrého čerta Gajdulu sluší.
7: Hromdě, ratata plesk! Gajdulo, stůj!
2: Ano! Stojí!
7: Ani krok! Hrom a blesky, třesky, plesky, vřesky! Víš, koho máš na zádech? Káču!
5: Ne!
7: Před ní každý čert oprchne, zdaleka se jí vyhne a ty jí zase neseš do pekla!
5: Ale já jsem nevěděl, že...
7: Pryč od pekelné brány! Peklo nesmí být znovu zamořeno káčou!
4: Tak už konečně přestaň. Nedá se to poslouchat. Tady máš kapesník a jde se.
5: Ale kam?
4: Domů.
6: Do mlýna. Však Bernáš ti už poradí, jak se dostat do pekla zpátky.
5: Zrovna Bernáš mi poradí. V čítance ho potom Maléru s tebou uvádějí jako nejhloupějšího čerta, který kdy v pekle byl.
4: No.
5: Jenom se podívej, jak dopadl on sám. Do pekla se už nikdy nevrátil. Musel zůstat na světě.
6: Musel, nemusel, kdo ví.
5: Cože, chceš říct, že je s tebou dobrovolně?
6: Chceš se vsadit?
2: Co? Cože? Sadit? A o co?
6: Když vyhraješ ty a dokážeš, že Bernáš bude chtít zpátky do pekla a opravdu tam odejde, nachytám ti tolik duší, že se vám do toho vašeho pekla ani nevejdou. Ale když vyhraju já a Bernáš zůstane se mnou, budeš mi ty ve mlýně sloužit tak dlouho, dokud neřeknu Gajdulo, dost. Platí?
2: Platí.
6: Ale to ti povídám o naší sásce Bernášovi ani můk.
2: Ani můk?
6: Je-li to?
2: Kopyto. Platí to.
3: No, není to na světě bezkáči špatné. Nikdo mě nehoní, nikdo nehudruje. Lehnu si, kdy já chci, najím se, kdy já chci, pracuju, kdy... No, já spíš nepracuju.
8: Bernášku!
3: Káča!
2: Ty ježatče, ty rohatče, ty podšívko, ty šídlo, ty... To si říkáš čert? To jsme ze stejného rodu? To jsi nemohl houknout, že tohleto je káča?
3: Co tu děláte?
2: Lucifer mě vyhnal. S tou tvojí káčou nechce peklo nic mít. A já jsem v pěkné brindě.
3: Káčo, káčenko, hned se melu na to, tata, jenom se otočím, všechno bude hotovo, nic se neboj. Hlavně nekřič, nekřič, nenadávej, nehudruj. Já jsem se, víš, jenom trošku zamyslel. Káčo, káčenko, nehromuj.
2: Káčo, káčenko, to si tak nemohl říkat dřív.
3: A kdo mě chtěl odnést do pekla, co? Ertetína, je tu zima, mlýna klape.
8: Nech těch kouzelných zaříkávání, Bernášku. Víš, jak to nerada vidím. Mouka pak tak nějak divně páchne.
4: A však nám práce neuteče.
3: Co si to říkala, Kačenko?
8: Tady si vezmi Zlatku a běžte s gajdulou na kmínku.
3: Kačenko?
4: Já mu dám peklo. Já mu dám odejít. Člověk si ho hýčká, výská, laská. A když si ho vychová, že by vzal nohy na ramena a tradá... Ani nápad. To bych se nesměla Káča jmenovat.
8: Po prababě mi zůstala trocha zázračného koření. Kdo ho sní, jeho vlastnosti se znásobí. Když je někdo pilný, bude ještě pilnější. Ale když je někdo líný, bude ještě línější. Můj Bernášek, ten bude tak líný, že už nikdy nikam neodejde.

podle mého gusta, aby u mě Bernášek navždycky zůstal. Našla jsem ve skříni po babičce koření a ten, kdo je líný, ten po něm hned střepení. Tahle vrstva bude hodně tlustá.

0: můj milý Bernášku, takové koláčky si ještě nejedl.
1: Bernášku, ten koláček s tou krásně velkou mandličkou, ten jsem pekla jenom pro tebe.
2: Teď mu bude podstrojovat, teď mu bude lichotit. Ale ten jeho koláč, ten musí být můj.
3: Mám strach. Je, já se bojím.
4: Co je, Gajdulo?
3: Bernáši kamaráde, zamknul si na dva západy.
1: Proč na dva, Gajdulo?
3: Dneska v noci chodí zlí duchové. Moje prabába mi o nich vyprávěla. Jenom když je zamčeno na dva západy, pomine jejich moc. Káčo, Bernáši, běžte rychle zamknout.
1: Třeba to bude pravda. Pojď, Bernáši.
2: Já ti dám koláček, já ti dám mandličku. Šup, mandličku dám vedle. Tak, a ten krásný koláček je můj.
5: Gajdulo, můžeš být úplně klidný. Zamknul jsem na dva západy.
3: Ano, ano.
1: Bernášku, a co tvůj koláček? Tak si ho už konečně vezmi. Uvidíš. O takovém se ti ani nezdálo. Tak co, chutná?
5: Káčenko, moc se ti povedly.
1: Taky si myslím.
2: A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři. A raz a dva a tři a čtyři.
5: Co tě nemá, káču?
2: A raz a dva a tři.
5: Musíme se dát do práce.
1: Práce nám přece neuteče. Já si myslím, že jsi hrozně unavený. A chceš se
5: jít spát. Co to Proč by se mě mělo chtít spát a zrovna ne?
1: Ono snad to koření po prababě nebude účinkovat. Bernášku, spát?
5: Já nechci spát.
1: Mulinku, spát?
5: Nechci
1: a nebudu spát. Aspoň na malinkou chvilinku spát?
5: Ne.
1: To není pravda. To nemůže být pravda.
5: Co se stalo, káčo?
1: Gajdula.
2: Dar a sílu najdeš v dílu.
1: Gajdulo!
2: Schutí do toho a půl je hotovo.
1: Ne.
2: Kdo nepracuje, ať nejí.
1: Já snad omdlím.
5: Tak řekneš mi už konečně, co se tady děje.
1: Ten tvůj koláč.
5: Co sem pleteš koláč? Já se ptám na Gajdulu.
1: No právě, Gajdula je koláč.
5: Gajdula je čert a žádný koláč.
1: Gajdula není koláč, Gajdula je...
5: Kačeno.
2: Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Bernášku, Bernulínku.
2: Z pilnosti se štěstí rodí lenost. Holou bídu plodí.
1: On mi zboří mlín.
5: Já tomu tedy vůbec nerozumím. Nevím, proč tu Gajdula běhá jako splašený a chce se sedřít, ale začínám tušit, že ho potrefilo něco, co bylo narafičeno na mne. Kačeno, přiznej se.
1: Já nechtěla. Já nevěděla. Já chtěla.
5: Co jsi vlastně chtěla?
1: Abys byl ještě línější.
5: Cože?
1: Abys byl ještě línější než jsi.
5: Kačeno.
1: Já nevěděla, že ten tvůj koláč sní Gajdula. On je moc pilný, po tom čarovném koření bude ještě pilnější. Uvidíš, on mi zboří mlín. On mi ho strhá. On mi ho sedře. On mi ho zničí.
2: Káčo! Kačenko, já jsem na to přišel. Ten tvůj mlýn bude nejmodernější v celém okolí. Hasačert, to je pekelníkův vynález. Ušetří sílu, ušetří ruce. Žádné čáry, ale hlava, hlava, Kačenko. Doba mechanizace nastala.

0: a znovu melu, melu, melu, melu.
1: Ne, ne, já už nechci, já už nemůžu. Už dost. Tohle musí špatně dopadnout. Bernášku, ty mě musíš zachránit.
0: Bernášku, Bernášku, kamaráde, ty mě musí zachránit. Já na kolena před tebou padnu a poprosím. Pojď se mnou odtud, zbav mě toho kouzla a uteč. Já už nemůžu, Bernáši. Bez práce nejsou koháče, vidíš? Už je to tady zase, jak k jídlu, tak k dílu. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: Ale taky spěchej, ale nepomlaď si nohy. Chudák Gajdula, to je teda situace. Na ní by byl i sám Lucifer krátký.
3: Proč mě voláš, Bernáši?
2: Jej, můj pán a vládce, pěkně vítám.
3: Ty netrefíš domů.
2: Ale ano.
3: Čekám tě v pekle. Proč ses ještě nevrátil?
2: Já jsem chtěl, opravdu.
3: Z moci káči tě přece Gajdula už vysvobodil.
2: Přišlo to tak najednou a potom mám tu ještě nějakou práci.
3: Tak ty jsi nelenošil. Dušičky do pekla si lákal?
2: No, dušičky... Jsou tu sousedé, že jo?
3: Dávám ti jeden jediný den. Dokonči své dílo a potom... Alou do pekla! Alou domů!
2: Alou do pekla. Alou domů, no to se pěkně řekne. Ale kde já mám svoje domů?
0: Bernáši, Bernáši! Ty musíš se mnou odtud. Ruky, když nepřičiníš, samo se neudělá. Komu se nelení, tomu se zelení. Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí. Co to je? Bernulo? Bernulínku? Já už jsem zase úplně normální, obyčejný čert. Juchej!
4: Kouzlo čarovného koření pominulo s půlnocí.
0: Co to meleš?
4: Mlsná hubo, všechno bylo narafičeno na mě. Ty jsi snědl můj koláč, přiznej se.
0: Bernáši, pojď pryč. Nic dobrého tě tady nečeká.
4: Já bych šel.
0: Tak pojď.
4: Ale Káča.
0: Snad by ses jí nebál.
4: Ale ne.
0: Tak si vezmi svoje věci a jde se.
4: Já bych šel, ale ty nemůžeš nikam.
0: Kdo ti to povídal?
4: A co tvoje věci? Peníze, ubrousek, šátek, he? Bez nich se nemůžeš vrátit zpátky.
0: Ne, ale to já nevěděl. Ani v čítance to nepsali. A Káča mi je jen tak nedá.
4: Víš co, Gajdulo? Nech to na mě. Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Pro přítele to se člověk snaží. Jsi přece můj přítel, přítel, přítel.
0: Jo.
4: Já ti podám ruku, ba i paži. Já ti podám paži, ba i rámě. Povídám ti, spolehni se na mě. Spolehni se na mě bez okolků.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo.
4: Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
0: Jo. Vždyť jsme oba z pekelného spolku.
2: Moje milá Kačenko.
1: Bernášku, to je moc dobře, že jsi tady. A co dělá Gajdula? Od rána jsem ho neviděla.
4: Víš, Kačenko, Gajdula je teď můj kamarád.
1: Ano?
4: No, nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Kačenko, Gajdula by moc nutně potřeboval... Přesně takový pitlík s penězi, jaký ty máš pod polštářem. Co myslíš?
2: Mohla bys mu ho darovat.
1: Darovat? Já? Proč zrovna já? Je to můj pitlík.
4: Já myslel spolu s tím šátkem, co pod prostěradlem schováváš.
1: Ale ten nedám. Ten je můj.
4: Já mu říkal, neboj, kamaráde, moje kačenka tě nesklame. Moje kačenka má zlaté srdce. Gajdula teda říkal, že to kačenka neudělá, že to od ní nemůže ani chtít.
1: No to nemůže.
4: On by totiž ještě k tomu všemu potřeboval ten ubrousek, co leží pod peřinou.
1: A mlýn by nechtěl. Ten nenasyta, chtivec, žravec, hltoun, chamtivec, pytlík, šátek, ubrousek a co budu mít já?
2: Já mu říkal, Kačenka, ani kůře ti neublíží.
1: Nedám.
2: Vlásek nikomu neskřiví.
1: Nedám.
4: Té dobrota z očí jenom září.
1: Bernášku, Bernulíčku, prosím tě, aspoň ten ubrousek mi ne.
4: To se jenom říká, že Kačenka je hrubá, vzpurná, hubatá.
1: Nedám.
2: Moje Kačenka je vlídná, milá, líbezná, poslušná a způsobná.
1: Nedám.
4: Když bude vědět, že ti to pomůže, to jsem říkal, určitě půjde a všechno přinese. Uvidíš.
1: Bernáši, ty tomu věříš?
4: Věřím, Kačenko.
1: No, když tomu tak věříš, ale radost z toho nemám. Bernáši, Bernášku, a nestačilo by mu to třeba jenom půjčit?
2: Teda, Kačenko,
1: no.
4: To by nestačilo.
1: Ach jo, tak jo, všechno si to vezmi a rychle to schovej, ať je jednou potvím.
2: Ne!
1: Co je?
2: No konečně!
1: A co se stalo?
2: Ty jsi to řekla, ty jsi to dokázala, Káčo, Kačenko.
1: Já ti vůbec nerozumím.
2: Nikdy jsem tomu nevěřil, nikdy jsem v to nedoufal. Řekni to ještě jednou.
1: A co mám říct?
2: Tu větu.
1: Jakou větu?
2: Tu nejkrásnější větu, kterou jsem od tebe kdy slyšel. Řekl, ať je potvím, potvím, potvím, je, o tom se mi vždycky jenom zdálo. Řekl, ať je potvím, potvím, potvím, je, ono se to na mou duši stalo. Káča přece byla, jak saň lítá, já se musím štípnout do kopita, jestli oni mě neklamou uši. Au, ne na mou duši, na mou duši, je, ne na mou duši, na mou duši, je, ne na mou duši, na mou duši.
0: Bernulo, všechno máme, tak jdeme, hurra!
1: Ale, Bernášku...
0: Tak na co čekáš? Jdeme zpátky do pekla?
1: Bernáši...
2: Víš, Káčo, já...
0: Bernáši?
2: Víš, Gajdulo, já... Tak, abys věděl. Abyste věděli všichni. Já se už od svojí Káči nikdy nikam nehnu.
1: Bernášku...
3: Co má tohle znamenat, Bernáši?
4: Nezlob se, pekelný pane, ale já jsem vlastně doma tady s Káčou.
3: Propadl jsi světu, Bernáši, ztratil jsi svou pekelnou čarovnou moc, radost pouštět hrůzu a nikdy se už do pekla nesmíš vrátit.
5: Stal se z tebe docela obyčejný smrtelník. Fuj, Tajksl. Hromy, blesky, třesky, plesky, mordie a bác!
2: Ruce mám, hlavu mám, ženu mám. Já se vlastně hrozně mám.
4: Gajdulo, nesmuť. Ty se přece vrátit můžeš. Ale nespěchej, kamaráde. Káča nám ještě napeče koláče.
1: On Gajdula nikam nespěchá, Bernáši. A s námi tady, aspoň na nějaký čas, zůstane dokonce rád. Nemám pravdu, Gajdulo?
0: Jeli to, kopito, platí to.
1: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, vyzraje i na čertova kvítka.
6: Obyčejná ženská, ženská, ženská, jo, srovnala nás jak podle pravítka. Věřte mi, že nad výdělkem spláčou, ti, co by si chtěli začít skáčou, tak si dejte dobrý pozor, kdyby se třeba...
1: Co? Přece se vám kluci u mě líbí, ne? Přece se vám kluci u mě líbí, ne?
6: To víš, Káčo, že se nám tu líbí.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz.

0: si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryby.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: Radio Junior.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Severní pól byl cílem mnoha lodí a mnoha námořníků, ale zdaleka ne všichni uspěli. Stejně na tom byl i kapitán Hill, který se svou posádkou vydal do severního ledového oceánu. Zpět domů se jí však vrátilo jen pár. Rozhlasovou hru Ledové šílenství napsala Martina Driverová. Režie v roce 1996 Mária Křepelková. Účinkují Jiří Kvasnička, Magdalena Rajfová, Alois Švehlík, Petr Svoboda, Ivan Trojan a další.
2: Severní pól. Cíl mnoha lodí, mnoha námořníků. Všichni sněli o tom, že jej dosáhnou. Ale nikdo netušil, jakou cenu bude nutno zaplatit za takový sen. Mnoho jich bylo, kdo se vydali k severnímu pólu, a mnoho bylo těch, kteří se nevrátili. Jejich jména upadla do zapomnění. Jen občas někdo zalistuje ve starých lodních denících.
3: Pánové, prosím, pánové, usedněte na svá místa. Zástupci Ministerstva námořnictví Spojených států amerických sem dopředu. Tak tedy, sešli jsme se zde proto, abychom projednali nesmírně závažnou věc, jak víte. Jde o úmrtí kapitána Hilla, velitele na lodi Polaris a následné ztroskotání této lodi. Parníku o výtlaku 387 tun. Žádost o prošetření příčiny kapitánovi smrti podává první důstojník lodi Polaris, pan Tyson. Pane Tyson!
4: Zde, pane admirále.
3: Neustoupil jste od své žádosti?
4: Nikoli, pane admirále.
3: Nože tedy? Začněte. Vypovíte nám, co se na lodi Polaris přihodilo. Pěkně od začátku.
4: Jistě, pane admirále, od začátku. Všechno to začalo vlastně ještě na pevnině, na pouti.
3: Prosím?
4: Na pouti.
5: Johnny! Hello, Johnny!
6: Bože, já ty kolotoče nesnáším. Točí se mi hlava, jen se na to podívám. Ale Mary je jako dítě.
4: Vzal jste si mladou ženu, kapitáne. Časem se usadí.
6: Já vím. Bude to pro ní těžké zůstat tak dlouho sama. Chci jí dopřát co nejvíc zábavy, než se nalodím.
4: Rozumím vám, pane.
5: Už jsem tu. Kam půjdeme teď?
6: Kam budeš chtít, drahá?
5: Podívejte tamhle. Vaši budoucnost vám odhalí indiánská věštkyně. Johnny, před tvou plavbou.
6: Ale Mary, snad bys nevěřila takovým.
5: Vždyť je to jen pro zábavu, že ano, Tyson? Půjdete s námi?
4: Jo.
5: Ale ano, jen žádné odmlouvání. Třeba se dozvíte, kde najdete nevěstu.
7: Chcete se dovědět, co vás čeká?
5: Ano, tady můj manžel.
7: Pojďte dál do mého týpí. Posaď se, pane. Vezmi do ruky tyto kosti a hoď je před sebe. Ty jsi námořník, pane. Ale předtím si pracoval rukama. Vím oheň a železo.
6: To není těžké uhodnout. Mé ruce jsou stále rukama kováře.
7: Pak si dělal jinou práci. Posílal si své myšlenky do hlav jiných lidí.
5: Bože, jak to může vědět? John vydával ty noviny jen 2 roky.
7: A měl si strašného nepřítele, pane. Byl neviditelný. Ale ty jsi ho přemohl. Kvůli této mladé ženě. Dej si na něj pozor. Znovu číhá za tvými dveřmi.
6: Můj největší nepřítel, kořalka. Dávám si na ní pozor, to mi věř.
5: Mluv dál, prosím. Co ho čeká teď?
7: Čeká tě dlouhý věk, pane. Ale pod jednou podmínkou. Musíš se vyhnout muži, který pojídá lidské maso.
6: Cože? Lidožrout! Ale to je nesmysl. Tam, kam se plavím, lidožrouti nejsou.
7: Víc ti nemohu povědět, pane.
3: Pane Tyson, chcete nám snad namluvit, že přikládáte víru slovům takové pouťové věštkyně?
4: Ne, pane, ale víte, myslím, že kapitána to dost ovlivnilo. Hlavně to, co říkala o kořálce. Vzpomněl si, jak na tom byl. A utvrdilo ho to v rozhodnutí, že na lodi nesmí být ani kapka alkoholu. Vzal vaše nařízení velmi vážně.
3: Předpokládám, že se jim řídí všichni velitelé lodí.
4: Ano, pane admirále. Velitelé ano. Ale námořníci někdy, však víte, zkoušejí propašovat na loď aspoň trochu.

0: Tak pospěšte si, chlapi! Ty plechovky s pemikanem, sušená jablka a šunky na záď! Cože? Ano, hřeby a zásobní lana na levobok!
1: Pane bože, co je tohle?
2: To jsou varhany, Tyson.
1: Varhany?
2: Ano, věnovala nám je Smithova varhanní společnost. Mají podpořit naši zbožnost při nedělních bohoslužbách.
1: Mají ti lidé vůbec ponětí, kam jedeme?
2: Je to dar, nemůžeme odmítnout. Na lodi nám třeba dobře poslouží. Jeden z mužů na ně umí hrát.
1: Jak myslíte, kapitán?
0: Hej! Pozor na ty suchary! Nehodíme je do moře ještě před plavbou.
2: Tyson?
1: Ano?
2: Co je to?
1: Nevím, pane, vypadá to jako...
2: Co pak jsem k sakru nenařídil, aby se na lodi neobjevila ani kapka alkoholu?
3: To je líh, kapitáne. Líh pro lékařské a vědecké účely.
2: Cože? Jak to víte? A kdo k čertu vůbec jste?
3: Zde jsou mé pověřovací listiny. Benson, kapitáne. Doktor Benson. Byl jsem na tuto plavbu jmenován jako váš lodní lékař. Ty soudky jsou mé, budou uloženy v mojí kajutě. Se souhlasem ministerstva námořnictví, samozřejmě.
2: Ach tak, dobře. Těší mě, že vás poznávám, doktore. Doufám, že ty soudky nebudete během plavby potřebovat. Jistě vám nemusím připomínat, že pití alkoholu na lodích plujících do polárních krajin je přísně zakázáno.
3: No, no ovšem, toto nařízení je mi známo, kapitáne.
4: Takže doktor Benson zdůvodnil naložení těch soudků.
1: Ano, pane.
4: Zásoby byly naloženy a byly dostatečné. Byla kontrolována bezpečnost lodi?
1: Jistě, pane. Všechno bylo v naprostém pořádku. Kapitán Hill rozuměl své práci a loď. Loď byla skvělá.
4: Pánové, rád bych vás upozornil, že Polaris byla skutečně vynikající loď. Poháněná lodním šroubem, ale ten bylo možno odmontovat a vytáhnout na palubu zvláštní šachtou. Tak ho led nemohl zničit. Loď byla vybavena nejpevnějším plachtovým, mohla být poháněna parou i větrem. Trup byl obložen šestipalcovým dubovým dřevem. Příď a boky byly vystuženy železnými pláty. Loď měla čtyři záchranné čluny, jeden velrybářský člun a pramici. Upozorňuji vás na tyto skutečnosti, pánové, neboť vaším úkolem bude posléze zvážit, kdo zavinil ztroskotání lodi Polaris. No, ty.
5: Prosím, pane?
4: Předejte pánům dokumentaci o lodi Polaris.
5: Ano, pane.
4: Budeme tedy pokračovat. Podle zápisu ve vašem deníku došlo dne 9. července ke konfliktu mezi kapitánem Hillem a doktorem Bensonem.
1: Ano, pane admirále. Byla neděle a kapitán řídil bohoslužbu.
2: A ke zdárnému konci této plavby nám dopomáhej Bůh. Amen. Teď si zaspíváme.

0: Jag är rustig arkiverk i
1: Ten chlap je opilý, pane.
2: Hergasne, pojďte sem okamžitě. Tak jste nezavřete ho. Tohle si někdo odnese. Doktore Benzne, račte mě následovat do mé kajuty.

0: Byl jste svědkem toho rozhovoru?
1: Ano, pane admirále. Kapitán Hill byl velice rozčilený. Chytil doktora za klopy kabátu a třásl jí.
2: Dokázal kapitán Hill Bensonovi, že od něj získal námořník Ferguson alkohol?
1: Doktor to přiznal, pane. Řekl, že tomu muži bylo nevolno. Měl prý nízký tlak a proto mu doktor naordinoval pár kapek lihu, ale já si myslím, že lhal. Po pár kapkách by Ferguson tak nevyváděl.
0: To je váš názor, ale ten prokázán nebyl, že...
1: Ne, pane admirále. Ale pak jsem mluvil s Johnsonem.

0: se dělo potom?
1: Ferguson měl 3 dny vězení a kapitán se strašně hněval na doktora. Ale Benson dělal jakoby nic. Kapitán mi řekl, ať na něj dávám pozor, že když to zkusil jednou, zkusí to znova. A pak, že dá doktora zakovat do želez, že nechce ničím ohrozit cestu k pólu.
0: A dál?
1: Potom 10. srpna se Ferguson opil znova a Johnson taky. To jsme zakotvili u takové malé grónské osady. Přijela tam za námi nákladní loď Kongres z New Yorku se zásobami uhlí. Bylo domluveno, že naplníme všechny prostory, aby nám palivo vydrželo i na zpáteční cestu. Námořníci nakládali a Johnson s Fergusonem se porvali. Rvali se jako psi, pane!
2: Pane první důstojníku!
1: Promiňte, pane, ale ono to opravdu tak bylo a když jsme je roztrhli, bylo z nich cítit... Byl z nich cítit alkohol s odpuštěním, pane.
0: Přiznali se, že pili.
1: Ne, pane, ale bylo nám to jasné.
0: Takže se opět nic nedokázalo. A i kdyby byli opilí, mohli přece získat alkohol na palubě Kongresu. Že ano?
1: To nevím, pane, možná. Ale kapitán Hill si byl jistý, že jim ho prodal Benson.
3: Varuji vás, doktore. Ovšem, co se zde stalo, jsem sepsal zprávu. Až se vrátíme, postaví vás před soud.
4: Ale kapitáne, čím jsem si zasloužil vaše nepřátelství? S tou dnešní záležitostí nemám nic společného. Na mou duši. Jste příliš podezíravý. Vy jste se léčil ze závislosti na alkoholu, že ano?
3: Jak to víte?
4: Jako lodní lékař mám právo před odjezdem prostudovat veškeré materiály o zdravotním stavu posádky. Víte, kapitáne, to se stává často. Vyléčený alkoholik podezírá z alkoholismu jiné. Možná i proto, že jim podvědomě závidí.
3: Nesmysl.
4: Netvrdím, že je to váš případ, ale vaše podezíravost... Jedeme na velmi nebezpečnou výpravu a spory mezi kapitánem a posádkou, to není záruka úspěchu. Musíme si navzájem důvěřovat. Dáte mi tu zprávu, veďte. Musí vám být přece jasné, že jsou to jen vaše představy. Chorobné představy, pane kapitáne, ty si nemůžete dovolit. Vaše duševní zdraví je zárukou návratu posádky. Tu zprávu... Dejte mi ji. Jinak bych byl nucen informovat námořníky, že kapitán býval alkoholik a proto... No, vidíte. Jde to po dobrém, že ano? Nakonec z nás budou přátelé. Dobří přátelé.
0: Ta zpráva, kterou kapitán Hill údajně napsal, nebyla nikdy doručena. Nevíte, co se s ní stalo?
1: Nevím, já ji neviděl, ale kapitán mi pověděl, že sbírá důkazy proti doktoru Bensonovi. A pak řekl, že se asi mýlil. Asi.
2: Jak se choval doktor Benson ke kapitánovi po té rozmluvě?
1: Jako přítel, pane.
0: A Hill?
1: To je těžké, pane admirále. Myslím, že si přál mu věřit. Choval se k doktorovi korektně, ale podezíral ho dál, to vím.
0: Co se dělo potom?
1: Pak došlo k porušení subordinace, pane. Totiž někteří námořníci z Kongresu přivezli noviny z New Yorku a tam se psalo, že naše výprava je odsouzena k zániku, že jsme vypluli k pólu pozdě a že loď je příliš malá, že nevydrží nápor ledu a takové věci. Někteří námořníci chtěli se vrátit domů, začali se bouřit, pane. Cesta trvala už dlouho a zásoby se stenčily a pak ono tehdy taky začalo špatné počasí.

0: Stáhněte všechny plachty!
1: Rozkaz, kapitáne!
0: Uveďte do chodu parní stroj!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Pane kapitáne.
3: Ano, Fergusne.
2: Přicházím jako zástupce všech námořníků. Dejte otočit loď, pane, my už nechceme k pólu.
0: Cože?
2: No nechceme. Vidíte sám, pane, jak to tu vypadá. Vypluli jsme ve špatnou chvíli, my nechceme chcípnout, pane. Máme doma ženy a děti.
0: Já mám ženu, Fergusne. Nebudu s vámi diskutovat o svých rozkazech. Na lodi je jen jeden kapitán. Naším cílem je cesta k pólu. Vraťte se na své místo. Neuposlechnutí se trestá třemi dny vězení. A pokud byste vy a vaši přátelé protestovali dál,

0: postaveni před soud.
1: Haló, kapitáne, co pak se děje?
0: Víte o tom, že námořníci stávkují?
1: Ale ovšem, řekl bych, že jejich požadavky nejsou nerozumné. To počasí, souhlasím s nimi, měli bychom se vrátit. Nikdo nestojí o to slavně zahynout. Leda snad vy, kapitáne?
0: Doktore, přece nebudete podporovat vzbouřence!
2: Běžte do své kauty, prosím.
0: Oznámím neprodleně admirálovi, jak jste se choval. Rozumíte, chlape? A jestli budete popouzet posádku, tak vás zabiju.
3: Bohužel žádná písemnost se nedochovala. Toto vše je jen svědectví z doslechu. Vy sám jste u toho rozhovoru nebyl, že?
4: Ne, pane.
5: Námořníci se ale podvolili.
4: Ano, pane, poslechli kapitána. V poslední osadě, co tam byla, se trochu uklidnili. Tam ještě měli jídlo a byly tam dřevěné chaty po dřívějších výpravách. Některé výpravy tam čekaly, až se počasí zlepší, a pak teprve pluli dál. Ale kapitán Hill nechtěl čekat. Říkal, že nemá smysl ztrácet čas. Tak jsme koupili v osadě psy a vypluli.
3: Pokračovali jste v plavbě v určeném kurzu.
4: Ano, pane admirále, jenže nejdřív nás zastihla mlha a pak jsme začali hledat volné moře. Razili jsme si cestu ledem pořád hrozně pomalu, ale volné moře tam nebylo. Prostě tam nikde nebylo, pane.
5: Takže jste zakotvili.
4: Ano, byly tam ledovce. Dál se plout nedalo. Někteří členové posádky propadli panice nebo skoro šílenství. Byli jsme v pasti, ale dostali jsme se hodně daleko. A kdybychom postoupili ještě o 2 nebo o 3 stupně, víte, pěšky a sepsy, byla by to velká zásluha, i kdybychom nedošli až k pólu.
3: To bylo přání kapitána Hilla.
4: Ano, pane admirále.
3: Ale posádka nesouhlasila.
4: Posádka chtěla přezimovat. A kapitán nakonec řekl ano. Kdyby to byl neudělal, asi by ho zabili.
5: Nepřeháníte, pane první důstojníku.
4: Ne, pane. Kdybyste tam byl.
0: Musíme přestěhovat zásoby z lodi na pevninu. Ten tlak ledu je moc silný. Kdyby loď náhodou nevydržela.
4: Muži jsou hrozně zesláblí, pane. Docházejí nám zásoby a nemáme usušená jablka. Muži si stěžují na vředy v ústech.
0: Musíme vydržet. Jde jen o pár měsíců. Až vystěhujeme náklad, vydáme se na lov.
4: Ano, pane.
0: Co je to, sakra? Ne, to ne! To nesmíte. Bez psů se nedostaneme dál.
6: Kašlem na vás, kapitáne. Nikdo vás už nebude poslouchat. My nechceme dál. My počkáme do jara a pak se vrátíme do Ameriky. Máme hlad. Rozumíte, máme hlad. To si myslíte, že vydržíme 4 roku s bednou sucharů, plnou červů?
0: Brzo doplníme zásoby, uvidíte ty psy, nechta, je to rozkaz.
7: Vaše rozkazy nám jsou ukradeny.
0: Postavím vás před soud.
6: Jo, a kde?
5: Na ledovci.
6: Pokračujte, chlapi.
3: Chcete říci, že námořníci, že se živili psím masem?
4: Ano, pane.
3: Vy jste je také jedl?
4: Ne, pane. Já a kapitán jsme je nejedli, ale museli jsme se hodně přemáhat.
3: To nerozumím.
4: Měli jsme také hlad, pane. Jenže kapitán nemůže porušit svůj vlastní rozkaz. A já jsem byl první důstojník. A také Hillův přítel.
5: Ano, to jsme pochopili. Co bylo dál? Co doktor Benson?
4: Byl pořád s námořníky, pane, a dělal to, co oni. Vyndal všechny ty soudky. Řekl, že situace je výjimečná, že ohrožuje zdraví posádky a že v takovém případě je oprávněn vydat líh.
3: Takže vydával pravidelné příděly.
4: Ano, pane. Vždycky večer, když přituhlo. Johnson mi řekl, že dává naběračku za $3.
3: Ale u toho jste nebyl.
4: Ne, pane. My jsme k ním vůbec nechodili. Kapitán a já.
3: Jak tomu mám rozumět?
4: Bylo to nebezpečné, ti chlapi byli prostě šílení. Když nám sníh zavál poslední bedny se suchary, museli jsme je přestěhovat dál, do závětří, za ledovec. Námořníci nechtěli to udělat a kapitán musel požádat doktora Bensona, aby jim to nařídil. Oni už poslouchali jenom jeho.
2: Tajsne, něco ti povím já. Já mám strach.
0: Poprvé v životě mám to opravdu strach.
7: Já se také bojím, pane. Neoteplilo se. Jestli tu zmrzneme...
0: To by byla snadná smrt. Skoro si přeji, abych zmrzl, protože... Oni mě zabijí, Tajsne. Až se oteplí, až přijde jaro, budou mě ještě nějaký čas potřebovat, abych dovedl loď na volné moře, ale pak... Pak už si poradí sami a musí se mě zbavit. Vím toho příliš mnoho, možná zabijí i tebe naše výprava. Ty noviny měly pravdu, je odsouzena k zániku, ale ne kvůli počasí, kvůli lidem.
7: Za všechno může Benson, kdyby nebylo jeho.
0: Ano, někdy se mi zdá, že je to sám ďábel v lidské podobě. Podíval ses mu na hlavu, nad ušima má takové hrvolky.
3: Kapitán Hill zešílel, že ano.
4: Já nevím, pane, tehdy mi připadalo, že mluví rozumně.
3: Rozumný člověk by takhle neuvažoval, jak by jej někdo mohl beztrestně zabít. Námořníci i doktor Benson se přece chtěli vrátit domů.
4: Ano, pane, ale doktor Benson pak za námi přišel do stanu a přinesl kapitánovi jeden soudek. Řekl, že je náš přítel, že musíme pít, abychom vydrželi do jara.
5: A kapitán pil.
4: Ano, pane, ale bylo mu zlé. Pil a... Potom už nevěděl, co dělá, stačilo mu málo. Spřátelil se s Bensonem a řekl mi, že ho podezíral neprávem.
3: Tak on řekl, že ho podezíral neprávem?
4: Ano, pane, ale to byl opilý.
3: Nože, zde tedy stojí jedno kapitánovo prohlášení proti druhému. Kterému máme věřit, pánové?
5: Snad by měl pan Tyson pokračovat.
4: Jistě, s kapitánem se stala strašná změna. Byl z něj někdo jiný. Doktor se stal jeho nejlepším přítelem, protože mu dával pít. Se mnou už vůbec nemluvil. Já jsem ho prosil, aby toho nechal. Kvůli Mary, kvůli své ženě. Ale on neposlouchal. A potom nám začaly docházet zásoby. Ale přišla obleva a mohli jsme popojet. Kapitán dal rozkaz nastoupit na loď a pluli jsme 2 dny do takové zátoky. Uviděli jsme tuleně.
6: Tamhle jsou. Vidíte? Maso. Čerstvé maso.
0: Dobře, dobře, vidím je. Vemte si pušky a vyjeďte s Johnsonem na lov. Já nemohu opustit loď a ostatní námořníci také ne. Tykry pořád postupují. Jestli něco ulovíte, vystřelte 3x do vzduchu a já pošlu pár mužů, aby vám pomohli maso odnést.
1: Já půjdu také na lov, kapitáne. Potřebuji trochu pohybu, víte?
0: Jistě, jistě. Ale večer...
1: No to víte, že přijdu do vaší kabiny. Popovídáme si.
3: Víte, o čem ti dva diskutovali?
4: Ne, pane, ale hovořili dlouho. Každý den až do půlnoci.
5: A jak to bylo slovem?
4: Ten první den tuleni utekli a ani potom se nepodařilo žádného střelit. Byli moc opatrní. Chlapi říkali, že tam loví eskimáci a proto jsou zvířata nedůvěřivá.
3: Ale vy jste se s eskimáky nesetkali.
4: Ne, pane. A to bylo neštěstí, protože bychom je mohli požádat o maso. Třeba výměnou za zrcátka a tak, takového zboží jsme měli dost.
5: Ve vašem deníku je jeden podivný zápis. Zde. Já mu nerozumím.
4: Ano, to byl ten den, kdy kapitánovi začalo být zle.
0: Nevracejí se. Doufám, že se jim nic nestalo. Půjdu na břeh, Tajsne. Vy máte na starosti loď. Kdybych potřeboval pomoc, dám signál.
7: Ano, kapitáne.
0: Plachty nechte skasané, ten mrak se mi moc nelíbí.
7: Ano, pane, také jsem si ho všiml.
0: Kdyby něco ulovili, se zásobami masa bychom mohli plout dál. Tak s Bohem, Tajsne. Halo, Bensne!
1: Ale podívejme, kapitán, vás jsme nečekali.
0: Bože, takže jste měli štěstí, no to je vůně. Kde máte další maso?
1: Tamhle, zahrabané ve sněhu. Sedněte si, kapitáne, a dejte si s námi. Horká masová polévka. To zahřeje, že ano, chlapi?
6: To teda jo, pane.
5: To bych řekl, zvlášť takové masíčko.
0: Vynikající, skutečně Vynikající. Člověku to zrovna vlévá sílu do žil. Tulení maso je výživné.
6: No to jo, tulení, teda jo.
1: Nechte toho, Fergie.
0: Zastřelili jste jen jednoho?
8: Jo, jednoho. Ale zítra možná přijdou další.
6: A počkáme si na ně.
1: Napijte se, kapitáne, vrátíme se na loď.
0: Díky. A co jste udělali s tulení kůží? Hodila by se na rukavice. A už ji vidím. Ukažte.
9: Bože. Dobrý bože. Ne, to přece...

0: Vrátil se na loď sám, byl bledý jako smrt a strašně opilý. Řekl, teď umřu, Tysone. Potkal jsem ho.
1: Co ti myslel?
0: Vyrozuměl jsem, že míní člověka, co jí lidské maso. Lidožrouta.
1: Měl pro své tvrzení nějaké opodstatnění?
0: Nevím, pane. Řekl jen, byla to lidská kůže. Zabili Eskimáka a snědli ho. A já také.
1: A já také? Co ti myslel?
0: Nevím, pane.
1: No, myslím, že je to jasný důkaz Hillova skaleného rozumu. Co bylo dál?
0: Večer přišel do kajuty Benson. Kapitán ho nejdřív nechtěl pustit dovnitř, ale pak si to rozmyslel. Benson měl totiž kořálku.
1: Vy jste byl přítomen jejich rozmluvě?
0: Ne, pane. Přišel jsem za kapitánem až ráno. A tomu bylo strašně zle. Sténal.
2: Nevydržím to, Tysone. Musíte mi napsat závěr. Ta Indiánka. Chci jí něco odkázat. Všechno ostatní dostane Mary. Mary. Slyším ji, jak se směje. Jezdí na kolotoči pořád dokola. Neříkejte jí, že mě otrávili.
3: Otrávili, pane?
2: Ano. Lidožrout mě otrávil. Dal mi lidské maso a dal mi jet na krysy. Určitě. Všiml jste si, jak je účinný. V podpalubí není ani jedna krysa.
3: Máte horečku, pane. Zavolám doktora.
2: Ano, ano, zavolejte ho. Teď už na tom nezáleží. Jsme oba stejní. Jsme spojeni jedním strašným skutkem.
1: Blouznil, že ano?
0: Ano, ale pořád opakoval, že ho otrávili, pane. A jednou řekl, byl to Benson.
1: A vy jste tomu věřil?
0: Já měl takovou divnou barvu v obličeji, pane, a měl strašné křeče.
1: Co tomu říkal doktor?
0: Musím říci, že se o něj staral, pane. Seděl u něj ve dne v noci. Nikoho k němu nechtěl pustit. Nechtěl ani dovolit, aby kapitán s někým mluvil, že prý ho to vysiluje.
1: Zmínil se doktor o tom, jakou nemocí kapitán trpí?
0: Ano, řekl, že je to žlučník a žaludek. Že kapitánovi asi praskl žaludeční vřed a že došlo k celkové otravě.
1: A pak, jak vidím z vašich záznamů, nastal konec.
0: Ano. Kapitán nejdřív ochrnul, bylo to hrozné. Nemohl už mluvit, 8. dne zemřel. Chtěl jsem jeho tělo vzít domů, ale doktor řekl, že to nepadá v úvahu. Pohřbili jsme ho do věčného sněhu.

0: Tak to by bylo.
1: Jo, máte odbytý. Teď už nebude moc
2: řídit loď, že ano, Johnson?
1: Přesně to jsem chtěl.
2: Tak prosím, kapitánovi jsme dali s Bohem a poplujeme dál. Pojďte, pane Tysone. Vy jste nyní velitelem lodi.
3: Ano, pane doktore. Pokusím se pokračovat v záměru kapitána Hilla a dovést loď k pólu.
2: No to teda!
4: Mlčte, Fergie.
2: Pan Tysone je váš nadřízený a vy budete poslouchat jeho rozkazy. Pojďte, Tysone.
1: Koukejte, pane, zvedá se vítr. Co je to tam?
3: Chystá se sněhová bouře. Musíme vynést všechny věci z lodi, kdyby se rozbila. Máme tam zbytek sucharů a hlavně teplé oblečení.
2: Ovšem, ovšem. Jdeme na to, chlapi.
4: Takže vás zastihla bouře?
3: Ano, já... Byl jsem na břehu a ostatní měli ukládat bedny, ale oni najednou zmizeli a loď se začala hýbat a pak ji vichr nesl na moře. Běžel jsem ke břehu a volal, ale neslyšeli mě.
5: Máte za to, že loď se uvolnila samovolně?
3: Nevím, pane, asi. Nedovedu si představit, že by schválně odpluli beze mě. To by mě odsoudili k jisté smrti.
4: Ale vy jste naživu.
3: Jen náhodou, pane. Když loď ztroskotala, uslyšel jsem strašnou ránu. Pak jsem uviděl, jenom jako v mlze, že se loď roztrhla. Úplně vejpůl, pane. A zvedla se obrovská vlna. Spláchla mě do moře a byl bych zmrzl, jenže ta vlna mě hodila na varhany, které tam pluly. Byl to zázrak, pane, projev boží vůle. Držel jsem se varhan a loď už jsem neviděl, ani čluny. Ta bouře všechno zakryla sněhem.
5: Ano, ano, ano. Vy jste pak doplul do zálivu, kde se vás ujali eskimáci, že ano?
3: Ano, pane, měl jsem omrzlé nohy a oni mi je natírali tukem a uzdravili mě. Žil jsem u nich 2 roky, dokud nepřijela velrybářská loď. Oženil jsem se s jednou domorodou dívkou.
4: Ano. Z vašich přátel se 2 zachránili na křep, původně jich tedy bylo 14, ale 12 zemřelo. Pluli na křep 2 měsíce. Naživu zůstal námořník Dole a doktor Benson.
3: To vím, pane.
5: Námořník Dole však zemřel po návratu na Moskovou mrtvici. A doktor Benson se odstěhoval do Kanady. Pokud by proti němu bylo vzneseno obvinění, ať už ze zavinění smrti kapitána Hilla nebo z nedbalosti a ztráty lodi, byl by na něj vydán mezinárodní zatykač. Pánové, vaším úkolem teď je posoudit situaci a rozhodnout v těchto zmíněných bodech.
4: Vy můžete odejít, pane Tysone. Zavoláme vás, až vyšetřovací komise dospěje k závěru.

0: Pánové, na svá místa, prosím. Pane Nalty.
1: Pánové, vyšetřovací komise dospěla k tomuto závěru. Nikdo není vinen smrtí kapitána Hilla. Nikdo není vinen ztroskotáním lodi Polaris. V obou případech šlo o nešťastnou souhru okolností.
2: Ale pánové, kdyby se tělo kapitána Hilla vykopalo, bude určitě zachovalé ve věčném sněhu.
0: Nesmysl. Bylo by třeba vypravit speciální expedici a k exhumaci není žádný důvod. Nechte svého přítele odpočívat v pokoji. Jeho vdova obdržela důchod. Myslím, že spravedlnosti bylo učiněno zadost.
2: Myslíte, pane?
3: Mnoho bylo těch, co se vydali na daleké cesty. Mnoho bylo těch, co se nevrátili. Tyson a Mary Hillová stále věřili, že kapitán byl zavražděn. Doslechli se, že doktor Benson měl dobré známé na ministerstvu námořnictví a proto nebyl zájem pokračovat ve vyšetřování. Až po mnoha letech byl případ obnoven. Tělo kapitána Hilla bylo vyzvednuto z věčného sněhu. Na základě laboratorních zkoušek v něm byla nezvratně prokázána přítomnost arzeniku. Ale to se kapitánův přítel Tyson ani jeho vdova nedověděli. Byli v té době

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je...

0: ahoj kluci, ahoj Jani, já vás vítám a hnedka utíkám. Ahoj!
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v naší Ušounově pohádkové školce. Ušoune, počkej, kam běžíš?
0: Já nemám čas, Jani, já strašně spěchám.
1: Holky a kluci, já se vám omlouvám, ale dnešní Ušounova pohádková školka možná skončí dřív, než začala, protože Ušoun se mi někam ztratil a já vůbec netuším kam. A víte co? My se za ním vydáme, já ho budu sledovat. A vy pojďte se mnou, ale pozor, ať nás Ušoun neslyší. Budeme pěkně našlapovat po špičkách, úplně neslyšně. Tak pojďte, vyzkoušíme si to třeba i na místě. Jedna noha, druhá noha, tichou lince jako myšky, žádné dupání. Pojďte, pojďte, jedna nožička, druhá nožička, tiše tichounce jako myšička. A hele, už vidím Ušouna. Ušoune!
0: Jani, ty jsi mě našla. To jsem rád. Já jsem ani neměl čas se s dětmi pořádně přivítat. Já jsem utíkal, totiž jsem, jak to šlo, co no, nejrychleji.
1: No, a kde to jsme?
0: Ty to tady nepoznáváš. Rozhlédni se kolem. Jsou tady dopravní značky, silnice, chodníky. Jenom je to všechno trošku menší než na normální silnici. Tohle je jako pro trpaslíky.
1: Já už vím, my jsme na dopravním hřišti.
0: Správně, Jani. A já jsem se doslechl, že si to tu můžu všechno vyzkoušet. Jak se třeba přechází přes silnici, jo?
1: No.
0: A nic mě u toho nezajede, protože tady žádná opravdová auta nejezdí. Všechno je jenom jako. Pro děti je to tu.
1: A pro Ušouna.
0: A pro Janu.
1: Tak to je super. Tamhle je zebra, vidíš ji.
0: Ty trdlo, tady žádná zebra není. Tohle není zoologická zahrada.
1: Já, že jsem trdlo. No tak to ti o té zebře rovnou zaspívám písničku. Děti už určitě vědí, jakou zebru myslím. A ty to hnedka pochopíš, uvidíš.
0: No. Tak to jsem zvědav na tohle. To jsem teda zvědav. Ušounova.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které Jana právě dospívala písničku o přechodu pro chodce. Ta zebra totiž, kdybyste to nevěděli, to byl přechod pro chodce. Teda vy jste to asi věděli, kamarádi, ale mně to nějak nedošlo. No, ale to nevadí, to se stává.
0: To se ví, že to nevadí. Od toho jsme tady v Ušounově pohádkové školce, abychom se to všechno naučili.
1: Správně. A já jsem se teď naučil, že přechod pro chodce vypadá jako ten pruhovaný kůň ze zoologické zahrady, tedy zebra. Jenom ty pruhy na silnici jsou pěkně seřazené a rovné, aby se nám po nich hezky chodilo.
0: A to máš pravdu. A ještě jedno si musíme pamatovat, že když je někde přechod a my chceme přejít na druhou stranu silnice, tak půjdeme právě po tom přechodu. Žádné přebíhání vedle. Přechod je prostě nejbezpečnější.
1: Jo, super, tak já chci to jdu vyzkoušet. Tak zatím, ahoj, já utíkám.
0: Ušoune, počkej, zastav.
1: Jo, Donánku, co se to stalo? Málem mě přejelo auto.
2: Ty jeden popleta, Ušata. Co pak to bylo tohleto?
1: Já nejsem žádný popleta. Já jsem jenom přemíhal přes silnici, ale byl jsem na přechodu a ty jsi mě málem přejelo, ty autíčko jedno.
0: Páni, tak tohle bylo ofous. Málem se nám tu stala nehoda. Ušounku, takhle se ale přes silnici nepřechází.
1: Ne, nepřechází, jo.
2: A to je pravda. Máš štěstí, strašidílko Ušaté, že tohle je všechno jenom jako. A že jsme tady na dopravním hřišti pro děti. A taky máš kliku, že já jsem kreslené autíčko a ne opravdické.
1: Je, ty jsi kreslené autíčko. Teď mi to došlo. Jak je to možné?
0: No, jak by to bylo možné? Vždyť jsme v Ušounově pohádkové školce a v našem kouzelném světě je přece možné úplně všechno.
2: No, to jsou mi věci. Ušoun a diví se kreslenému autíčku, co mluví? To je asi z toho šoku, jak se lekl. Ale teď vážně, Ušoune, takhle se přicházet nesmí.
1: Ale vždyť jsem šel po přechodu.
2: Nešel, běžel. A to se Ušoune nedělá.
0: No vážně, ty moje strašidýlko málem přejeté. To nejde, aby si řekl přejdu a utíkal jako splašený. Najedno si zapomněl.
2: No, na co pak si zapomněl, Ušoune?
1: No, na co jsem... Aha, já už vím. Měl jsem se rozhlédnout.
2: Správně. Měl se pořádně rozhlédnout. A co si měl ještě udělat?
1: Počkat na Janu.
0: No, tak. Protože děti a strašidýlka nemůžou přecházet jen tak sami. Vždycky k tomu potřebují někoho velkého, pokud možno dospěláka.
1: A jo, já na to zapomněl. Tak já se jdu vzpamatovat u písničky a pak si to všechno pěkně vyzkouším.
3: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte už jenom novou tady mou pohádkovou školku. A teď jsem slyšel v písničce to dávej bacha a už mi to došlo. Na přechodu musím dávat bacha.
1: Je to tak, Ušoune. A tady to červené autíčko, co tě málem omylem přejelo, je z toho taky pěkně vykulené.
2: Jo. Málem mi z toho vypadly reflektory. Tak si to s Janou nacvičte, jak se má chodec rozhlížet.

0: nic nejede, můžeme jít. No a v polovině cesty se ještě jednou pro jistotu podíváme, jestli se zprava nic neblíží.
1: To je legrační, točíme tu hlavou jako holub na báni.
2: Ale věř mi, ty malé strašidílko, že je lepší se dívat na obě strany a točit u toho hlavou jako korouhvička, než se mnou srazit.
1: No to je teda pravda.
0: No a já si myslím, že když jsme si to takhle hezky vyzkoušeli, že si zasloužíme odměnu.
1: Jupí, bude pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den.
0: Postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezi tím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to jí ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. O chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vytřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi.
4: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska učíme přecházet přes silnici.
5: A já už vím, že děti a strašidýlka nemají přecházet sami. Vždycky mají přecházet s někým velkým, s někým dospělým. Jo, a taky už vím, že se má přecházet po přechodu a že se musím pořádně rozhlédnout, jestli něco nejede.
6: Strašidílko ušaté, ty jsi tak šikovné, strašidílko. To mám radost, že už to všechno víš. Vyzkoušíme si to ještě jednou a teď u toho budu i já.
4: Bezva, ale já vím, že když jsme na přechodu, tak všechna autíčka mají zastavit.
6: To máš pravdu, Jani, ale potíže v tom, že někdy lidé vběhnou na přechod a my auta nestihneme zastavit včas. Takže stejně musíte vždycky počkat, až auto zastaví. A pak teprve můžete přejít.
5: Jo, no tak už nemluvte a pojďme si to zkusit. Jani, dej mi ruku a jdeme k silnici. Tak jako ťapi, ťapi, ťapi, ťap.
4: Ťapi, ťap. Holky a kluci, pojďte si to vyzkoušet s námi. Jdeme, jdeme, jdeme a už jsme u silnice.
6: Pozor, jedu. Ještě, že jsem vás viděl včas. ale už jsem se zastavil.
5: A rozhlédneme se pořádně na obě strany. Auto stojí a tak my jdem.
4: Nádhera, už to umíme. A ty si to, ušounku, budeš taky pamatovat, viď?
6: A když to tak hezky umíte, tak já vám za odměnu dám hádanku.
5: Ušounova hádanka.
6: Copak se to ozývá?
5: Holky a kluci, to je přece jednoduché, že jo? Řekneme to všichni najednou. 3, 2, 1. Motorka.
6: A co pak je to teď?
4: To bude z nějakých závodů tohle.
5: No jasně, to je závodák. To my poznáme přeci. Pozor, 3, 2, 1. Formule 1.
6: Páni, vy jste šikulky. A teď mám pro vás další motor.
4: Přemýšlím, ale netuším.
5: Já taky přemýšlím a netuším. Já už vím, tenhle zvuk jsem slyšel na zahradě, když se sekala tráva. To není auto ani motorka, to je přece sekačka.
6: No jasně, sekačka to byla. To byl trošku chyták.
5: No to teda byl, protože na sekačce se nikam nedá jet.
4: Ale dá, možná by ti to ohromně slušelo, kdyby si jel na dálnici na sekačce.
6: I vy, legračníci, to je tedy opravdu vtipná představa. Ušoun na sekačce. Ale jejda, to je hodin, já už musím jet. Tak se mějte krásně a opatrně přecházejte přes silnici. Pusťte mi na cestu nějakou pěknou písničku, prosím.
4: Rádi, moc rádi. Tak se měj krásně, autíčko. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dozněla písnička Pro autíčko a Ušounek si tady neustále zkouší, jak se správně rozhlížet, než přejdeme přes silnici.
1: Jo, jo, jo, radši si pořádně procvičím hlavu i s ušima a anténou, než abych zase přehlédl auto. Takže už jsem u silnice a koukám. Doleva, doprava, doleva a když nic nejede, tak jdu. No a v polovině silnice přece jenom se ještě rozhlédnu. No a pozor, pozor, pozor, kdyby auto stálo, tak za ním může jet ještě jedno, tak já se radši rychle ještě kouknu, jestli tam nějaké nejede. Jo a ještě mám jednu připomínku, že nikdy nepůjdu k silnici nebo po silnici nebo přes silnici sám, ale vždycky budu držet dospělou Janu za ruku.
0: To je super, jak si to krásně pamatuješ. A víš, co mě napadlo?
1: No.
0: My jsme holkám a klukům vůbec neprozradili, jakou barvu mělo to kreslené autíčko, které si tu dneska s námi povídalo.
1: No jo, to máš pravdu, Jani. Tak víte co, kamarádi, to bude váš dnešní úkol.
0: Namalujte nám autíčko a dejte mu barvu, kterou chcete. A klidně může být i puntíkované, kytičkované nebo pruhované podle vaší fantazie.
1: A nebo nám namalujte přechod pro chodce a značky dopravní.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu z vás pošleme dárek.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A na přechodu pro chodce se vždycky držte dospěláka za ruku a taky se rozhlížejte.
1: Jo, jo, jo, no tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu dopravní písničku. Okole, tak ahoj.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audio

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Focem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypíš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku. Protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Star Paráda Rádia Junior.
1: Cože, hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hit parády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo. Eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tedy začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA. Její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985, Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho 2 letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je? Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímaly počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Visla, začal si s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to, se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Fade It, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Fade It!

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na sto proznát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako dvě kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

Tak to byla jednovaječná dvojčata z Norska, Markus a Martinus, která se v roce 2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markusa a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární

0: Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: taky ti tento song přišel povědomí. Jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přenesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorvale Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red vlastním jménem Marie Ulven Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: Tak to byla Girl in Red a její písnička We Fell in Love in October, která si žije vlastním životem hlavně díky internetu a TikToku, kde ji lidé používají do videí o lásce, přátelství i úplně obyčejných každodenních momentech, které jsou ale vlastně úplně výjimečné. Tak si pojďme posvítit na hudební styl, ve kterém je písnička složena. Oficiálně patří hlavně do indie popu a taky do bedroom popu. Slovo indie je z anglického independent, tedy nezávislý. Původně to znamenalo hudbu, kterou si umělci vydávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají lesní víla, elfka severu nebo dokonce hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Idene Menzel.

A jen tak mimochodem, bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway. Jejíž základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky. Can't

Tak to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folkpopem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako pohádka.

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I will never be a star. Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jako odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: Tak tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní Star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Následující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Brundtland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech. Takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Star Paráda. Díky!
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale vyrůstali v Norsku. A právě tenhle mix kultur se odráží v jejich hudbě. Single Am I Wrong vyšel v roce 2013 a stal se z něj obrovský celosvětový hit. Dostal se do hitparád v USA i Evropě a dodnes patří mezi nejznámější norské popové skladby vůbec. Píseň je o jednoduché, ale silné myšlence. Když máš sen, jdi si za ním, i když ti ostatní nevěří. A přesně to je i taková tečka celé dnešní Star Parády. Každá z těch písní byla trochu jiná, ale všechny spojuje jedno. Odvaha, originalita a to, že Norsko dokáže posílat do světa hudbu, která se nestratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Star Paráda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

0: Martin pevně sevřel Perunova křídla a zavřel oči. Poprvé od chvíle, co se proti své vůli ocitl v jeskyni, necítil strach. Věřil tomu obrovskému orlovi, který se s ním střemhlav vrhl do řeky času. Ucítil prudký náraz, ale proud řeky je nedokázal zadržet a náhle se vznášeli v povětří. Letěli nad krajinou zastřenou hustou bílou mlhou, která jen občas ukázala vrcholky stromů a koryta divokých řek. Nedozírné lesy, které jen tu a tam propustili místo loukám, jejich trávu pročesával točící se vítr. Hladiny jezer zrcadlily jejich let. Cizí krajina a přesto tak blízká. Bázeň zmizela, zbyla jen úzkost z budoucna, která za sebou nechávala cestu domů. Mířili k hoře, která čněla uprostřed zvlněné krajiny. Perun měkce dosedl a Martin se svezl na zem. V tvém srdci je víc odvahy než síly v tvých pažích. Hlas jako nitro skály přikoval Martina k zemi. Otočil se. Díval se do očí muže, který byl o tolik větší, ramena, jaká nikdy neviděl, ostře řezaná, neústupná tvář. Sotva bylo možno odhadnout jeho léta. Mladé, pevné rysy náhle přetnuté věkem, stejně jako husté vlasy, nepatřičně zdobené stříbrem. Hnědé oči hleděly přátelsky, ale s takovou silou, že se Martin zapotácel. Vítám tě, chlapče. Mně říkají strážce a tohle je Perun, můj věrný přítel. Ohnivé znamení ve tvaru šípu přetínající písmeno M zarazilo strážcova slova. Tak tohle má být on? Tohle nedochůdče s pažemi tenkými, co zlomí se pod tíhou meče a schromnou strachem? To je ten vyvolený, tohle třesoucí se mládě? To Morana si přišla prohlédnout vyvoleného. Neviditelná ruka pohladila Martina po vlasech, které se rázem napřímily jako ostny. Divoký smích připomínal vstekání lítice. Do Martina jakoby uhodilo, tenký pramínek krve mu stékal z nosu a rozléval se po rtech.
1: To jsem se bál, to jsem se bál!
0: Strážce zamračeně sáhl k pasu a z bílého sáčku vyklepal cosi podobného slepici. Čeho se zbál, Bělorane? Snad ne své paní.
1: Už dávno to není má paní, ale náš nepřítel, sám to dobře víš, nejradši by nás oba zabila.
0: Vyčítavě se ohradil Běloran. Martin bez hlesu sledoval to uhrančivé divadlo. Tohle je Běloran, podvratné nic, uklidňoval ho strážce. Moranin sluha, doplatil na svou drzost a hloupost.
1: A ten hlas, děsil se Martin. Strašlivá, krutá Morana, zlá paní, všechny nás zabije, ale předtím nás bude mučit a...
0: Škubnutí nestačilo zarazit to, co mělo být vyjeveno až mnohem později.
1: Kdo jste a co po mně chcete? Vykřikl Martin.
0: Jsi v říši minulosti. Zde je vše uchováno. Vše, co prožili lidé tvé země. Bez minulosti, snažil se ho uklidnit strážce.
1: By nebylo přítomnosti, já vím, vsteky vybuchl Martin. To je přece jasný, logický, na tom nic není. Každý malý dítě ví, že musí nejdřív vyrůst.
0: Strážci i Perunovi se líbil Martinův vztek. Přestává se bát, bojuje a to je dobře. O to větší klid a trpělivost zní ve strážcových slovech. Jsi v zemi mýtů, pověstí a legend. Je to čas tvých předků, počátek
1: čeho?
0: Naší doby. Nalézáš se v zemi minulosti, zde je vše zapsáno.
1: Ale proč jsem tady?
0: Zoufale vydechne Martin. Strážce vedl Martina do hory. Jsme tví přátelé, neboj se. A budeme tě chránit vždy a všude.
1: Sliby kyselé, jak nedozrálé hrozny. Myslíte, že ona vám to dovolí?
0: Jediný, kdo si Bělorana všímal, byl Martin. Na jeho tázavý pohled strážce neodpověděl. V údivu vešel Martin do sálu. Kamenní rytíři seděli kolem dlouhého stolu. Hlavy měli otočené, jako by někoho očekávali. Snad ne mě, blesklo Martinovi hlavou. Pokývl na pozdrav. Jaká pošetilost, vždyť jsou ze žuly nebo z mramoru.
1: Nespouštěl z nich oči a přesto, když došli ke strážcovu křeslu v čele stolu, měli všichni rytíři otočené hlavy a dívali se na něj. Je třeba znovu nastolit řád. Strážcův hlas zjihl. Jen ty můžeš napravit správný běh věcí. Ale proč nás chce Morana zabít, mučit? Martin byl stále zmatenější. Mým úkolem je strážit minulost. Všechny děje, jejich tajemství od prvopočátku po současnost. Dějiny tvého lidu, jeho mýty i legendy jsou zapsány v posvátné knize. Morana se jí zmocnila, chce ovládat všechno a všechny. Martin nechápal, jak mohl tebe někdo okrást, navíc nějaká ženská, hnusná čarodějnice. Získala nade mnou moc, protože lidé, tví lidé, sobecky smýšlí a starají se jen o svůj život. Přítomnost je jim nade vše, nemyslí na budoucnost, ztratili úctu k minulosti, nic už pro ně neznamená. Nectí dobré a nejsou ochotni poučit se ze špatného. Jejich netečnost a nedostatek víry mě oslabili tak, že jsem ztratil svou bdělost. Jen jedinkrát jsem zavřel oči. Martin se otočil na rytíře. Tihle vám asi moc nepomůžou. To jsou blaničtí rytíři. Jsem jedním z nich. Byl jsem vybrán jako strážce. Pod Martinem se podlomila kolena. K čemu jsem vyvolený? Co budu muset udělat? Když dokážeš, aby se každý z příběhů tvých předků odehrál tak, jak je zapsán v knize, pak zůstane navždy zachován a ty a tvůj lid budete mít svou minulost. Morana ztratí nad knihou moc. Ale vy dva budete přece se mnou, říkali jste to, ujišťoval se Martin. Perun sklopil hlavu. Budeš sám. Pokud se rozhodneš přijmout svůj úkol, zítra bude muset Morana otevřít knihu, řekl strážce. Brzy ráno vyšli z hory. Neváže tě slib ani přísaha, ještě se můžeš vrátit, připomněl Martinovi strážce. Tíha rozhodnutí se rozlila tichem. Martin se zamračil, jak si usilovně snažil vzpomenout. Ta naše první pověst je o... Vzpomeneš si, o čem vypráví? Povzbuzoval ho strážce. O tom veliteli, jak je přived na kopec a řekl jim, že tam budou bydlet, teda žít. Nic moc na tom není. Můžu zkusit tu první pověst zachránit. Říkáš zkusit. Pak tedy pojďme. Osud nás čeká. Vyzval je strážce a vydal se k bráně. V mlžném úsvitu se černala silueta Morany. Byla z ní štíhlá, křehká žena s dlouhými plavými vlasy. Hadi na opasku byli živí, nehýbali se, vyčkávali. Dokázala na sebe vzít jakoukoliv podobu, jen oči musela klopit. Když byla ohrožena nebo ji ovládal vztek, žhnuli jak tavící se láva. Ani její ruce nepatřily mladé ženě, která tu před nimi stála. Byly to ruce stařeny s tmavohnědou kůží a provazy černých žil. Oči šelmy lovící v noci probodly Martina. Zapotácel se, strážce ho zachytil, cítil, jak se chlapec chvěje. Martin uhýbal pohledem, Moraniny oči přitahovaly a spoutávaly. Strážce však do nich hleděl pevně a přinutil lítici, aby mu pohled opětovala. Mám toho, kdo je povolán otevřít knihu. Hadi na opasku zasyčeli. Přines knihu, učiň zadost své povinnosti a mému právu, vykřikl zlostně strážce. Vytáhl meč a usekl jednu hlavu z hadího opasku. Ostatní hadi rázem stuhli v černý kov. Dokaž, že on je ten pravý. Morana se usmála. Viděla modravou oblohu, džbán vody na pokosené louce, slyšela Martinův strach. Po tomhle touží to mládě. On není vyvolený. Pochybuješ snad o mém slovu? Zahřímal strážce. Nechť vyjeví, co skrývá nápis na meči, kterým jste jej povolali. Hadi na opasku znovu ožili a nápis na meči vzplál.
0: Kde nic nekončí, nic nezačíná.
1: Ten skutý řetěz, co neměl konec ani začátek. Martin zrudl a na krku mu vyplavaly žíly.
0: To znamená, že bez minulosti by nebylo přítomnosti. Jeden příběh navazuje na druhý. Bez prvního by nebyly další. Kdybych nepřijel na velký kámen, nebyl bych tady. Kdybych nepřesekl ten...
1: Morana ho netrpělivě přerušila. Otevřít knihu je jen začátek. Začátek tvé bolesti. Ran stejně tvrdých jako zkoušky, kterým budeš podroben. Smrt bude tvým stínem a vezme na sebe podobu, jaké by ses nenadál. Nepřátel bude číhat víc, než bys stačil spočítat, a ty budeš stále sám. Každý den, každou hodinu a minutu si budeš přát, abys byl nikdy nezdvihl meč. Za všechno zaplatíš. Oni zůstanou, já ti budu stále v patách. Budu po tvém boku, už se mě nezbavíš. Poruč, ať donesou knihu. Utěl ji strážce.

Velkou tlustou knihu čítající stovky stran drželo po celá staletí kování plné starověkých znamení a znaků. Marně zatínala Morana nehty do odřených kožených desek. Knihu na obřadní kámen položit musela. Přistup, zašeptal strážce Martinovi. Ale ten se ani nepohnul. Sváděl svůj první boj s Moranou a prohrával. Přistup ke knize a otevři ji. Strážcův rozkaz ho vysvobodil z moci žlutých očí. Přečti, co je napsáno na první straně. Zvon strážcova hlasu nepřehlušili ani hromy rozpoutané Moranou. Martinovi rty přečetli bezhlesně nápis na první straně. Hlasitě, jsi vyvolený. Strážcův povel nastolil ticho. Otec Čech, hlasitě ji. Praotec Čech! Křik vycházel přímo z Martinova srdce. Než ztratil vědomí, poznal, že jeho osud je spečetěn.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj všichni v prvním prázdninovém setkání Mezi námi zvířaty. Je to úplná nádhera mít před sebou celé dva měsíce. No a to my teď máme. Někdo si říká, že by chtěl zastavit čas. Někdo přemítá, co s ním, aby si ho co nejlíp užil. A někdo má jasno, že by chtěl být co nejvíce svým psem, nebo koněm, nebo kocourem, nebo želvou. Prostě my tady si myslíme, že to je správná volba. A navíc jsme tu dnes proto, abychom vás inspirovali, jak si ten čas s vaším zvířetem nejen užít, ale taky pěkně zaznamenat. Mým ctěným hostem dnes je fotografka zvířat Martina Burianová. Ahoj Martino.
2: Ahoj, moc mě těší. Jsem ráda, že tady s váma všema můžu bejt. Dneska nejenom já, ale i se svou malou posilou chlupatou, která tady za mnou intenzivně dejchá. Možná ještě není vidět, ale určitě brzo bude i slyšet.
1: No, my samozřejmě máme i zvířecího hosta, jmenuje se Barnabáš a je to model, protože Martina, jak jsem řekla, fotí samozřejmě všechny pejsky, ale má svoje kolik, Martino?
2: Teď aktuálně mám svoje tři krásné psí modely, dvě psí modelky, holky a pejska Barnabáška.
1: A přijel jenom Barnabášek, má to nějaký důvod?
2: Ano, má to důvod, protože venku samozřejmě panuje už naplno letní počasí, jak jste si všichni mohli všimnout.
1: Tropické letní počasí.
2: Přesně tak, je opravdu horko, takže já jsem si říkala, že nebudu pejsky trápit. Nechám holky svoje doma a jel tentokrát jenom jako jeden zástupce mý smečky a právě Barnabášek.
1: Barnabášku, o to víc budeš mazlen a rozmazlován a hýčkán zde, protože jsi zástupce celé modelové smečky. Je tady první dotaz, který poslal Vašek, Martino, pro tebe. Jestli se pamatuješ na první zvíře, který jsi kdy vyfotila?
2: No, první zvíře, který jsem kdy vyfotila, tak si moc dobře pamatuju, protože to byla moje fenečka, labradorka, krásná černá, což bývá velká výzva na fotkách, a jmenovala se Sárinka. Tak ta mi stála mojí modelkou vlastně v době, kdy já jsem byla ještě mladá, tehdy mi bylo možná 14-15 let, kdy jsem si vytoužila svý vlastního pejska a ta mi právě modelkovala ještě před mým starým fotoaparátem, který jsem si dost často vlastně od mých rodičů.
1: No, my junioři, já myslím, že je vám jasný, že dneska si tady budeme mít o čem povídat. Ptejte se Martiny na všechno, co vás zajímá. Já mám taky připraveno pár dotazů, tak ať v tom nejsem sama, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199, a já mám tady pro někoho z vás, kdo se nám dneska ozve, krásnou knížku, kterou přinesla Martina. Ta kniha je podle mě ještě trošku voní tiskárnou. Ta je úplně nová, to je funglová knížka, jmenuje se Jak fotit koně. A je teda nádherná, takže pokud chcete, tak se zúčastněte a může být vaše na konci toho našeho vysílání. Takže nezapomeňte, když nám napíšete, připsat tam i adresu. Tak a my pomalu začínáme, uděláme takový rozjezd písničkový, ale já ještě předtím připomenu, že Mezi námi zvířaty dnes je produkce Daniela Vodrášková, můj i váš host Martina Burianová, její Barnabáš, a písničky vybral David Janečka, takže užijte si to s námi, přeje zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte tento pořad Rádia Junior a samozřejmě máme tady zvíře, které doprovodilo mého dnešního hosta Martinu Borjanovou, fotografku. Tak co, Barnabe, ukaž se prosím.
1: Barnabášek už se ukazuje, on už tady na chviličku i zavřel očička, protože jak je venku opravdu teplo, tak si šel odpočinout, takže já to chápu. Ale probudili jsme ho, přišel ještě vykouknout na svět, pozdravit všechny, že Barnabášku, řekneš nám to, co? Řekni to. Ne, teď bude spinkat, ano.
0: Aha, tak ty už jsi uspinkanej.
1: Je to tak.
0: On má rád šlofíčka takhle po obědě, možná.
1: No to rozhodně, ano, jemu to vyhovuje. Na papáse a hodí si 20, že?
0: Tady píše Madlenka. Ahoj Madlenko, já tě zdravím. Jestli jsem dobře koukala na webkameru, tak Barnabáš je border collie. A jaké bylo nejzajímavější focení? A jaká se jí asi Martině povedla fotka, myslí si to? Píše zvířecí Madlenka Vacková. Tak Madlenko, já to tvé dotazy předávám.
1: Tak co se týká Barnabáška a jeho focení se mnou, tak já teda vytáhnu moji nejoblíbenější cestu a to je Slovensko. Konkrétně lokalita, která je mi velice blízká, plná nádherný přírody. Jezdíme tam většinou na přelomu právě sklonku léta, srpen až září a kvetou tam nádherný vřesy. Je to úplně kouzelný místo a když tam zapadá to slunko, tak je to doslova pohádková lokalita. Takže my si to tam opravdu skvěle užíváme. A právě odtamtud mám pocit, že máme s Barnabáškem rozhodně tu nejlepší fotografii, takovou tu úplně snovou, kterou jsem si vždycky přála mít. A ta dělá radost především mě, ale věřím, že kdyby byl pejsek můj pejsek člověkem, tak rozhodně bude dělat radost i jemu.
0: No tak já mám takový pocit, já vím, že moje sousedka vždycky k nám přišla na návštěvu, moje boxerka seděla na křesílku a koukala se na televize a ona jí říká, prosím tě, Emo, a ty jsi ještě pes, nebo už jsi člověk?
1: Ano, já mám kolikrát pocit, že Barnabášek je opravdu člověk přivlečený za pejska, protože to, jakým způsobem mě báječně doprovází všude, na všech mých foceních, na všech mých dalších výletech i právě na focení jiných pejsků, tak je to opravdu parťák.
0: No totiž asi, jak se s tím psem zachází, tak ono se to takhle vlastně odráží. Takže pokud vím, tak my tady mezi námi zvířaty máme všechny psy doma tak trošku lidi. Jo.
1: Je to tak, rozhodně jsou to právoplatní členové rodiny a je jedno, jestli je to pejsek, nebo jestli je to kůň, nebo jestli je to kočička. Všichni prostě k nám do rodiny patří a k tomu je prostě vedeme.
0: Martina, jaké bylo tvoje dětství? Bylo plné zvířat nebo naopak plné tužeb po zvířatech?
1: V podstatě od každého něco, protože já jsem si vždycky jako malá přála zvířata. Tím, že jsme bydleli v pražském bytě, tak to bylo trošičku omezenější, takže nemohla jsem si na balkon skutečně nastěhovat koně, tak jak bych si ve svých snech přála. Ale i tenhle sen se dřív nebo později musel prostě splnit, ale začali jsme něčím menším, takže úplně první zvířátko byl křeček džungarský. Postupně jsme přišli k nějakému většímu křečkovi, přišlo to i přes nějakého králíčka, no a postupem času jsme se dopracovali i k tomu pejskovi.
0: A to byla Sárinka.
1: To byla přesně zmiňovaná Sárinka, o které jsme hovořili právě před chviličkou. To byla moje první psí parťačka, labradorská retrievřice.
0: Retrievřice. Mým dnesním hostem je Martina Borjanová, fotografka, a přinesla nám knížku Jak fotit koně. Tahle ta knížka poputuje k vám, kteří nám pošlete nějaký dotaz nebo nějakou svoji příhodu z focení. Třeba máte nějakou, se kterou byste se rádi pochlubili, anebo skonzultovali, jo, s Martinou. To všechno je možné, protože o tom si ještě povíme. Martina vlastně je i lektorka focení, takže ona opravdu může dát cenné rady dnes. Takže abyste věděli, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199, všechno zodpovíme. Teď si dáme písničku a potom budeme pokračovat. Takže připomínám, že mým hostem dnes je Martina Borjanová, fotografka zvířat.

0: Mezi námi zvířaty je dnes hostem Martina Burianová, fotografka zvířat, a vy můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz pro jednoho z vás, nebo pro dva z vás. Máme tady krásný dárek, její knížku Jak fotit koně, a teď pozor, se k těm koním taky musíme nějak trošku dostat. Já jsem si četla na stránkách Martiny takovou větičku: mám tři největší lásky, koně, psy a fotografování. Takže jak postupně vlastně tyhle lásky ti přišly do života?
1: No, přišly opravdu postupně, protože jako první se v mém životě objevila právě láska k pejskům, a tím jsem vlastně začala, protože mi rodiče pořídili v mých 14 letech právě první fenečku labradorku, a ta mě inspirovala k tomu, že bych si ji ráda právě vyfotila, dokud byla ještě maličkatá, protože přece jenom ten štěněcí věk uteče opravdu velice rychle, pak už ten pejsek jako dospělák samozřejmě s námi několik let žije, a pak už máme samozřejmě zase psího seniora, ten už vizuálně vypadá taky trošičku jinak. No a proč si vlastně nevyfotit toho pejska a nezachovat ty krásné vzpomínky na to jeho mládí? No takže tehdy mě to inspirovalo k tomu, abych si postavila vlastní domácí ateliér, kde jsem mezi plyšáky usadila svoji vlastní labradorku a tam je tam mezi nimi pózovala. Takže to bylo vlastně to první propojení fotografování a pejsků. No a ten můj sen mít toho vlastního koně přišel později také. To už bylo tak v době po mých 20 letech. A tehdy jsem si splnila ten sen, pořídila jsem si vlastního českého teplokrevníka. Nádherný obrovský kůň to byl, úžasný hnědák s odznakama. No a co mě samozřejmě motivovalo k tomu, abych si ho vyfotila? No, byla to moje láska největší, můj člen rodiny. Takže jsem si říkala, tak jo, půjdeme do toho, budu fotit i jeho, takže na památku jsem samozřejmě musela uchovat i jeho fotografie.
0: Teda, no tak a to už jsi měla svůj foťák?
1: To už jsem měla svůj foťák, přesně tak, je to tak. Už to bylo vlastně od roku 2010, kdy jsem vůbec fotografováním začala ještě tehda jako svojí vlastní vášní. Učila jsem se vůbec, jak fotoaparát funguje, jak funguje světlo, jak fungují zvířata před fotoaparátem, protože to, co je potřeba vědět, tak zachytit toho zvířátko vlastně v té pozici nebo v ten moment, který bude lichotivý, protože ne každý je ten, který by si člověk dal za rámeček na zeď.
0: No jasně, no to taky jako trošku trvá asi, že jo, než se prostě ta fotka povede.
1: Je to
0: ale
1: tak.
0: To je takový to, co já říkám, že vlastně je to takový dvojí focení. Jedno to focení je zachytit ten moment nějaký, jo, který má cenu toho momentu, co se zrovna v tu chvíli děje, že jsou ti psi třeba v nějaký legrační poloze nebo poprvé leze do vody. A pak je něco jiného udělat takovou tu kompoziční fotku, že jo?
1: Přesně tak, takovou tu krásnou portrétní fotografii. Takže ano, jedna věc je ta akční fotografie, kdy nám ten třeba koník běhá ve výběhu, anebo pejsek skáče přes kaluš, a to je ta síla toho okamžiku, a tam opravdu člověk potřebuje být ve správný moment, na správném místě, a ještě když se k tomu sejde i světlo a ten výraz pejska, tak je to potom obrovská radost. No a druhá věc je samozřejmě ta krásná portrétní fotografie, kdy si můžu dát předsevzetí třeba teď k nádherně kvetou levandule. Takže taková ta fotografie toho pejska, kdy tam pózuje mezi těmi levandulemi rozkvetlými, tak to je samozřejmě taky výzva.
0: No jasně, teď to všechno kvete. Já mám takovou fotku mojí Frýdy mezi rudbeckyjema. Ale to teda byla taky jako její zásluha, že si tam mezi ně vlezla. Já jsem ji jenom vyfotila. Ale je tady další zprávička. Kamarádka maminky je fotografka a má doma australského ovčáka. Mně to připomíná to, že vlastně ty máš ale chovku, ano. To znamená chovatelskou stanici pro ty border collie.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže je znáš dobře a určitě si fotila i australské ovčáky. Hodně lidí si to plete. Jaký je to rozdíl mezi těmi dvěma plemeny?
1: Je to pravda. Kolikrát i já během fotografování se spletu, protože opravdu jeden z těch pejsků vypadá jako ten druhý. A třeba taková pracovní linie australského ovčáka kolikrát opravdu připomíná i tu border collie. A zase ta výstavní linie border collie může připomínat australského ovčáka. Takže raději, abych šla takovému tomu fópa, tak se dopředu majitelů ptám, říkám, je to australský ovčák nebo je to border collie, ať se

0: bavíme opravdu o tom správném plemeni. Jinak ano, tak jak jsi zmínila, máme chovatelskou stanici Border Collie, máme teď za sebou třetí vrch, takže vrch C. A narodila se nám naposledy krásná skvadra našich čtyřech feneček a jedna z toho právě zůstala doma a je to naší právoplatnou členkou rodiny.
1: A ta se jmenuje jak?
0: Je to Nelinka, každopádně oficiálním jménem je Cukínka, vždy o chlup lepší.
1: Takže vaše chovka se jmenuje vždy o chlup lepší.
0: Přesně tak, máme vždy o chlup lepší chovatelskou stanici.
1: No tak já myslím, že kdo má zájem mrknout na štěňátka, tak se může najít chovku někde na internetu určitě. No, já se chci ještě zeptat, protože je tady dotaz, jestli fotíš radši v přírodě nebo v ateliéru, tak jestli vůbec fotíš, máš ateliér?
0: Ano, teď aktuálně ve spolupráci s dalšími kolegy fotografy máme dokonce tři ateliéry. Jeden je na Kladně, druhý je v Královéhradeckém kraji v Holovousích a třetí je v Brně. A v těchto ateliérech právě fotíme pejsky rádi, pravidelně. Teď v tomhle tom počasí je ideální samozřejmě se jít schovat přímo do toho ateliéru, protože přece jenom venku na sluníčku to není mnohdy až tak příjemné, nejenom pro nás, ale i pro pejsky. Každopádně to, co já mám ráda, tak je opravdu fotografování venku, v přírodě a právě mezi těmi rozkvetlými kytičkami. Mm-hmm.
1: Je to asi obojí má své kouzlo.
0: Je to tak, rozhodně. Má to svoje výhody i nevýhody. Výhodou samozřejmě ateliéru je ta nezávislost na počasí, protože můžeme fotografovat kdykoliv, můžeme, když se budeme přát, tak fotit třeba i o půlnoci nebo ve tři ráno, což samozřejmě nechodíme takhle brzo ráno do práce, ale dá se a venku to má samozřejmě to svoje kouzlo té pestrosti té přírody.
1: Já myslím, že naši amatérští fotografové, junioři, tak si můžou samozřejmě udělat ateliér doma.
0: Rozhodně.
1: Sice ho nebude mít tak dokonale nasvícen, ale zase tam budou mít spoustu takových věcí, které jim budou na těch fotkách potom milé, až se na ně budou koukat jednou třeba za 20 let. Ano, milí junioři, ono to přijde. Za 20 let budete sedět a dívat se na fotky a budete se nad nima rozněžňovat, tak jako to dělám já. Takže moc děkuju zatím Martině za všechny odpovědi na vaše otázky. No a vy je posílejte na radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolejte na 800 199 199. Všechno zodpovíme a vy nám můžete i vyprávět o tom, jak jste se poprvé třeba rozhodli vyfotit vašeho pejska.

0: holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Ano, posloucháte Rádio Junior, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes je mým hostem fotografka zvířat Martina Burjánová. Martino, na tvých stránkách je napsáno, že jsi nejen fotografka, ale taky lektorka. A to znamená, že ty pořádáš nějaké kurzy třeba focení?
2: Ano, je to přesně tak. Já se teď řídím pravidlem, že se většinou něco naučím, potom si vyzkouším, že to funguje a potřebuji to předat dál. Tohle mě vlastně dovedlo, tohle pravidlo, k tomu, abych začala svoje vlastní vědomosti, znalosti a zkušenosti předávat dalším lidem, protože si říkám, že vždycky je co předávat. To, co se naučím, tak rozhodně neumí spousta dalších jiných lidí a může to pro ně být ta správná inspirace a motivace právě k tomu, aby začali s fotografováním a udělali si vlastně tu radost, že si pořídí fotografii svých vlastních pejsků nebo svých vlastních koní, nebo že budou udělat fotografie svým přátelům.
1: A není to trošku tak jako líto, že člověk na něco jako lety sám přijde a potom to tak jako předá do světa?
2: Ale asi to možná může tak působit, ale u mě to tak není, protože já ráda tu radost z toho fotografování sdílím. A jak moc dobře víme, ta sdílená radost je vždycky mnohem násobněji oceněná, než ta radost, kterou si člověk nechává sám takzvaně v šuplíku.
1: Je tady dotaz, který by možná mohl od Aničky s tímhle korespondovat, jaké máš zážitky jako z toho focení a jaké máš zážitky tedy i z toho lektorování. Pobavila ses někdy pořádně jako u toho?
2: Rozhodně ano. Váže se s tím samozřejmě spousta různých příběhů. Já moc ráda vytáhnu třeba příběh o tom, jak jsme byli fotografovat společně s mým částečně i týmem fotografů ve Španělsku. Byli jsme se podívat na nádheru španělských koní, ke kterým jsem se dostala v podstatě úplnou náhodou přes fotografie na internetu, kdy jsem zjistila, že existují taky nějací koně, kteří jsou v podstatě svým zbarvením zlatí. Jsem si říkala, to není možný, že by nějaký zlatý kuň běhal po světě. No a když jsem stála opravdu u brány stáje, kde se tito koně rodí doslova a do písmene na pastvinách, tak jsem měla úplně slzičku v oku na krajíčku a říkala jsem si, teď jsem opravdu ráda, že tady nejsem sama, že tady stojíme s mým týmem fotografů, který se skládal z fotografe, které se ode mě několik let vlastně už učili fotografování a mohla jsem tuhle tu radost s nimi sdílet.
1: Je to jednoduché fotit koně, ptá se Tereska a Barunka Ségry?
2: Je i není, protože člověk musí se určitě zaměřit na to, jak ten koník vypadá na té fotografii, tak jak už jsem vlastně zmiňovala, je potřeba vybrat tu lichotivou pózu toho koníka, protože rozhodně udělá radost, když bude mít krásně nakročené nožky, místo toho, aby vypadalo, jako když se zamotal zrovna do vánočky a bude zrovna padat na čumáček, což si asi nepřejeme na té fotografii mít zachycené. Takže ano, člověk musí být opravdu pozorný a zároveň musí dodržovat určitě i nějaké zásady bezpečnosti, protože ne vždycky se hodí, aby člověk stál v cestě koníkovi, který to potom neubrzdí. Takže je potřeba si hlídat ten prostor, kam se člověk stoupne a sledovat to v podstatě trošku zpovzdálí, ale pak nechat klidně toho koníka předvést, co v něm je.
1: OK, má ještě jeden dotaz, ale byl to dotaz od Teresky. Barunka se ptá, jaké nejzvláštnější zvíře jste fotila? Martinko.
2: Přemýšlím, které bylo nejzvláštnější, protože víceméně proběhlo mi před objektivem i v rámci našeho ateliéru spousta různých zvířat. Byly to agamy, byly to králíčci, byl to i poník dokonce v našem ateliéru. Měli jsme tam dokonce i suchozemskou želvu, které dozajista bylo v řádech desítek let. Možná i nějaká to stovka tam mohla být. Takže nedokážu vlastně říct, které bylo z těch nejzvláštnějších. Každopádně všechny opravdu stály za to a byla zábava je tam vůbec mít. A pro nás je to velký zpetření, protože když pak někdo přijde i s krásným papouškem a rou, tak si to opravdu všichni užijeme.
1: Martino, bylo nějaké zvíře nevyfotitelné?
2: Zatím se mi to nestalo. Takže čekám na to, jestli nějaký takový moment opravdu nastane, že bych řekla, hele, to prostě nejde. Já mám pocit, že každý zvíře se dá vyfotit, chce to jenom ten správný čas dát tomu zvířátku a hlavně mít nutnou dávku trpělivosti. Protože samozřejmě ne každé zvířátko nám to dá hned na první dobrou a opravdu potřebuje se třeba rozkoukat, chviličku pobít v tom ateliéru a vědět, co se vlastně děje a pak už máme fotku zaručenou.
1: Hele, byl k tomu někdo nejblíž, že jsi si už třeba říkala trochu, jestli tohle dám.
2: No, občas to bývají někteří pejskové a je to třeba případ pejsků, kteří se bojí bouřky. Konkrétně v kombinaci s ateliérem, protože tam používáme vlastně záblesková světla a ta velice dobře a věrně vlastně simulují ten bouřkový proces, tak občas se stává, že ti pejskové tam potom sedí a jsou takový trošičku zkroušenější, nedávají nám dopředu ouška, abychom měli tu jejich krásnou pozornost zachycenou na fotografii, takže s nimi je opravdu potřeba trpělivě pomalinku pracovat, abychom byli schopni vlastně tu fotografii pořídit.
1: Můj buldog, když začíná bouřka, tak se rozhodne, že ji zabije, takže běhá, zuří, štěká a snaží se ji nějakým způsobem chytit a ještě se mi nepodařilo mu vysvětlit, že to asi nepůjde. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty Rádia Junior a mým hostem je Martina Burianová, fotografka zvířat. Psát jí můžete na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mezi námi zvířat je hostem Martina Burjánová, fotografka zvířat, a přišel jí tady dotaz, co vám udělá největší radost kromě focení?
1: Kromě focení je to úplně jednoduchý. Já se ráda dělám radost takovýma úplnýma drobnostma. Takže nejvíc moje srdce potěší, když vidím nádherný zápas sluníčka a po svém boku mám právě svoje psí kamarády.
0: No tak jako rozumím tomu. Úplně tomu rozumím, protože já když okolo mě se jako ty psy rozvalujou různě a já vidím, že jsou fakt šťastný, jo, tak to jejich štěstí do mě přechází.
1: Rozhodně. Já to mám úplně stejně a jsem ráda za každý moment, který společně můžeme trávit. Mým cílem bylo vždycky mít je po svém boku všude na cestách, byť se jdeme projít do lesa, anebo vyrazíme třeba společně někam na výlet do hotelu a trávíme tam ten čas společně opravdu. Takže za to jsem vděčná, jsem ráda, že můžu a hlavně, že můžou i moji pejskové.
0: Martino, já mám teď takový jako dotaz z trošku jiného ranečku, i když ne, není to, je to stejný psí ranec. Prostě my máme organizaci, která pomáhá psům, kteří hledají nový domov. A já vím, jak strašně důležitá pro to hledání, pokud se to hledá třeba přes nějaké stránky, sítě a tak dále, je fotka toho pejska. Jo? Vyfotit mu kontaktní fotku, která prostě oslovuje.
1: Rozhodně.
0: A oni většinou v těch útulcích říkají, že to nejde tak tu fotku dělat, že ten pejsek je prostě neposedá, nebo oni jsou ty pejskové kolikrát opravdu trošku ještě jako takový vypsychlí, protože buchy, co se jim předtím dělo a tak dále. Máš nějakou takovou metodu, jak toho psa na to focení sklidnit? Nebo...
1: Jo, je to určitě o tom empatickým, klidným a trpělivým přístupu, protože potřebuju opravdu najít pro toho pejska v tu danou chvíli bezpečný prostředí, tam, kde se bude cítit opravdu komfortně, pohodlně. To znamená, že pokud to bude opravdu třeba i pro něj gauč, tak ho posadím na gauč, pokud to bude louka, půjdeme společně na louku a v tu danou chvíli ho chviličku nechám, aby se vůbec porozhlídnul po tom okolí, načetl si, co se tam vlastně bude dít, setrváme tam nějakou chvíli a potom s ním začnu pracovat. Každý ten pejsek má nějakou svoji intenzitu, která je mu příjemná, když ho budu chtít zavolat, upoutat jeho pozornost, někomu stačí tichounké zamlaskání a už mi dá ouška směrem ke mně dopředu a na někoho budu muset zapískat anebo zachrochtat třeba takovým tím gumovým prasátkem, aby dal ouška dopředu a budu na něj muset intenzivně volat, anebo mu naopak dá ten čas.
0: No, protože tohle jsou pejskové, kteří mnohdy nemohou být vzatí na louku a tam puštění, protože oni jsou pořád ještě na vodítkách, že jo? Člověk neví, čeho se třeba leknou a už by je nikdy neviděli, takže, ale už přece jenom je potřeba jim udělat nějakou portrétní fotku.
1: Jo? Je to tak, určitě. No. Co se týká toho fotografování na vodítku, tedy tím pádem na obojku a na postroji, tak já jsem s tím vlastně úplně v pohodě, protože první co, tak je důležitá bezpečnost. Vždycky se nám bude s tím pejskem pracovat dobře, když on bude v bezpečí, ale zároveň i potenciálně třeba majitelé, anebo ten, kdo bude jako asistent pomáhat toho pejska navést, tak bude se cítit komfortně i on, protože v tu danou chvíli budeme perfektně spolupracovat a můžeme se soustředit vlastně na ten finální výsledek. A když budu mít na té fotografii samozřejmě i to vodítko nebo i ten postroj, tak v dnešní době už je tolik technologií k dispozici, že já vlastně můžu jít zcela jednoduše v rámci postprodukce, v rámci úpravy té fotografie tohle všechno nechat zmizet.
0: Mm-hmm, takže takovýhle trošičku
1: kouzlo.
0: Odfouček malinkatej.
1: Ano, je to tak.
0: Jak se fotí pes ve městě?
1: No, pokud není opravdu takovéhle teplo, jaké je, což bych teda nedoporučovala zrovna vyrazit s pejskem do města a fotit ho tam, je rozhodně lepší vyrazit někam k vodě nebo do lesa, tak ve městě je to většinou větší výzva pro pejsky, kteří nejsou v tom městě vlastně kovaní a nechodí tam každý den, protože tu projede nějaký autobus, tu proběhne jiný pejsek, takže je složitější na to toho pejska někde umístit a poutat pozornost sama na sebe, jako na mě, jako na fotografku. A samozřejmě, když je to pejsek, který ve městě žije každý den, tak je to pro něj určitě snazší úkol.
0: A fotíš pejsky samotné, anebo i s lidmi?
1: Já se většinou zaměřuji na ty pejsky jako takové, protože se přiznám, že úpravy lidí na fotografiích mi příliš blízké nejsou, nejsem v tom úplně kovaná. Dřív vyretušuju pejska, který tam bude vypadat opravdu jako největší král nebo největší královna. Takže ano, dá se samozřejmě pořídit fotografie společná. Každý to ode mě si žádá, protože si přece jenom přeje nějakou tu fotografii na památku se svým pejskem mít, ale specializujeme se opravdu na pejsky.
0: Protože jsou to naši králové a naši královny. Dáme si písničku.

0: Mezi námi zvířaty se blíží chvíle ch, ve které se dozvíte, kdo z vás dostane od nás, teda od Martiny, tuhle tu krásnou knížku Jak fotit koně. Je tam plno nádherných fotek, ale ta kniha je taková veliká. Jo, ale tady podívejte třeba tenhle ten bílej koníček. No, prostě je nádherná. Plná fotek a já mám tady vlastně 9 juniorů, kteří poslali svůj dotaz nebo nějakou připomínku. Takže můžu poprosit, Martino, můžeme dát dvě knížky. Dvě čísla od jedničky do devítky.
1: Tak jedničku a sedmičku.
0: Jednička je Madlenka a sedmička jsou holky Barunka a Tereska. Tereska má ráda koně, takže já myslím, že bude mít radost. Takže holčičky, pošlete adresu, Madlenka už poslala a budete to mít i svěrováním. Já vám blahopřeju.
1: Blahopřeju taky a hlavně, ať se fotografie v knížce líbí.
0: Krásný dárek na začátek prázdnin. No a teď jsem si taky na těch stránkách tvých našla, že existuje nějaký celorepublikový projekt na focení psů.
1: Ano, je to přesně tak. Já jsem se před časem totiž dala dohromady s jedním kolegou fotografem, s druhou kolegyňkou fotografkou a domluvili jsme se, že každý z nich bude fotografovat pejsky v terénu a já budu fotografie upravovat. Pak se rozkřiklo, že tahle spolupráce vlastně funguje a přidalo se k nám dalších několik, vlastně teď už desítek fotografů a užíváme si společně těch okamžiků, kdy můžeme dělat radost všem v rámci celé republiky, kdo mají svého pejska a přejí si ho nechat vyfotit.
0: No tak teď se řekneme, protože my jsme řekli, že jsi tedy jaksi fotografka a lektorka, tak je možné se objednat nějaký ten kurz a je možné si nechat teda u tebe vyfotit někde toho pejska? Jak se s tebou můžou junioři spojit?
1: Určitě. Kdyby si přáli fotografování svého pejska v ateliéru, tak nás najdou na webových stránkách ateliérpropsy.cz a v momentě, kdybychom měli fotografovat pejska v exteriéru, tak máme k tomu určený projekt fotimepsy.cz. Na tom můžeme rozhodně domluvit krásné místo pro setkání a zároveň i perfektní termín, který bude ladit výborně v kalendáři.
0: A ty kurzy probíhají kde?
1: Kurzy probíhají celorepublikově a dá se domluvit přímo se mnou a to na webových stránkách burianová.cz, tedy moje příjmení a cz na konci.
0: Martino, poslední dotaz, protože budeme muset končit. Jaká je největší zrada při focení? Třeba pro neskušeného fotografa, ale i zkušeného?
1: Já si myslím, že to může být fotograf sám si sobě. Protože když zapomene doma nabitou baterii do fotoaparátu anebo paměťovou kartu, tak hned na začátku končí.
0: To je pravda. No to se mně nestane, protože já fotím mobilem a myslím si, že většina juniorů taky. Ale moc ti děkuju za to, jak jsi se tady s námi dneska podělila o svoje zkušenosti. Já věřím, že se tady nevidíme a neslyšíme naposled, protože přece jenom jsme ještě neřekli všechno a taky jsme nestihli odpovědět na všechny moje dotazy, protože jsme odpovídali na dotazy našich juniorů. Takže Martina, moc děkuju, přeju šťastnou cestu domů a krásný prázdniny tobě i všem tvým zvířatům.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Mým hostem dnes byla fotografka zvířat Martina Burianová a její pejsek Barnabáš. Děkujem.
2: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
3: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
2: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus Bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
2: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou Severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star Parádou Rádia Junior o superceny.
2: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Celý týden spolu posloucháme, co všechno zažil malý Tadeáš na vandru se svým dědou. A dnes to bude příběh dobrodružný a možná i trochu strašidelný. Na čundru taky občas prší a bouřka zažene naše dva trampy na noc do jeskyně. Jenže v té už někdo bydlí. Šestá část seriálu S dědou na čundru se jmenuje Nocleh u jeskyňky. A právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Když dědeček Tadeášovi tvrdil, že na čundru sejde nazdař Bůh, kam vás srdce táhne, nemluvil úplně pravdu. Byl totiž dramaturg a režisér a od svého povolání se nedokázal oprostit, ani když měl divadelní prázdniny. A tak cestu předem promyslel, neboli zdramaturgoval a nenápadně ji režíroval. A jako tramp zdejší kraj znal. Jenže i dramaturg, režisér a tramp může někdy zabloudit. Dědo, tady už jsme byli. Máš pravdu, chlapče, zkusíme to jinudy. Už to vypadalo nadějně, jenže pak se ocitli na louce, odkud ráno vyšli. Dědečka rozčilovalo, že se pod vlastním režijním vedením nedokáže držet své dramaturgie. A jako trampa ho štvalo, že se motá dokola jako zelenáč.
1: To jsem z toho jelen, vykřikl.
0: Tadeáš, který sbíral jahody trávnice, zvedl hlavu a uviděl majestátního jelena. Na okamžik se lekl, že to je dědeček, který se v něj proměnil. Ale to už ho děda chytil za ruku. Psst, chlapče, ať ho nevyplašíme.
1: Vy mě nevyplašíte. Hejkal povídal, že se vás nemusím bát, prohlásil klidně jelen.
0: Dědu s Tadeášem to moc nepřekvapilo. Vždyť už za sebou měli setkání s kouzelným zajícem, který taky mluvil.
1: Ty nejsi obyčejný jelen, viď? Zeptal se dědeček.
0: Jelen potřásl parožím.
1: Jsem úplně obyčejný dvanácterák. A jak to, že mluvíš lidskou řečí? Vyhrkl Tadeáš. No co by ne? Rád se učím cizí jazyky. Kolik řečí znáš, tolikrát si jelenem. Mluvit po lidsku mě naučil dobrý duch tuláků.
0: Ty znáš do dutu, usmál se děda.
1: Jo, vzkázal mi Pohejkalovi, ať na vás dohlídnu, tak jsem tu, abych vám pomohl najít cestu.
0: Dědečkovi se to nelíbilo, že si má nechat radit od jelena, byť mluvícího.
1: My bychom ji našli sami, zabrůčel nevděčně.
0: Jelen zase potřásl parožím.
1: To sotva, překročili jste bludný kořen.
0: A ten to řekl ostatním bloudňákům a teď se vám posmívají. Nikdo není škodolibější než bludné kořeny. Kdybyste se vrátili do lesa, skočí vám do cesty znovu.
1: A kudy teda máme jít? Vyhrkl Tadeáš.
0: Obráceně, řekl jelen.
1: Na tom něco bude, souhlasil dědeček. Je totiž právě čas na bod obratu, pomyslel si jako dramaturg a jako režisér uznal, že mu nezbývá, než přenechat jelenovi vedení.
0: Jelen si Tadeáše posadil na parohy, prý, aby to šlo rychleji.
1: Vy jste zdatný tramp, vy za námi poběžíte, oznámil dědečkovi.
0: Když si děda vzpomněl, jak uháněl za zajícem, moc se mu to nelíbilo, ale přece neřekne, že není zdatný tramp.
1: Jsem jako smolíček pacholíček, smál se Tadeáš, jenže toho nesl kouzelný jelen se zlatými parohy.
0: Nevěř tomu, nesl ho obyčejný jelen jako třeba já.
1: Úplně obyčejný jelen by se ale do pohádky nedostal, namítl Tadeáš.
0: Proč by ne? Já se klidně můžu dostat do pohádky, když mě tam někdo napíše, že jo?
1: Obrátil se jelen na dědečka, ale na odpověď už nečekal a dal se do běhu. Tady bloudňáky nejsou, prohlásil, když konečně zastavil a sklopil hlavu, aby Tadeáš mohl slézt z paroží.
0: Ale dnes už se dál nevydávejte, za chvíli je večer a blíží se bouřka. Schovejte se tamhle do jeskyně.
1: Sotva děda popadal dech a zasýpal. Díky, šlechetný paroháči, byl jelen pryč.
0: Než došli k pískovcové jeskyni, zakryla oblohu černá bouřková mračna. Projel jí blesk, zahrmělo a spustil se liák. Ale v jeskyni bylo sucho, teplo a útulno.
1: Děda s Tadeášem si sedli do jemňoučkého písku a dívali se ven, jak nebe křižují blesky. Podle toho, že po zablesknutí hned zahřmělo, poznali, že je bouřka přímo nad nimi.
2: Nebojíš se, chlapče?
0: Tadeáš zavrtěl hlavou. Připadalo mu, že už se nikdy v životě nebude cítit bezpečněji, než schovaný s dědou v jeskyni. Déšť byl čím dál silnější, ale bouřka se vzdalovala. Když Tadeáš mezi bleskem a zahrměním napočítal do 7, vesele vykřikl, už je od nás 7 kilometrů.
3: V tom se z hloubi jeskyně ozval skřehotavý hlas. co vy tady děláte? Neděláte, co tady děláte? Vy neděláte, co tady?
0: Děda s Tadeášem se překvapeně otočili. Z šera se vynořila zvláštní osůbka. Ačkoliv byla malá, hlavu měla velkou a hranatou. Z dlouhých, rozsuchaných vlasů ji trčely suché větvičky a přes ramena měla potrhaný šátek ze suché trávy. I dědečka vylekala.
1: Schovali jsme se tu před bouřkou. Dobrý den, paní.
3: Já jsem Spello, Lello, Peo, jsem já Pesleo, Lespello.
0: Speleoložka, jeskyňářka, vyhrkl děda překvapeně. Tadeáš sice ještě nikdy žádnou speleoložku neviděl, ale takhle si ji nepředstavoval.
1: Vypadáte jako jeskyňka, ta z pohádky o Smolíčkovi. Mě totiž dneska nesl na parohách jelen, jako Smolíčka.
0: Osoba hrozivě zakoulela očima.
3: Vás přivedl, nepřivedl jelen, to je ničem a čemňam je to. On ví, že tu bydlím já, že tu bydlím, nebydlím. Když jelen přivedl, nepřivedl vás, si Smolíček, Smolíček si.
1: Ale já se jmenuju Tadeáš.
3: To je mi fuk, jak se jmenuješ. Každý kluk, kterého přinese jelen, je Smolíček. Smolíček je každý kluk, kterého jelen přinese, nepřinese. Ten slavný Smolíček z pohádky se ve skutečnosti jmenoval Jiří Petrtýl, Trpíl, Nepetrtýl, Jiří se jmenoval, nejmenoval. Ale ty nebudeš slavný, ty se do pohádky nedostaneš.
0: Skřehotala a dlouhatánskými prsty Tadeášovi šermovala před nosem. Dědečka to rozlobilo.
1: No, bych se na to podíval. Můj vnuk se může dostat do pohádky. A jelen taky, a vy taky.
2: Já jsem režisér a dramaturg a u nás v divadle bude v pohádce to, co řeknu já.
1: A vy jste jeskyňka, proto tak divně mluvíte. Všechny divoženky mluví takhle popleteně.
0: Jeskyňka se zarazila a pak se maličko usmála.
3: Tak jo, jsem, nejsem, jo, tak. Vy jste opravdu žery, ser, reživ, jste vy, nejste madratur, turk, drama, opravdu? Do pohádky mě dostanete? Dostanete do pohádky mě?
0: Dědeček přikývl. Slibuju.
3: Tak tu zůstaňte. Kam byste v dešti na noc šli? Šli, nešli na noc kam? V dešti.
0: Tadeáš měl chuť namítnout, že správně měla jeskyňka venku škemrat, aby oni jí dovolili dovnitř jen dva prstíčky strčit, ale radši mlčel.
3: Pojďte za mnou, mám vzadu ohniště a uvařila jsem kaši. Kaši uvařila jsem, neuvařila. Za mnou pojďte,
0: pozvala je jeskyňka. Když Tadeáš viděl kotlík s podivnou hmotou, zarazil se. Ale děda mu pošeptal, víš, co se říká, chlapče? Jes doma, co máš, a jinde, co ti dají. A neptej se mě, jestli je tohle skutečnost nebo romantická představa. To zjistíme, až tu kaši sníme. Pak se obrátil k jeskyňce.
1: Děkujeme za vlídné pohostinství, milá divoženko. Rádi u vás přenocujeme.
0: Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Černokněžní draven se chce stát vládcem světa. Bohužel se mu to povede, ale právě v tom okamžiku se do věcí vloží lev Servác, kluk Albín Béďa, holčička Dominika, krotitel Bombarda a dvě čarodějky. Cirkus svět napsal Pavel Bridge, režie Vladimír Gromov, účinkují Boris Rezner, Tatiana Medvecká, Valerie Zavadská a další. Vyrobeno v roce 2006. Šus!
3: Netopí, Riusy. Šlápni těm kočkám pořádně na ocas, nebo přijedeme pozdě.
4: Šéfiku, slyšíte, ne? Že jedu na plný kočičí výkon. Víc těch umňoukaných pokor nevytáhnu.
3: Chceš z mocného čaroděje Ravena dělat hlupáka? Myslíš, že jsem si koupil mňoukomobil s výkonem 160 koček pod kapotou, abych se plazil jako hlemišť?
4: Dělám, co můžu, šéfku.
5: Časové znamení právě ohlásilo půlnoc, hodinu duchů a temných sil. Hlásíme se z rádia Pekelná stanice a přejeme všem posluchačům děsivou noc.
3: Slyšíš? Jestli začnou beze mě, šoupnu tě pod kapotu k těm kočkám.
4: Brr, jen to ne, šéfiku. A proč vlastně tolik pospícháme na nějaký sled, Ježibab?
3: Mám svoje důvody, Netopiriusi. Čarodějky z celého světa dnes zapálí poradní oheň na letišti v Ruzini a jedině ten oheň prozradí, kdo se může stát na příštích 100 let vládcem světa.
4: Oho, tak to dost hoří, že jo?
3: Hoří. Jestli zmeškáme, budeš příštích 100 let běhat po čtyřech pod kapotou, mňoukat a žrát jenom kočičí konzervy.
4: Jasně, pane.

0: zanim na dwór Bogu zawadzi, piosenna bude szarej zobaczne rany.
1: Dobrou půlnoc, Copacabano. Vypadáš skvěle, jak to děláš.
2: Ty lichotnice, to víš, to je ta červí dieta.
1: Červí? No to mi musíš dát recept. Chtěla bych taky tak škaredě vypadat.
2: S radostí, Drahušku. Ale teď honem k našim sestrám už se to chystá. Podívej, Baba Jaga už křeše kameny. Bude oheň.
3: Prach a broky, heršvec, kruci, písek, fígl, tornádo. Vykřesat tímhle pravěkým způsobem pořádnou jiskru, to je hromská práce, já se na to křáp jeden.
1: Hoří, hoří, chytlo. Ještě, že má Baba Jaga takovou hromskou náladu, že by zapálila i vodu.
2: Sestry, hurá, oheň,
1: hurá!
3: Povedlo se! Tak nestojte, Copacabano a ukulelo jako dvě trdla. A přiložte na oheň.
2: A můžeme si potom přes něj skočit.
1: Ano, ano, Babo Jago, prosím, prosím.
4: Prosím, prosím, prosím.
3: No tak dobrá, dobrá. Tak se, čarodějky, proskočte. Ale pozor, ať si nespálíte šunky. Ach, to mládí. Když mi bylo 250, no taky jsem nebyla jiná.
5: Pozor!

0: Beschäme! Genau, Beschäme! Me! Me! Me! Me!
1: Au, au, au, au, au! Ten oheň se teda nějak rozhořel. Au, au, au, toto pálí můj zadek. Au.
2: Ticho! Nerušit, mládeži. Poslouchejte. Oheň nám chce něco říct.
1: Doufám, že se mi chce omluvit.
3: Jde pak, ukulelo. Řekla bych, že má pro nás tu věštbu.
2: Kdo pak asi z čarodějů a čarodějek se stane vládcem světa? A teď se to dozvíme.
4: Šusty, šust, plamtalata. Vládcem tmy na to tata bude ten, kdo vysloví kouzelnickou formuli. Ale musí to být ve chvíli, kdy děti černý, žlutý, bílý popadnou se za ruce a hned se smíchem obejmou celý svět.
5: Tomu nerozumím.
3: Ty jo, Copacabano. Poslouchej, ještě pokračuje.
4: V tu chvíli on vysloví už zmíněnou formuli. A ta zní...
5: No tak, honem nezdržuj, hořím zvědavostí.
4: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa, vidí mě. Mě, jenom mě. Je. Já jsem se unavil. A teď dobrou noc, Ježi babi. Rád bych se zmenšil a trochu si zdřímal.
2: Co ten to chce?
6: Hej, plameni. Jsem mocný černokněžní kraven a poroučím ti hoř. Můj sluha Netopirius nešlapal 160 kočkám na ocas, abych přišel o to nejdůležitější. Okamžitě zopakuj věždbu.
4: Ty mě nemáš co poroučet, fousáči. Plameny pekla si hoří, jak chtějí.
6: No dobrá. Nemusíš po mně hned plivat jiskry. Ale kdybys zopakoval věždbu, dám ti naftu.
4: Jo.
6: Dám ti uhlí.
4: Vážně?
6: Dám ti antraci.
4: Nepovídej.
6: Dám ti cokoliv, královsky tě nakrmím. Řekni, jak se já, raven, mohu stát vládcem světa.
4: Tak nejdřív přilož, pak povím.
7: Vydři duch, ale až tě nebudu potřebovat, však já s tebou zatočím.
4: Říkáš něco?
6: Ne, kamaráde. Netopiriusi, můj věrný sluho, přilož do plamene.
4: Ano, pane. Prosil bych pořádně vonavé bukové dřevo.
8: Tu máš, nenasyto. Zalkni se.
9: U všech mých bradavic a jak voní bukovými poleny.
10: Holky, opečeme si puští.
4: Tak poslouchej, Ravene. Nebudu to víckrát opakovat. Šusty šust, plamtalata, vládcem tmy na to tata, bude ten, kdo vysloví kouzelnickou formuli.
7: Aha.
4: A ta zní? A ta zní?
7: No.
4: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa, vidí mě. Mě, jenom mě.
7: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa, vidí mě.
8: Jasné, jako facka.
4: Ale pozor, musí to být ve chvíli, kdy děti černý, žlutý, bílý popadnou se za ruce a hned se smíchem obejmou celý svět.
11: Co je zas tohle?
4: nutná podmínka.
6: Netopiriusi, vodu. Dej ohni pořádně napít, ať mu spadne ten jeho ohnivý hřebínek.
8: Provedu, pane!
11: Ne, ne, ne, dej pryč tu vodu, dej pryč tu vodu.
6: Už tě nepotřebuju, vím dost. Nezůstane z tebe ani jiskřička. To, aby jsi zapamatoval, jak se chovat k budoucímu vládci světa.
10: Hele, hele, hele, počkat, nehasit. To naše buřtíky, kolego.
12: Teda, tohle je sprosťárna, takhle nás připravit o večeři. No to je...
6: Ticho, ticho, babizny! Že vás proměním v černý kašel.
8: Skvělý nápad, šéfe!
2: Prach a hromy, herr Švec, to já radši mizím. Tohle není nic pro mě.
6: A braka.
2: Ale kam bych se jenom ukryla?
6: Dabra.
2: Už to mám. Proměním se v kočku a honem pod kapotu tady toho mňoukomobilu.
13: Pozor, pozor! Průšvihy hlásí! Vejší jak ruzí, jak až podvolání uzavřeno! Všichni musí neprodleně do karantény! Šájí černý kašel!
8: Zajdě jste jim to natřel, šéf!
6: Jo, kdo umí, ten umí, Netopiriusi! Startuj! No vidá. I ten motor teď nějak líp mňouká.

0: Šéfe, jeden? Ozvíte odporně, svítí. Neměli bychom zaparkovat v nějaký jeskyni a pověsit se pohodlně hlavou dolů o zdříbnoucí.
1: Jak můžeš teď myslet na spánek?
0: No já jenom, všichni mý příbuzní netopíři a vampíři přes den chrní.
1: Dost, spát se nebude.
2: Škoda.
1: Přestaň zívat a měj oči na šťopkách, nebo se vybouráš.
0: Už jsem to srovnal, šéfe.
1: Máme ještě fůru práce. Chceš přece, aby se stal vládcem světa, nebo ne?
0: Jasně, že chci, šéfe. Už jsem jako rybička.
1: No proto. Uvažuj, netopíriusi. Umím čarovat jako nikdo na světě. Ale kde mám vzít tolik černých, bílých a žlutých dětí, aby objali svět, co?
0: No, to je fakt, nevím.
1: Navíc se přitom musí řechtat jako koně. Takže je ani nemůžu svázat řetězem, protože to by je určitě nerozveselilo. To je mám snad lehta.
0: To je příšerná představa.
1: No vidíš, jak já nenávidím dětský smích.
0: Podle mě to byla mizerná věždba. Řekl bych, šéfe, že bude lepčejší, když počkáte 100 let na další.
1: Ani náhodou. Chci vládnout světu hned. Až to tady dostanu všechno do parády, už nikdy se z oblohy nebude usmívat to protivní slunce. Zařídím na zemi věčnou noc. A ty...
0: Co já?
1: Ty se staneš vládcem mé netopíří letky.

0: My netopíři máme totiž absolutní sluch.
1: Mrkni. Radši se koukni. Jsou tam černoušci, malí indiáni, děti se šikmýma očima i pihatí albíni. Na jakou barvu pleti si vzpomeneš?
0: No, pěkně strakatá třída. Vypadají jako pastelky.
1: Máme z pekla štěstí, netopíriusi. Pověs se jim na paty. A ne, abys je ztratil.
0: Tak teď mi kočky pod kapotou našlapujte pěkně po špičkách. Ať nám nevyplašíte ty barevný ptáčky.
2: Albíne, Béďo, nevleč se jako lepidlo. Svižně, svižně. A ty, Dominiko Luando, slez z toho stromu a nevřešti jako pavián.
3: Je, paní učitelko, je to ještě daleko.
2: Kousíček. Svižnou chůzí, překonáme tři křižovatky, u železniční stanice přejdeme můstek, za ním se dáme serpentinami dolů, pak projdeme zahrádkami, dáme se vlevo u kapličky, vpravo, 500 metrů ostré chůze, vlevo, vpravo a jsme tam. Ale zapište si za uši, žáci, v cirkusu se budete chovat slušně. Nepolezete blízko mříží se šelmami, ani tam nebudete strkat ruce, nohy, o nosech ani nemluvě. Rozumíš, Albíne Béďo?
3: Se ví, pančelko.
2: Uvědomte si, že jste děti významných rodičů, latinskoamerických diplomatů, afrických šamanů, českých i slovenských vědců, asijských šéfkuchařů a jednoho vynikajícího černošského jazzového pianisty. Oh yes. Proto se chovejte slušně, abyste neudělali ostudu. Slibujete? Tamhle už je červené šapito cirkusu svět. Počkejte, neutíkejte! Aspoň před vchodem se zastavte!
4: Ano, paní učitelko, jdete počkat.
2: Doufám, že je ten cirkus řádně pojištěný, když se na něj žene celá moje třetí B.
5: Holčičky a kluci, jen ráčte vstupit do cirkusu svět. To, co jste v celém světě nespatřili, v tom našem uvidíte. Třeba levá servace, vegetariana, krotitel pomparka mu serfiruje k obědu i k večeři šopský salát.
3: Teda, ty mají správňáckou reklamu, jen jestli se jí dá věřit. Co myslíš, Domčo?
6: Já narodila se v Afrika, Albíne Béďo, a tam lev po šopská salát blinkat. U nás lvi krmit ne šopská salát, ale krotiteli.
3: To musíte mít děsnou spotřebu krotitelů.
6: A vy zase šopského salátu.
3: To je fakt. Hele, co abychom se ztratili a mrkli se tajně do klece na toho vegetariána?
6: Ale paní učitelka Svišna nás bude chtít počítat.
3: Klídek, bude číst jména. Stačí, když za nás někdo řekne zde. Domluvím to.
6: Bezva nápad, Albíne Béďo. A my zmizet dívat se na lva.
5: Tak kde pak máte, mladejší pedagogický tozor?
2: Dovolte mi se představit. Jsem Alena Svižná, třídní učitelka.
5: Velice mě teší, klaun Albert. Račte ta, děcka. Máte to do první žády? Páječná místa. Kde budete litovat?
2: Ne, ne, ne. Nejdřív je přepočítám. Tak žáci, každý, koho vyvolám, odpoví zde. A teprve, až vás všechny přečtu, můžeme jít dovnitř. Rozumíte?
7: Rozumíme.
2: Pedro Pedronila. Patricia Lumumba.
3: Dominiko, je čas. Řekl jsem malému čínskému draku a tajmině Dong, aby nás nahlásili.
6: Primo, honem, pryč tudy.
3: Hele, už jdou dovnitř. Jupi, prošlo to.
6: Koukni na tyto divný chlapy. Vystoupit černého auta.
3: Kašli na ně, Domčo. Očíhneme je pak. Teď nás zajímá lev. Slyšíš?
6: On asi má chlad.
3: A my zjistíme, jestli má chuť na krotitele nebo na šopak. Poles!
5: Panové, si přejí vstupenky na představení? Začínáme za okamžik.
0: Šéfe, my půjdeme do cirkusu.
8: Jasně, Netopiriusi. Kup ty lístky.
9: Odpusťte, můj sluha je trochu nechápavý.
5: Tak račte, prosím, dobře se bavte.
8: Jsem si jist, že se opravdu pobavím.
5: Páni, to je děti.
8: A máme je, kluky a holky všech barev. Jen se radujte, milánkové. Za chvíli mi dobře poslouchejte.
0: Šefe, i když je jich hodně, na obejmutí světa to asi bude málo.
8: Možná to bude stačit. Mrkni se přece, jak se jmenuje ten cirkus, no?
0: Svět.
8: Svět! Tohle znamenala ta věžba. Tohle. Svět je cirkus. Geniálně vymyšleno. Každý jiný kouzelník by teď scháněl bambiliony kluků a holek a stavěl je do řady kolem rovníku, aby se chytli za ruce a udělali řetěz. Ale já na to kám.
0: Šéfe, takže vy myslíte, že...
8: Ano, můj věrný služebníku. Dneska zapadne slunce naposledy a pak už nikdy nevyjde, to přísahám. Do hodiny se stanu vládcem světa. Teď jen počkat na vhodný okamžik.
0: No, já nevím, šéfe, myslíte, že se chytnou za ruce a budou se chechtat?
8: Psst, ticho! Právě začínají.
5: Dámy a pány, jako první vystoupí komické duo. Clown Albert, to prosím moje maličkost, a opička Frácie, kde jsi? Děti, nefytěli vy opičku Frácii? Taková malá frace koná. Porád se po mně opičila a teď mi nekam zmizla. Já na Heligon větší než vaše paní učitelka zahrál bych vám virtuózně. A ona k tomu dělala by trum, trum, trum, tadáda na hubu. Jenže zmizla.
10: Tak hraj sám, hraj Alberte.
5: Mám chrát? Tak si tržte klobouky! Co to slyší moje uši pleskly? Ajajajaj. Takhle to nemá snít. Ten Heligon je rozladěný. Mám to zkusit ještě jednou, Dety? Jemine, někdo mi nástroj ucpal.
11: Alberte, leze ti z Heligonu opice.
5: Ach, heleme se, tak takhle to je. Jen počkej, Frácie, já ti tam kazit mi muziku. Tak ty se mi budeš posmívat, já tě chytím. Děti, tamhle prchá, chytte se za ruce a udělejte řetěz, ať neskočí do té druhé řady, na toho pána spléším.
2: Slyšíte, žáci? Chytit se za ruce, teď.
1: Sláva, přišla moje chvíle. Fofrem odříkat zaklínadlo.
12: Tahle věštba z Luzie, pán světa, ví mě. Mě, jenom mě, je he.
8: A teď už budete všichni jenom brečet? Jste mými zajatci.
2: Třetí B? Jen žádnou paniku. Tohle není konec světa, jen výpadek elektřiny. Držte se dál za ruce, vyvedu vás ven na světlo.
1: Jen utíkejte, pošetilci. Podívejte se ven a uvidíte, že nastala nekonečná tma.
13: Blahopřeji, šéfe. Stal jste se vládcem světa.
1: Ano. A tebe, Netopíriusi, jmenuji velitelem mé netopíří letky, jak jsem slíbil. Ujmi se funkce a pochytej všechny ty uprchlíky.
14: Rom!
6: Já nikdy neviděla lva, který páští šopský salát.
1: Už ho ani neuvidíš, černá holčičko. Mám kočičí zrak, ale i z tebe vidím v téhle tmě jenom bílá bělma. Což teprve vy, lidská mláďata se svým mizerným zrakem?
3: No, chtělo by to zaměřovač na noční vidění, to je fakt.
6: A ty opravdu nebyt nebezpečný, lvi servaci?
1: Tomu, kdo způsobil černou tmu, nebezpečný jsem.
6: A kdo to byl?
1: Nemám zdání. Ty to víš, krotiteli Bombardo?
8: No, tedy vlastně tomu nerozumím. Já ničemu nerozumím. Já mám jenom sílu a bič. Rozum ten mi funguje děsně pomalu. Na co jste se vlastně ptali?
1: Promiň, kamaráde, jako bych nic neříkal.
13: Promiňte, že se vám mícháme do hovoru, ale my víme, kdo způsobil tmu a ovládl celý svět. Byl to strašný čaroděj Raven se sluhou Netopirius.
6: Jo, a vy jste kdo?
3: Měli byste být v karanténě s takovým ošklivým černým kašlem.
13: No právě, my jsme černý kašel. Ale dřív, než nás hrozný černokněžní kraven zaklel, byli jsme krásně škaredé čarodějnice.
2: Já byla škaredější, protože držím červí dietu.
13: S tou já brzy začnu. Ukulela ukulelová z Havaje, těší mě.
2: A já jsem slečna Copacabana.
6: Brazilie.
2: Aha, slyším, že jsi vzdělaná holčička.
6: To naše paní učitelka Svižna.
13: Co pak, kolegyně?
2: Taky Ježí baba.
6: To zrovna ne, ale ona nás učí zeměpis. Od ní je vědět, že Copacabana pláž je v Brazílii.
2: Ano, ano, ano, Copacabana, moje rodná pláž. Jak ráda bych se tam ještě někdy podívala. Ale nejdřív musí někdo porazit černokněžníka Ravena.
1: Řekněte mi, kde ho najdu. Já opustím svou vegetariánskou stravu a zbaštím ho i z fousava. Otevřete klec.
3: Počkat, my se do něj taky pustíme. Musíme zachránit spolužáky ze třetí B.
6: A paní učitelku Švižnou.
3: Ona má za nás odpovědnost, víte?
8: A jestli potřebujete sílu a ne fištrón, tak se mnou můžete počítat. Ale nekašlejte na mě, bacily, prosím. Nerad bych se nakazil.
3: Jo, to je ono. Porazíme Ravena. Jeden za všechny.
15: Všichni za jednoho.
8: Já taky za všechny.
15: Hip, hip, hip, bum!
13: Netopíří pozor! Můj pane,
0: Netopíří letka je připravena k vašim rozkazům. Co poručíte?
1: Moji milí, nastal čas, kdy všichni tvorové na celém světě musí pracovat pro mě. Někteří půjdou dolovat zlato, jiní na houbové plantáže pěstovat ty nejjedovatější muchomůrky zelené. Chytněte mi proto každého, kdo bloudí nocí, a vsaďte ho do klece. Kdyby se bránil, vypijte mu krev.
0: Netopíři na můj Pavel! Světu zmar!
15: Zmar! Zmar! Zmar!
0: Ke startu připravit pozor! Leču!

0: Cicha, netopíry, schovejte se.
1: Fuj, já se bát. Můžu nám udělat zlé?
2: Jsou to velcí netopíři, úpíři, letka černokněžníka Ravena. Pátrají po všech, kteří odmítají sloužit novému vládci a proto se schovávají ve tmě.
1: A co oni nám udělat, kdyby nás najít?
0: Nejspíš nejsou vegetariáni jako já. Poslouchej.
3: My jsme banda upíří, strašná noční lež.

0: Všechne to píru. Čichám tady s raňoučkou krevní skupinu AB+.
1: Hurá, netopíriusy, bude zase co nasávat.
2: Ucítil jednoho z nás. Kdo má krevní skupinu AB+?
3: Prosím, já moc páce.
2: Klídek, holčičko, já se za tebe budu rvát jako lev. Nevypijou ti ani deci.
4: A já se budu bít jako bombarda, jen ať si něco zkusí. A hned jim z frňáků poteče rajská vomáčka.
5: Klídek, mám to jinou zbraň, fantastický prak. Hele, Domčo.
0: A my použijeme bakteriologickou zbraň.
6: A kazíme je černým kaslem.
3: Teda vypit, kamarádi. Vypit jako prokrevní bratranci.
2: To se ví. Jeden za všechny.
7: Všichni za jednoho.
4: Já taky za všechny.
0: Bacha, Letko, je jich tu víc. Kromě AB ještě lví nulka, Ačko nějakýho kluka a nezjištěná krevní skupina hromotluka s dlouhým bičem na dresuru.
1: Aspoň bude víc litrů.
0: Letko, pozor! Do útoku přímo vleď!
5: Páni, serváci, viděl jsi někdy horor ptáci?
2: Ne, my v kleci nemáme televizi. A proč se na to ptáš zrovna teď, Albíne Béďo?
5: Ale jen tak. Vždycky jsem si představoval, co bych dělal, kdyby se na mě řítilo obrovský hejno ptáků.
2: Těch netopírů není zas tak moc. Slabý 200.
5: Slabý? Uf, já mám do praku jen 10 kamenů.
2: Stejně nedáš svou krev, lacino. Střílej, Béďo, pal!
5: Tak pojďte blíž, pacholci.
0: Dostal jsem jí, kamarádi. Mejdej, dej mi, padám, pomstěte mě.
1: Hurá za netopíriuse! Přisaďte se na lva!
2: Pojďte si pro nás, uplétající myši!
3: Za tebou!
4: Ty nechte mýmu biči!
8: Jsme nemuseli použít náš bakteriologický kašel.
5: Hurá! Vítězství!
3: Vypít všechny sladí kamarádi. A já bát se tak, až se ve mně krev nedržela.
2: Bezva! Vyhráli jsme první bitvu, přátelé. Ale ještě nás čeká to nejhorší. Porazit Ravena.
4: No jo, ale já...
2: Toto je přesně to, co nevím.
5: Ach jo, co pak na černokněžníka platí prak? Drápy, bič, anebo černý kašel?
6: Co pak tak smutníte? Vždyť jste zvítězili.
3: Kdo to mluví?
5: Hele, ukaž se, my tě nevidíme.
6: Ukázat se vám bohužel nemůžu. Jsem neviditelný.
3: Ty být neviditelný? Jú, to je Žužo.
6: To je pro koho, Dominiko? Já jsem uhašený oheň. Ravena, jeho sluha Netopirius mě uhasili, takže teď se můžu jenom třást zimou a vlhkem a sípat. No, slyšíte, jak sípám?
3: Mě slyšet, chuďarku.
9: To jsi ty, náš vševědoucí věždecký plamen.
6: No, to jsem já.
10: Vítej mezi námi. No. A to tě nezůstala aspoň jiskřička, abys nám poradil?
6: Zůstal mi jediný žhavý uhlík.
10: No tak hurá! Třeba bychom z něj mohli společně rozfoukat nějaký nápad.
6: Můžete to zkusit, ale prosím, prosím, nefoukejte na mě, bacily.
2: Všichni nadechnout.
6: Planta lata. Hořím? Já hořím? Dobrý den.
11: Dobrý den.
6: Děkuji. Děkuji za rozfoukání. Už nejsem neviditelný. Za to vám povím, jak zatočit s Ravenem a jeho vládou tmy.
2: Povídej, ohýnku. My ti ještě trochu přiložíme, chceš?
6: No.
2: Tu máš. Máš rád buková polena?
6: Je, ty miluju, ty miluju. To je ono, to je ono. To jsem pookřál.
10: Teď už jsi skoro zase tak silný, jako když jsi věštil narozeni.
6: Vrací se mi stará forma. Šustý šust, planta lata, vládce tmy na to tata. Porazí jen borec ten, kdo zařídí bílý den. A přinese od sluníčka paprsek, co zjasní líčka lidem všem.
5: Díkes, ohýnku, je to jasný. Vyletíme do noci výš než netopíři a přineseme sluneční paprsek, kterým to tady všude rozsvítíme.
2: A tebe, ohýnku, vezmeme s sebou a budeme tě krmit. Nenecháme tě přece vyhasnout, když jsi nám tak pomohl.
3: A jak jsme se dostat nahoru, když nemít letadlo ani helikopteru?
2: Snadná věc, holčičko. Ušijeme z plachty cirkusového stanu horkovzdušný balón.
7: Balón?
2: Já poskytnu drápy jako jehly.
7: Jehly?
2: Oheň naplní balón horkým vzduchem.
7: Balón!
2: A ty pak chytneš paprsek slunce do svých černých dlaní. Jsi přece z Afriky zvyklá na žhavé paprsky.
10: Ano, ano!
5: Ušijeme balón!
12: Hurá!
7: My jsme žádní ulejváci, máme rádi ruční práci, šijem jako profíci, balón vzduchem plující!
10: Pích, pích, pích.
7: Píchy, píchy, jehlani, umíme si poradit.
2: Pích, pích.

0: teda já mít úplně rozpíchané prsty.
1: A mně se v té tmě zhoršil zrak o jednu dioptrii.
2: Ale poletíme, přátelé, poletíme!
3: Nastupovat všichni do balónového koše!
4: Pustě, já první!
3: A ty ohni, naplň balón horkým vzduchem!
5: Blaha, provedu lve srváci! Balón připraven k vzlétnutí.
3: Bombardo, přesekni kotevní lana.
6: Hotovo.
3: Odhoďte zátěž.
1: Zátěž odhozená.
4: Stoupáme, přátelé. Jsme stále výš a výš. Ukvělo takhle vysoko nelétalo.
0: A blíně, Pěťo, ty myslíš, že najdeme slunce?
1: Že váháš, Dominiku.
0: A zahráně paní učitelko a naše spolužáky?
1: Jasán, a naše rodiče a vůbec celý svět. A tamhle jeden černý kašel zase bude čarodějkou Copacabánou a druhý ukulelou.
4: A pozmeme vás na sled čarodějnic.
7: A svezeme vás na košťater.
3: A já si dám kýbl, nebo radši dva šopskýho salát. Mňam.
0: To je krásný. Já se už vůbec nebát.
8: Hip, hip, hip,
2: povstání vzpoura rebelie. Jak mohli ukrást cirkusový stan a vyrobit z něj balón na cestu ke slunci, netopíriusi?
7: Šéfe, nezlobte se. Stojí proti nám silný nepřítel. Mě trefili do hlavy šutrákem. Ostatní jsou podrápaný lvými drápy a spousta jich má šrámy od biče.
2: Jakže? Moje elitní krvežíznivá letka se nechala přemoci? Zmizte! Netopíriusi?
7: Co poroučíš, pane temnoty?
2: Co byli za čti? Co vás tak zřídili?
7: Černá holčička s krevní skupinou AB+. Kluk Albin s nulkou.
2: Děti?
7: No ale pomáhal jim lev. A hromotluk s bičem.
2: Zatraceně. Myslel jsem, že jsme všechny školáky i s učitelkou a cirkusáky pochytali.
7: Ano, šéfe, šoupli jsme je do klecí. Vůbec nechápu, jak mohli proklousnout.
2: Dost řečí. Nastartuj mňoukomobil. Musíme je chytit.
7: Šéfe, přepínám mňoukomobil na mňoukotryskáč. Držte se. Právě jsme překročili rychlost zvuku.
2: Vidím je. Támhle je ten balón.
7: Vybrali si moc pomalý dopravu pro sebe.
2: Šlápni kočkám na ocas, ať to s nimi skoncujeme.
3: Dohání nás.
4: Dominiko, nevidíš ve tmě aspoň jeden paprsek?
0: Já nevidím Copacabánu.
4: Pak jsme ztraceni.
2: Vzdejte se, nemáte šanci.
1: Už naprší a uschne nádivo. Bé.
4: Dám se tě po druhé, Dominiko. Nevidíš aspoň jeden paprsek?
1: Ne.
2: A mám vás, milánkové.
1: Uj, to je hnusný zvuk.
5: Plá, to raven cvaká nůžkami, aby nám rozstříl balón.
2: Netopíriu si kousek doleva a tím udělám díru do balónu.
3: Albine, Pěťo, střel ho prakem a vyraž mu ty nůžky.
1: Nemám už kámen.
4: Tak to je konec.
2: Rozlučte se s životem.
9: No tak to zas prvravené. Baba Jaga pod kapotou by musela být osel a ne kočka, aby ti pomáhala. Kočky, brzdíme!
7: Zatrná, šéfe! Mňouko tryskáč se zbláznil! Brzdíku!
2: Rom a blesky, Střihl jsem vedle a udělal díru do noční oblohy.
4: To bylo o fous. Dominiko, nevidíš tou dírou ve tmě aspoň jeden paprsek?
1: Ano, letí k nám.
3: Chyť ho!
1: Já ho tražet. Au, ten pit horky.
3: Hoď ho jako oštěp po těch dvou a sraz je dolů, holčičko.
1: A hop.
5: Sluneční paprsek, pomoc! Padáme!
1: Vyhráli jsme! Sláva! Hurá! Páni inženýři, vychází slunce!
0: Je, Copacabano, ukolelo, pitovi.
4: Pokašli ani památka a jsme zase krásně škaredí.
5: Jo! Plá, přátelé, nech si kazit náladu, ale uniká nám vzduch z balónu.
6: Haló, haló, haló! Okamžitě přeskočte z balónu do mňouko, tryskáče. Hop, šup!
9: Připoutejte se, Hernáš, kluci písek Fígl Tornádo, budeme přistávat.
8: Jupi!
10: Tiše, žáci, dovolte mi promluvit. Ráda bych jménem školy a cirkusu Svět poděkovala našim zachráncům a předala jim drobné dárky.
1: Je, děkám, pančelko. To jsou ale suproví šutráky do praku.
0: Slunečí prejle, pro mě?
10: Ano, to až budeš zase příště koukat na sluneční paprsky, Dominiko. A tohle je pro vás, dámy.
9: Juva, červí dieta, to jsem si dlouho přála.
4: Pastilky proti kašli, jsem dojatá. Krmení pro kočky, no ne, mňamka.
3: Pro mě rozum do kapsy? Bezva.
5: Plá, buková polena, divíte, co já rád.
1: A co jsi dostal ty, lve serváci?
3: Dva kbelíky šopského salátu, ve které se proměnili raven a netopíriu se. A řeknu vám, nejsou tak špatní. No, možná nejsem tak úplně vegetarián. Co to? Jste kamarádi, já musím běžet. To je úleva.
7: Čepe, půj tajtl. Co to je za vodní tobogán? Příšerně to tady smrtí.
2: Ežvan a chyť si nos, netopiriusi. Slibuji ti, že až se odsud dostaneme, znovu se stanu vládcem světa a strašně se všem pomstím.
11: No jo, šéfe, ale to může být zase až za 100 let.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

0: Martin pevně sevřel Perunova křídla a zavřel oči. Poprvé od chvíle, co se proti své vůli ocitl v jeskyni, necítil strach. Věřil tomu obrovskému orlovi, který se s ním střemhlav vrhl do řeky času. Ucítil prudký náraz, ale proud řeky je nedokázal zadržet a náhle se vznášeli v povětří. Letěli nad krajinou zastřenou hustou bílou mlhou, která jen občas ukázala vrcholky stromů a koryta divokých řek. Nedozírné lesy, které jen tu a tam propustili místo loukám, jejich trávu pročesával točící se vítr. Hladiny jezer zrcadlily jejich let. Cizí krajina a přesto tak blízká. Bázeň zmizela, zbyla jen úzkost z budoucna, která za sebou nechávala cestu domů. Mířili k hoře, která čněla uprostřed zvlněné krajiny. Perun měkce dosedl a Martin se svezl na zem. V tvém srdci je víc odvahy než síly v tvých pažích. Hlas jako nitro skály přikoval Martina k zemi. Otočil se. Díval se do očí muže, který byl o tolik větší, ramena, jaká nikdy neviděl, ostře řezaná, neústupná tvář. Sotva bylo možno odhadnout jeho léta. Mladé, pevné rysy náhle přetnuté věkem, stejně jako husté vlasy, nepatřičně zdobené stříbrem. Hnědé oči hleděly přátelsky, ale s takovou silou, že se Martin zapotácel. Vítám tě, chlapče. Mně říkají strážce a tohle je Perun, můj věrný přítel. Ohnivé znamení ve tvaru šípu přetínající písmeno M zarazilo strážcova slova. Tak tohle má být on? Tohle nedochůdče s pažemi tenkými, co zlomí se pod tíhou meče a schromnou strachem? To je ten vyvolený, tohle třesoucí se mládě? To Morana si přišla prohlédnout vyvoleného. Neviditelná ruka pohladila Martina po vlasech, které se rázem napřímily jako ostny. Divoký smích připomínal vztekání lítice. Do Martina jakoby uhodilo, tenký pramínek krve mu stékal z nosu a rozléval se po rtech. To jsem se bál, to jsem se bál! Strážce zamračeně sáhl k pasu a z bílého sáčku vyklepal cosi podobného slepici. Čeho se zbál, Bělorane? Snad ne své paní.
1: Už dávno to není má paní, ale náš nepřítel, sám to dobře víš, nejradši by nás oba zabila.
0: Vyčítavě se ohradil Běloran. Martin bez hlesu sledoval to uhrančivé divadlo. Tohle je Běloran, podvratné nic, uklidňoval ho strážce. Moranin sluha, doplatil na svou drzost a hloupost.
1: A ten hlas... děsil se Martin. Strašlivá, krutá Morana, zlá paní, všechny nás zabije, ale předtím nás bude mučit a...
0: Škubnutí nestačilo zarazit to, co mělo být vyjeveno až mnohem později.
1: Kdo jste a co po mně chcete? Vykřikl Martin.
0: Jsi v říši minulosti. Zde je vše uchováno. Vše, co prožili lidé tvé země. Bez minulosti, snažil se ho uklidnit strážce.
1: By nebylo přítomnosti, já vím, vzteky vybuchl Martin. To je přece jasný, logický, na tom nic není. Každý malý dítě ví, že musí nejdřív vyrůst.
0: Strážci i Perunovi se líbil Martinův vztek. Přestává se bát, bojuje a to je dobře. O to větší klid a trpělivost zní ve strážcových slovech. Jsi v zemi mýtů, pověstí a legend. Je to čas tvých předků, počátek čeho? Naší doby. Nalézáš se v zemi minulosti, zde je vše zapsáno.
1: Ale proč jsem tady?
0: Zoufale vydechne Martin. Strážce vedl Martina do hory. Jsme tví přátelé, neboj se. A budeme tě chránit vždy a všude.
1: Sliby kyselé, jak nedozrálé hrozny. Myslíte, že ona vám to dovolí?
0: Jediný, kdo si Bělorana všímal, byl Martin. Na jeho tázavý pohled strážce neodpověděl. V údivu vešel Martin do sálu. Kamenní rytíři seděli kolem dlouhého stolu. Hlavy měly otočené, jako by někoho očekávali. Snad ne mě, blesklo Martinovi hlavou. Pokývl na pozdrav. Jaká pošetilost, vždyť jsou ze žuly nebo z mramoru. Nespouštěl z nich oči a přesto, když došli ke strážcovu křeslu v čele stolu, měli všichni rytíři otočené hlavy a dívali se na něj. Je třeba znovu nastolit řád. Strážcův hlas zjihl. Jen ty můžeš napravit správný běh věcí. Ale proč nás chce Morana zabít, mučit? Martin byl stále zmatenější. Mým úkolem je strážit minulost. Všechny děje i jejich tajemství od prvopočátku po současnost. Dějiny tvého lidu, jeho mýty i legendy jsou zapsány v posvátné knize. Morana se jí zmocnila, chce ovládat všechno a všechny. Martin nechápal, jak mohl tebe někdo okrást, navíc nějaká ženská, hnusná čarodějnice. Získala nade mnou moc, protože lidé, tví lidé, sobecky smýšlí a starají se jen o svůj život. Přítomnost je jim nade vše, nemyslí na budoucnost, ztratili úctu k minulosti, nic už pro ně neznamená. Nectí dobré a nejsou ochotni poučit se ze špatného. Jejich netečnost a nedostatek víry mě oslabili tak, že jsem ztratil svou bdělost. Jen jedinkrát jsem zavřel oči. Martin se otočil na rytíře. Tihle vám asi moc nepomůžou. To jsou blaničtí rytíři. Jsem jedním z nich. Byl jsem vybrán jako strážce. Pod Martinem se podlomila kolena. K čemu jsem vyvolený? Co budu muset udělat? Když dokážeš, aby se každý z příběhů tvých předků odehrál tak, jak je zapsán v knize, pak zůstane navždy zachován a ty a tvůj lid budete mít svou minulost. Morana ztratí nad knihou moc.
1: Ale vy dva budete přece se mnou, říkali jste to, ujišťoval se Martin.
0: Perun sklopil hlavu. Budeš sám. Pokud se rozhodneš přijmout svůj úkol, zítra bude muset Morana otevřít knihu, řekl strážce.
2: Brzy ráno vyšli z hory. Neváže tě slib ani přísaha, ještě se můžeš vrátit, připomněl Martinovi strážce. Tíha rozhodnutí se rozlila tichem. Martin se zamračil, jak si usilovně snažil vzpomenout. Ta naše první pověst je o... Vzpomeneš si, o čem vypráví, povzbuzoval ho strážce. O tom veliteli, jak je přived na kopec a řekl jim, že tam budou bydlet, teda žít. Nic moc na tom není. Můžu zkusit tu první pověst zachránit.
0: Říkáš zkusit. Pak tedy pojďme. Osud nás čeká. Vyzval je strážce a vydal se k bráně. V mlžném úsvitu se černala silueta Morany. Byla z ní štíhlá, křehká žena s dlouhými plavými vlasy. Hadi na opasku byli živí, nehýbali se, vyčkávali. Dokázala na sebe vzít jakoukoliv podobu, jen oči musela klopit. Když byla ohrožena nebo ji ovládal vztek, žhnuli jak tavící se láva. Ani její ruce nepatřily mladé ženě, která tu před nimi stála. Byly to ruce stařeny s tmavohnědou kůží a provazy černých žil. Oči šelmy lovící v noci probodly Martina. Zapotácel se, strážce ho zachytil, cítil, jak se chlapec chvěje. Martin uhýbal pohledem, Moraniny oči přitahovaly a spoutávaly. Strážce však do nich hleděl pevně a přinutil lítici, aby mu pohled opětovala. Mám toho, kdo je povolán otevřít knihu. Hadi na opasku zasyčeli. Přines knihu, učiň zadost své povinnosti a mému právu, vykřikl zlostně strážce. Vytáhl meč a usekl jednu hlavu z hadího opasku. Ostatní hadi rázem stuhli v černý kov.
1: Dokaž, že on je ten pravý.
0: Morana se usmála. Viděla modravou oblohu, čbán vody na pokosené louce, slyšela Martinův strach.
1: Po tomhle touží to mládě. On není vyvolený.
3: Pochybuješ snad o mém slovu? Zahřímal strážce.
1: Nechť vyjeví, co skrývá nápis na meči, kterým jste jej povolali.
0: Hadi na opasku znovu ožili a nápis na meči vzplál.
3: Kde nic nekončí, nic nezačíná.
1: Ten skutý řetěz, co neměl konec ani začátek. Martin zrudl a na krku mu vyplavaly žíly.
3: To znamená, že bez minulosti by nebylo přítomnosti. Jeden příběh navazuje na druhý. Bez prvního by nebyly další. Kdybych nepřijel na velký kámen, nebyl bych tady. Kdybych nepřesekl ten...
1: Morana ho netrpělivě přerušila. Otevřít knihu je jen začátek. Začátek tvé bolesti. Ran stejně tvrdých jako zkoušky, kterým budeš podroben. Smrt bude tvým stínem a vezme na sebe podobu, jaké by ses nenadál. Nepřátel bude číhat víc, než bys stačil spočítat a ty budeš stále sám. Každý den, každou hodinu a minutu si budeš přát, abys byl nikdy nezdvihl meč. Za všechno zaplatíš. Oni zůstanou, já ti budu stále v patách. Budu po tvém boku, už se mě nezbavíš. Poruč, ať donesou knihu. Utěl ji strážce.

širokou tlustou knihu čítající stovky stran. Drželo po celá staletí kování plné starověkých znamení a znaků. Marně zatínala Morana nechty do odřených kožených desek. Knihu na obřadní kámen položit musela. Přistup, zašeptal strážce Martinovi. Ale ten se ani nepohnul. Sváděl svůj první boj s Moranou a prohrával. Přistup ke knize a otevři ji. Strážcův rozkaz ho vysvobodil z moci žlutých očí. Přečti, co je napsáno na první straně. Zvon strážcova hlasu nepřehlušili ani hromy rozpoutané Moranou. Martinovi rty přečetli bezhlesně nápis na první straně. Hlasitě, jsi vyvolený. Strážcův povel nastolil ticho. Praotec Čech, hlasitěji. Praotec Čech! Křik vycházel přímo z Martinova srdce. Než ztratil vědomí, poznal, že jeho osud je spečetěn.

0: naší bude. O tom zas i ty.
1: Budeme hrát,
0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma. Na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává. Odpokládá klub speciál. Vážně

Posloucháš Rádio Junior.

zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

skončí. Pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí se rají husy do chvěčí.

nedělka hurava, maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do dělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probaxila nepříjemná.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou z

0: Lite kväm.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

0: Máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Hej, není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Kruto!
1: Trakturková.
2: Elsa?

0: Rádio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things.